0: Noční Jukebox.
1: I po druhé hodině pokračujeme v písničkách na přání. Na telefonu je další volající. Kdo pak je tam? Haló?
2: Dobrý večer, to je David. Hrajeme s rodinou karty a posloucháme vás u toho.
1: Aha, tak to je super.
2: Chtěli bychom pustit písničku Fun Factory. Písničku posíláme do studia a těm, co zrovna poslouchají Radio Kiss. Děkujeme, přejeme hezký zbytek večera.
1: Teda to byla rychlovka, to si to zhrnul krásně. A máš prázdniny nebo co?
2: No, prázdniny nemám, no.
1: No tak to je super, tak to si pořádně užívejte, neponocujte dlouho a tady Fun Factory. Měj se.
2: Naschledanou.
1: Ahoj.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: To Unlimited a The Real Thing, song, který právě teďka dohrál. No a další, co je na řadě, tak hudbu budete diktovat vy, protože tady mám hlasovku od Honzy.
2: Ahoj, ahoj, prosím tě, já bych měl takovou prosbu. My se chystáme za 2 dny s přítelkyní do Chorvatska, takže to tak jako sedíme, balíme, připravujeme věci. Hrozně dlouho už jsem neslyšel písničku od Davida Getty a Mortena, Kill Me Slow, tak jestli by to bylo možné zahrát. Děkuju moc a hezký večer tobě do studia, Honza.
1: Teda kysáci, kolik z vás je někde v Chorvatsku na dovolený? To je super, že si takhle užíváte léto. No a David Guetta, Morton, Kill Me Slow, taky jsem dlouho neslyšela tuhle písničku. Takže si to pojďme dát právě teď na Rádiu Kiss. Krásnou noc.

Za 2 minuty, 14:30 Kysáci, připomínám telefonní číslo sem do studia Rádia Kiss. 210-323-323 stačí vytočit a zkusit si zavolat o svůj oblíbený song. No a já jsem si akorát tady dočetla jeden článek. Představte si, jak duchovní oddávající přeje novomanželům v městečku Linz v Tyrolsku. Jo? Poslouchejte dobře. Držte pospolu, vydržte a někdy taky držte hubu. Tak totiž zní jeho recept, který slýchávají nevěsti a ženichové v tamním kostele svatý rodiny. Ano, slyšíte správně, i takovýhle věci se dějou a za mě je to naprosto v pořádku, proč to tam takhle někdy nedodat. Co si budem povídat, my ženský někdy máme problém s tím držením pusy a když nám to takhle připomenou, vlastně proč ne. Před námi Captain Jank a Urbano Stars.

0: Noční Jubox.
1: Jdeme na další písničky na vaše přání, protože na telefonu je Kroly. Kroly, slyšíme se?
2: Ano.
3: Dobré ráno, Lení.
1: Dobré ráno, trošku ti to tam chrastí, kde se nacházíš?
2: A jedu z Hradce na Prahu.
1: Aha, takže v autě. Co zahrajeme?
2: Ale Because I Love You v remixu.
1: Ano, Mark Och.
2: Jo, bylo by to pro kluky z Bentony Trans, pro noční letku pro tebe, pro Vasila a pro kluky, který nakladali v Požernících pro jeden nejmenovaný internetový obchod.
1: Dobře, no hlavně opatrně na cestách, jo?
2: Jo, super, je to prázdný, sucho, nechčí je, takže bomba.
1: Tak to je důležitý, tak tady posílám Because I Love You. Měj se hezky, ahoj.
2: Děkuju, čau.

0: Léto je v plném proudu.
1: A my, Ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
0: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. Od pondělí do pátku v Ranním kysu.
2: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Za 13 minut je tady 3. hodina, no a před námi další písnička na přání. Kdo pak je na telefonu?
2: Dobré ráno, já jsem Martin.
1: Ahoj Martine, jak to, že nespíš?
2: No my jsme s kamarádem tady ve stanu a nemůžeme usnout, tak
1: máte
2: posloucháme.
1: Pohodičku.
2: Jo, přesně tak, tak posloucháme nejlepší rádio v České republice, no.
1: Ježíš, tak to jsme moc rádi, že takhle ladíte a máte prázdniny, kluci?
2: Jo.
1: Tak to užívejte zaslouženě. A čím vám zpříjemním takhle noc, jakou písničkou?
2: My bychom chtěli písničku od Michaela Jacksona, Billie Jean.
1: Ano, dáme si, a komu ji budeme posílat?
2: Asi všem kysákům, co nemůžou usnout stejně jako my a poslouchat Radio Kiss a...
1: Tak jo, 100% dáme všem kysákům, co nemůžou spát, a taky těm, co nemůžou spát, protože jsou třeba někde v práci na noční, jo?
2: Jo.
1: Tak jo, kluci, mějte se hezky. Čauky.
2: Děkujem, ahoj.

0: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Máme přesně 3 hodiny ráno a jukeboxy jsou ve své polovině, tak pojďme si užít ještě další 3 hodiny.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Alvaro Soler a Sofia na telefonu už. Alča, ahoj, alo.
2: Ahoj, lidi.
1: Jak se máš dneska v noci? Jsi na noční nebo pohodička doma?
2: Ano, jako vždycky na noční.
1: Protože dneska volá spousta i třeba mladších ročníků, co mají prázdniny, užívají si někde pod stanem, takže ty poctivě v práci, jo?
2: Poctivě v práci, jak? To tak máš to, pravdu.
1: Máme to úplně stejně, já jsem ráda, že ti aspoň můžu něco zahrát. Co by to mělo být?
2: Jo, hele, bude to od Holek a Rybiček.
1: Já dneska slavím.
2: Ano.
1: OK, a komu posíláme písničku?
2: Ale bude to pro tebe, pro mýho manžela, který jede za mnou. Jo, a pro všechny, co teďkom jezdí.
1: Ano.
2: A přišli pořádku domů.
1: No tak jo, tak hlavně šťastnou cestu, ať to všechno zvládneš a ať ti to rychle uteče. Jo?
2: Jo, tak jo, děkuju.
1: Tak jo, ahoj.
2: Ahoj, Lení.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Pojďme se kysáci taky podívat na vaše hlasovky, které můžete posílat prostřednictvím aplikace Rádia Kiss.
2: Ahojky, tady Mia, v neděli jsem měla narozeniny, chtěla bych pustit písničku Timber od Pitbulla, díky, ahoj.
1: Teda Mio, takhle hluboká noc a ty nespíš. Kysáci, strašně moc takhle dětí je vzhůru, protože jsou prázdniny. No a Pitbull, tak ten bude už tuhle tu neděli 26. července v Letňanech. No a my si ho teďka dáme tady na Kissu v nočních jukeboxech. Pitbull, Kesha a song Timber. Let's go.

Samfeld, time after time, máme za minutu půl čtvrté ráno, kysáci, pokud právě teďka vstáváte třeba do práce v tuhletu nekřesťanskou hodinu, tak samozřejmě, aby se vám o něco lépe vstávalo, tak jsem tady já a noční jukeboxy na rádiu Kiss, takže si můžete zkusit zavolat o svůj oblíbený song 210 323 323 a hned takhle z kraje rána si udělat radost. A nebo třeba pokud jste někde na noční, tak aby vám to tam rychleji utíkalo. Jinak, jak můžete slyšet, můj hlas pořád není takovej, který by měl být. Mám to pořád lehce ochraptělý, ale už fakt nevím, co s tím mám dělat. Táhne se to týden, Kiss Party tomu určitě nepřidala. Bylo to boží, já jsem si ji musela užít na 100% a opět jsem dopadla takhle. Tak snad vám to příliš nevadí a užíváte si noční jukeboxy i tak. Jdeme na další songy. Radio Kiss. Far beyond reality, but so close to your heart.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Tak jestli je tady další písnička na vaše přání. Měla jsem na telefonu Honziho, ale prostě vypadnul a ne se chytnout. Každopádně samozřejmě ráda Honzimu splním, co chce nechat zahrát. Říkal, že by rád Veronu už si pro nás jedou, takže to si tam 100% dáme. Já myslím, kysáci, že Verona je tady oblíbená opravdu většiny kysáků, prostě po každý, co song, to pecka. Takže pojďme si to takhle nad ránem dát právě i tady v noční juboxech. No a pokud byste rádi vyslyšeli svoji oblíbenou písničku, tak 210 323 323. Už

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
1: Pojďme na další song na přání, kysáci, protože na telefonu další volající. Kdo pak je tam?
2: Ahoj, tam to máš?
1: Tome, moc tě zdravím. Jak se máš takhle v noci, jak to, že nespíš?
2: Na noční.
1: Takže jsi na tom stejně jako já. Do kolika tě to dneska čeká?
2: Do 6.
1: Úplně stejně jako já, Tomáš, tak tu, ty dvě hoďky SMSem, že už nám utečou velmi rychle. No a co ti zahraju?
2: Tak nejlepší by bylo Linkin Park nám.
1: Našla jsem samozřejmě Dáme si Linkiny, moje mládí, a pro koho to bude?
2: Tak pro všechny, co jsou na noční, ať jim to uteče, a pro tebe do studia, ať ti ten hlas to zlepší,
1: no,
2: zdraví se.
1: Už to trvá docela dlouho, už by to chtělo.
2: No.
1: Tak jo?
2: Takže tak pro všechny to poslouchají a ať mi to utíká.
1: Super, jdeme rovnou na to a já ti přeju, ať to ještě doklepeš ty dvě hodinky, měj se hezky.
2: Dobře, taky díky, měj se, ahoj.

0: Dobré ráno nebo dobrou noc, máme za minutu čtvrtou hodinu raní a ladíte noční juboxy.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Jubox. Pojďme kysát si na další písničku na vaše přání, protože nejen, že můžete volat do studia, ale taky můžete posílat hlasovky přes apku Rádia Kiss. No a hlasovka od Rádi.
1: Ahoj, tady Láďa, abych poprosil písničku třeba Kalina, Safír. Děkuju, mějte se hezky.
0: Kalina, Viktor Šín a hit Safír. Proč si to tady nedat v noční juboxech? Tak pojďme na

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox
0: Rádia Kiss.
2: 210 323 323, to je to kouzelné telefonní číslo sem k nám do studia Rádia Kiss. No a právě se dovolal Pavel. Ahoj Pavle.
3: No ahoj, ahoj, jsem tady všem cestákům.
2: Přeju ti krásný, dobrý ráno, co pak děláš?
3: Hele, valím akorát do práce, večer jsem vstával, za 5 minut beru svůj trak a jdu tady sjíždět místní silnice.
2: Takže po České republice, po kraji, jo, jenom?
3: V Německu.
2: V Německu, tak hlavně opatrně na cestách dneska. A co ti zahrajeme teda, takhle na začátek tvý pracovní doby?
3: No, kdybys mi zahrála moderny, bylo by to super.
2: Mother Talking.
3: A chtěl jsem se zeptat, co ten tvůj hlásek?
2: No vůbec to nechápu, mám to už takhle, potom co jsem se vrátila z dovolený, tak se to potom zlepšilo, ale Kiss Party v sobotu mi opět dala zabrat a nevím proč.
3: Musím říct, že na Kiss Party jsem byl, že to byla nádherná akce, musím říct, že všem kisákům se to určitě líbilo.
2: Super.
3: Byla si hrozně krásná, těžko se ti bylo dívat do očí, to teda musím přiznat.
2: Děkuji. Jo? Ale hlavně, že jste si to užili, já jsem si to užila moc.
3: Perfektní to bylo, moc byli jste skvělí.
2: Super, není vůbec za co a tady ti posílám Mother Talking, pájo, jo?
3: Mějte se krásně,
2: měj se, ahoj. Right here on the station that pays, if you want the hits, the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here baby. Mother Talking, cherry lady, and it goes like that.

Za 4 minuty půl páté ráno, kysáci, pokud právě teďka vstáváte, tak pozor, ačkoliv máme dneska 21. července, tak trošku zdání léta dneska ráno klame, protože venku v Praze 12 stupňů. Jako co to je? Takhle v létě 12 stupňů, to má být léto? Já doufám, že se léto ještě vrátí a že budou takový ty krásný teplý rána, teplý večery. Teď podle mě na pár dní nás to opustí, ale pevně věřím, že zase bude hezky. Já moc nechápu takový ty lidi, co se stěžují na to horko, jako OK, horko občas bylo extrémní, ale pane bože, je léto a když je léto, tak prostě to teplo k tomu létu patří. A za mě je to jako rozhodně mnohem přirozenější, než když je chladno. Takže pokud teďka vstáváte, tak dneska doporučuji vzít nějakou mikču, aby vám po ránu nebylo chladno. A my pokračujeme Culture Beat anebo Artemas. Radio Kiss.

0: Noční Jubox.
1: Kysáci, nejenže voláte, ale taky posíláte hlasovky přes apku Rádia Kiss. No a hlasovka od Ondry tady právě teďka čeká.
2: Ahoj Leničko, dobré ráno, tady střelec Ondix. Přál bych si zahrát písničku pro svoji milovanou přítelkyni, která ještě spí, protože ji strašně moc miluju. Písnička by se jmenovala od Toni Braxton, Break Me Heart. A bylo by to i pro všechny kysáky, co jsou za kulatou lopatou jako já. A hlavně, ať jsou kolečkama dolů. Ahoj.
1: Ondy, dalo mi to trošku zabrat, tuhle písničku najít, ale jelikož jsem ji jako mladší měla taky moc ráda, tak jsem ji našla a posílám.

0: jiný nehraje více písniček na přání.
1: Jubox.
0: Jubox Rádia Kiss.
2: Až do 6 hodin do rána jsem tady pro vás a písničky na přání samozřejmě s tím spojený. Na telefonu už je teďka Fanda. Ahoj, Fando.
3: Ahoj, ahoj.
2: Jak se máš takhle nad ránem?
3: Ale nic moc, nechtěl jsem vstávat do té roboty.
2: A v kolik jsi stával dneska?
3: Ve 4.
2: No hele, to je těžký stávání, tak hlavně, aby ti to rychle uteklo v práci, měl jsi to v pohodě, bez problémů a aspoň ti můžu zahrát teda něco na přání, co by to mělo být?
3: Hele, Subfocus, jestli to mluvili.
2: Subfocus a Solar System, ok, dáme si. A komu písničku posíláš?
3: Ale pošlám to všem.
2: Všem, naprosto takhle, jednoduše.
3: Jasný.
2: Hele, a co v létě nějaká dovča? Chystáš se?
3: To ještě.
2: A chystáš
3: ještě
2: se?
3: Ne. Ale uvidíme.
2: Tak jo.
3: Uvidíme,
2: tak ať ti to rychle utíká v práci, jo?
3: Tak jo.
2: Pa, pa.

Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.

0: 5 hodin ráno a před námi poslední hodina noční jukeboxu, tak si to pojďme hezky udělat hezký. Hezky udělat hezký.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Noční Jukebox.
1: Pojďme ještě stihnout co nejvíc písniček na přání, než bude 6 hodin ráno. Na telefonu je Radim. Ahoj, Radime.
2: Ahoj, ahoj, dobré ráno.
1: Taky ti přeju hezké ráno. Co ty, co děláš takhle brzy po ránu?
2: Jedu do zaměstnání.
1: Takže tě čeká pracovní den.
2: Přesně tak.
1: A co nějaká dovča?
2: No, dovča už jedna byla v zahraničí v Tunisu a no. Teď budeme mít dovolenou ještě někde v České republice užít krásy naší republiky.
1: To je krásný, že už jsi takhle pěkně užívala a ještě trošku volnička tě čeká. Co zahrajeme?
2: No, chtěl bych zahrát Pokáče, mám doma kočku.
1: Dobře, a pro koho to bude?
2: Samozřejmě pro všechny kysáky, pro teďka je řidiče, to je kulaté lopaty, jak kluci jezdí a děvčata. Pro všechny dobré lidi, pro tebe do studia, pro mého syna a pro synovce Adámka, to je jich oblíbená písnička, pro všechny hujery z Zubňan, pro rodinu Volkovou, pro dědu, který teďka jede na kole zalévat zahrádku.
1: Ano, dobře, tak jo, jdeme si dát Pokáče, já ti přeju krásné dobré ráno.
2: Super, dobré
1: Měj
2: ráno.
1: Se, ahoj.
2: Ahoj.
3: Drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se stor

0: Noční Jukebox.
1: Jukebox. Kysáci, mám tady teďka jeden e-mailový vzkaz od Daniely. Krásné dobré ránko, Linka, a všetkým kysákom. Chcela by som vám tě velmi pěkně poprosit o zhratě pesničky od Emily a Kadračovcov Maj. Na spríjemnenie cesty do Bratislavy, odkaď vyrážame na dovolenku do Turecka. Bolo by to pro mojho manžela Palka, pre najzlatejšiu mamičku Marienku, do Kuřimy, pre teba a pre všetkých, ktorí počúvajú. Prejem pekný deň, užívajte si léto. No, nevěděla jsem, jestli to budu číst slovensky nebo česky. Nakonec jsem to přečetla slovensky, takže se omlouvám všem Slovákům za svoji slovenštinu. A posílám Maj, krásné ráno, kysáci.

0: Noční
1: Jubox. Máme 17:30 a 2 minuty. Já vám přeju krásné ráno, kysáci. Před námi je hlasová zpráva od Vaška.
2: Ahoj, Lení, tady Vašek. Nech nám tam zahrát pro všechny, co jsou z hůru, Bebereša a Faithless New Religion. Díky ti moc, ahoj.
1: Tak tuhle pecku já jsem si úplně zamilovala a dlouho jsem ji neslyšela, takže si ji takhle po ránu pojďme dát, kysáci. Pokud právě teďka vstáváte, tak ať máte úspěšný den, ať se vám daří. No a pokud se třeba chystáte někam na dovču, tak máte to vstávání, takový to příjemný vstávání, jo? Já nesnážím vstávání, ale když mám vstávat v 5 ráno na letadlo, jsem úplně v klídečku, tak třeba to čeká právě dneska i někoho z vás.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Kysáci, jdeme na další písničku na vaše přání. Já jsem se tady úplně normálně zasekla u jednoho z vašich e-mailů. Děkuju za všechny zprávy, kterými posíláte. Hrozně ráda bych splnila všem jako písničky na přání, ale to prostě nejde. Takže teďka je tady hlasovka od Luboše.
2: Krásné ráno, Leničko, ty naše nemocný a skoro bezhlasý sluníčko. Díky za to, že jsi tady s náma, že nám i přes svůj menší handicap pomáháš překonat ty noční směny. A jestli můžu poprosit, tak tam zahraj Take On Me, jak pro mě, tak pro tebe, ale hlavně pro Míšu Dinovou, protože to je její srdcovka. Díky moc, už to zvládni těch pár minut, opatruj se a uzdrav se. Ahoj, Luboš.
1: Luboši, moc díky a Míšu Dinhovou zdravíme na dovolenou, která vyrazila na takovej trip do Rakouska a do dalších zemí na motorce, takže Míšo, opatruj se a hlavně buď na sebe opatrná.

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Kysáci, za 13 minut je tady 6. hodina raní, to znamená, že noční jukeboxy jsou pomalu a jistě u konce. A mou milou povinností je zahrát úplně tu dnešní poslední písničku na přání. A tentokrát si přeje Miška a píše: dobré ránko všem, prosím o zahrání písničky Jeruzaléma pro mě a mého přítele, aby nám to uteklo o malinko příjemněji posledních 14 dní do dovolené. A vlastně všem, kteří na dovču teprve čekají a nemůžou se dočkat, a i pro ty, kteří mají podovče jako takovou útěchu, že další bude nejspíš až o Vánocích. A samozřejmě tobě do rádia. Krásný den všem. Tak Miško, shrnu to potrženo, lépe bych to neřekla. Myslím si, že teď si 100% potěšila všechny kysáky, kteří už mají svoji dovolenou za sebou a další je čeká až za necelého půl roku. Krásné ráno.
0: Radio Kiss.

0: Ještě před malou chvílí byla hluboká noc a všichni měli spát, včetně dětí. Ale nebylo tomu tak. Dobré ráno, Leni.
1: Dobré ráno, ano, Romí, máš pravdu.
0: Řekneš to i Alexovi a Patrikovi, čau kluci.
2: Ahoj.
1: Čau. Řeknu to, protože představte se kluci, jak jsou prázdniny asi, nebo nevím. Normálně ve 2, ve 3 ráno nás poslouchají děti. A řekla bych na tajňáka.
0: A kde teda jsou podle tebe?
1: No dokonce se mi přiznali, že jsou na mé podstane mladí Radio Kiss. Jo, fakt to tak je.
0: Takže ne ve stanu, ale pod stanem.
1: No říká se pod stanem.
3: Jsou přikrytý stanem.
0: Podkopaný.
1: Ono se neříká pod stanem, ale ve stanu.
0: Já říkám spíš jako pod čirákem, když tak, ale jinak ve stanu teda. Než pod stanem, ale třeba i dvoupatrovej nějak, nebo víš, nebo má sklep ten stan.
1: Hele, tak skoro.
2: Heleni, a když posílali teda tu hlasovku, tak šeptali to jako, že prosím tě, zahraj nám vaši oblíbenou písničku.
1: Ne, no mě řekli, napal to tam, tu písničku, co si může vůbec se s tím jako nějak neto.
0: Plně vidím ty kluky, ne, 13-letý, hej, baby, Lenko.
2: Napal to tam, kotě.
0: A že vysíláš, zajď za náma.
1: Přesně tak, neříkali teda, odkud jsou, anebo karty hrajou normálně ve 2 ráno, a tak prázdniny.
0: Jako rabou kožený teda teď jako ráno. Jestli budou mít budíčka brzo.
1: Jestli budou mít nějakou táborovou hru na pokračování, ale tak to budou kožený.
3: Ono to k tomu táboru patří.
0: Že jo. No, vlastně. Jako jestli volali jenom kluci, je to ještě dobrý. Horší by bylo jako rodič, bych si říkal, no máme tady holky.
3: Jo.
1: Tak uvidíme příští týden.
0: Hrajeme táborovou hru.
3: Na doktora.
0: Jo, tak to je hezký. Tak to je zdravíme teda. Spíš bych řekl, že se většina teď bude pomalu probouzet.
1: No,
0: a budou mít další
1: pomalu.
0: Výborný den, to víš. Takže Leni, co ty?
1: No já jdu pod stan.
0: Jdeš pod stan, jo?
1: Jdu si na chvilku lehnout do postele.
0: I tvůj hlas to potřebuje, viď?
1: No, jako regeneruju ho pořád. Už jsem zeptala kysáků i na nějaký tipy, tak jsem pár tipů jako vstřebala z kuziny.
2: Tak jo.
0: Tak dobrou.
1: Ahoj. Hezké ráno.

0: KIS počasí.
1: Venku dnes bude zpočátku polojasno, postupně čekáme oblačnou oblohu a ojedinělé přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů Celsia.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Lidem by mohl od jejich 80 let od příštího roku každých 5 let vzrůst důchod o 500 korun. Dosavadní přidání podle věku by se tak rozšířilo. Polepšili by si seniori a seniorky, kterým bude 80, 90 a 95 let. Penze by se od roku 2028 opět mohla zvedat za práci v důchodovém věku. Důchodovou novelu schválila v pondělí vláda a zákon dostane k projednání sněmovna. Teplota na antarktické výzkumné stanici Concordia v sobotu 18. července klesla na -84,1 stupně Celsia. Nikde na Zemi nebylo od roku 2012 naměřeno méně. K absolutnímu rekordu planety ale této hodnotě stále chybělo několik stupňů. A teď zpátky domů.
2: Jednorázová jízda pražskou Petřínskou lanovkou po jejím znovu otevření zdraží ze 60 na 100 korun. Cestující, kteří si jízdenku koupí elektronicky přes aplikaci Pitlítačka, zaplatí 90 korun. Pražští radní schválili nový tarif, který začne platit 1. září. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: V Madridu večer vyvrcholily oslavy vítězství španělských fotbalistů na mistrovství světa. V ulicích se jich účastnili skoro 2 miliony lidí. Fotbalisté projížděli ulicemi na dvoupatrových autobusech a předstoupili před fanoušky na pódiu v centru španělské metropole. Předtím tým přijali král Felipe VI. A premiér Pedro Sanchez. Španělsko slaví po nedělní finálové výhře nad Argentinou titul znovu po 16 letech. To byly nejnovější zprávy a teď už začíná ranní KIS a dnes to bude pánská jízda.
3: Ano, pánská jízda R.A.P. R jako Roman.
4: A jako Alex.
5: P jako Patrik a jdeme na to. Me and my baby boy.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
1: Be happy.

0: Si akorát to tady čtu. Dobré ráno, vstávám a ladím. Pozdravujte Alexe, zpráva právě teď od Míši Dinhové. Chápeš to? Ona může spát a normálně musí vstávat.
1: To je posttraumatický nějaký ten, nevím, syndrom z létání, víš? Nebo co se to děje? Míšo, dobré ráno, Alexi, tebe vítáme v naší trojce.
2: Čau chlapi, čau.
1: Zdále, jak se stěšil na nás, ty kuku.
2: Strašně, nemohl jsem spát, fakt, normálně jsem úplně naklepaný.
0: Jako to zní divně, my tě vítáme ve své trojce, čau chlapi.
1: Oh yes, ale
2: dneska to bude velký.
1: Dneska naklepanej. My jsme teda RAP, Roman, jak jsme říkali.
2: Alex, jak jsme říkali.
0: A Patrik.
3: To jsme my tři. Vůbec žádný nic jiné, na nic jiné hrajem.
1: Míše, tady přejeme krásnou pracovní dovolenou, protože jak jste viděli na jejich sociálních sítích, bude testovat motorky, takže ať počasí přeje. No a kluci, jeden pozdrav od našeho posluchače, speciálně exkluzivně právě teď.
4: Dobré ránko, priatelia. Míška nám včera sedla na lietadlo a dneska už drtí asfalt a kde na motocykli. Tak snad jej do toho neprší, ako to má vo zvyku. Však taky držíme palcušky a ať má pekné počasie. A preto je perfektná zmena v rannom vysielaní a sprevádzať do konca týždňa nás budú títo chalani. Roman Konzultant Aniel, Alex Stand Up Kolva a Paprika Fire Pelta. Alebo krásne povedané rap a verím, že nám chalani zasa zarepujú, lebo minule to byla peckovka ako, viete ako. No a teraz už predávam slovo chalanom a užite si vysielanie a krásny deň vám prajem. Kauko, kakauko.
1: Kiss, Radio Kiss. To je dokonalý.
0: Ty, on to je odžingloval,
1: Juraj. No jasne, dobrá práce, kamaráde. Radio Kiss.

0: Jo, ale
1: a to se líbilo, bylo to dobrý.
2: Jo, ale já se s tím strašně trápím.
1: Tak co, dáme něco nebo ne?
2: Dáme. Já mám nápad. Dneska slaví svátek Vítězslav.
0: No.
2: A mohli bychom ho jako pozdravit rapem, co?
3: Že
2: bychom...
3: Vítězslav, tak to pořádně oslav. Oslav,
2: jo, no vidíš, jak ti to jde krásně.
3: Jo, jo, jo, check it out. No.
1: Tak hele, děláš to dneska tady Patryku v půl osmí.
2: Jo.
1: Nebo ty bys něco natextoval, Alexi.
2: Jo, něco zkusíme.
1: Hele, a aby tam byly všechny různý situace, jo, jako oslava Víti.
2: Dobře.
1: Trošku, že bys si do něj píchnul, do Víti.
2: Dobře.
1: Zároveň.
2: Teď se bojím, co řekneš to třetí, teda. Zároveň nám to hodně rychle.
3: Že to Vítě přehnal. Hnal, třeba ano, večer s oslavou.
2: Ano, a pak ho ale pochválit, protože přece je to hodný kluk, že?
1: Tak, tak. Tak. Okej, okay, okej. Okay. Takže tak velká premiéra. Máte dnes ráno na Kisu.
4: Raní Kis. Od 6 do 10.

0: tohle se jim moc povedlo. To jsou Offenbach na rádiu Kiss. Je úterý 21. července. Ne tady u nás, ale v Americe je dneska velký den. Národní den zmrzliny.
1: Ale, dobrota.
0: Takže kluci, abychom vás trošku rozhýbali, teď pojedeme takovou menší mini soutěž mezi vámi na přeskáčku, kdo zná více druhů zmrzliny, jo? Dobře. Vždycky mi řeknete jeden druh, já si to tu napíšu, aby jsme věděli, že se náhodou nebudete opakovat. A kdo prohraje, ten nám skočí pro zmrzku v průběhu ranního Kissu.
2: Tak jo.
0: Tak jo, začíná Alex, to je host tady.
2: Dobře, takže Twister. Vanilková.
0: Počkej, jaký Twister?
2: No takovej ten
1: on zatočený. On myslí Nanook, to není zmrzlina, no, je zkvalifikace.

0: Tak počkej,
1: to už jsem prohrál.
0: Češ nám pro zmrzku.
1: Já jsem nepochopil pravidla.
0: No víš, no, to tak bývá tady.
2: Raní Kiss. Raní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: se to nepovede, no, očekával jsem tady velký boj ve vyjmenovávání, vyjmenovávání různých druhů zmrzlin, ale skončili jsme u Twistera. Hele, jakou máte nejradši zmrzlinu, když je ten den národní zmrzliny v Americe?
1: U nás na náměstí dělají výborný zmrzliny z nějakého čerstvého ovoce, že jsou tam i kousíčky a já tam mám rád, já si to nedávám teda do Kornoutu, ale do takový tý městičky a tam mám rád, když si už dibu mangovou, ta je výborná.
2: Ta je dobrá. Já zase miluji takovou tu italskou želáto, prostě víš, a oni tam dokážou nakombinovat třeba, pamatuju si, že z černýho máku jsem si dával zmrzlinu, nebo ten slaný karamel, taky
0: no,
2: super.
0: To jsi měl vyjmenovávat, tohle Alexia, ne
2: no, Twister. Je twist.
3: Ranní trojku, jak s těma kaviárovýma toustama, to je vůl, pardon, ale to jsem musel.
0: Ale Terko, jako jo, ty jo. Víte vy vůbec, jak vznikla zmrzlina a můžete nad tím teď zapřemýšlet a říct si svůj názor? Logicky.
2: No, logicky prostě asi byla nějaká sladká omáčka. Dali to do lednice, zapomněli na to a pak to potřebovali.
1: Já bych řekl spousta ledů, do toho naházený ovoce a pak to rozmačkali.
0: A takhle si řekli, že bude jako vznikat zmrzlina.
1: Takhle by to udělal Patrik Peltan před 150 lety.
0: Je to docela dost dlouhá doba a zmrzlina vznikla v Alpách. Takže si máme představit příběh, kdy děti stavili sněhuláka.
2: Aba já.
0: Jo, což jako, že jo, logika. Co má sněhulák místo nosu?
1: Mrkev.
0: A když podojili kravičku, byl tam někde kýbl s mlékem, jakoby se smetanou, že jo? A jak padnul ten sněhulák do toho kýble s tou mrkví, tak zmrzla to mléko, ta smetana, vyndali tu mrkev a měli normálně zmrzlinu na mrkvi.
2: To je geniální.
1: Ty jo, místo tý dřevěný tyčinky mrkev, ještě no, si zachroustáš.
2: Jo, já tomu úplně věřím.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Aktuální informace ze Zlína, třída Tomáše Bati, nehoda dvou vozidel. A co ta D1, Tomíno?
2: D1, 127. kilometr směr na Prahu, je tam nákladák mimo dálnici.
1: Kdybyste měli jakýkoliv další info, tak dejte vědět přes aplikaci Rádia Kiss a při nahrávce nám prosím klikněte na tlačítko doprava, aby jsme věděli, kam to zaparkovat.

0: KISS počasí.
1: Venku dnes bude zpočátku polojasno, postupně čekáme oblačnou oblohu a ojedinělé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů Celsia.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond podal žaloby na 28 dceřiných firem z holdingu Agrofert. Důvodem je údajné porušení zákona o střetu zájmů v letech 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Fond chce vrátit podporu v souhrné výši 22 milionů korun. Dceřiné firmy peníze dobrovolně nevrátily, fond proto podal žaloby. Nový lídr britských labouristů Andy Burnham převzal funkci premiéra a vystřídal odstupujícího Keira Starmera. Král Karel III. Ho pověřil sestavením vlády. Burnham následně u premiérského sídla v Downing Street prohlásil, že Británie musí získat zpět svou stabilitu. Starmer zase ve svém posledním projevu vyjádřil hrdost, že země je silnější než před 2 lety, kdy ji přebíral.
0: Sport.
1: Tenistky Marie Bousková a Lucie Havlíčková postoupily na domácím turnaji WTA v Praze do druhého kola. Obhájkyně titulu a nasazená jednička Bousková porazila Jessicu Buzasovou ze Španělska 7-5 a 7-5. Havlíčková vyřadila na tvrdém povrchu na štvanici Američanku Parksovou po setech 6-2 a 6-4. To byly zprávy na KISSu, příjemné ráno.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Hezké ráno ze studia Rádia Kiss. Tak jsme tady Roman Anděl,
1: Alex Kulva
2: a Patrik Peltan.
0: Takže naše repová RAP raní trojka, která dneska chtěla dát takovou mini soutěž v tom, kolik druhů zmrzlin vlastně známe, protože se slaví někde Národní den zmrzliny. Alex to zabil tím, že začal rovnou nanukem, takže prohrál. Hele, ale počkej, Alexi.
3: Dovolím si se zastat Alexe, protože u nás v Nížboru na benzínce měli kopečkovou zmrzlinu s příchutí Twistru. Ahoj, Kája.
0: Vidíte, Kája ví.
4: Hele, není to jmenování těch příchutí zmrzliny až moc jednoduchý? Teď dneska v dnešní době to je od vanilkový až po nějakou příchuť jako jednorožce nebo duhovou. A to nemluvím ještě o tom, že ta zmrzlina se může cítit, čím vlastně chce.
0: To je dobrý nápad. Ranní šot vybere ten, kdo vyhraje v následující druhé soutěži. Tak uvidíme, jak bude rychlá. Alexi, ano?
1: Dobře, jsem koncentrován.
0: Budete se střídat, Alex začíná ve vyjmenovávání co nejvíce netradiční zmrzliny.
1: Netradiční?
0: Jo. Takže Alex?
1: Zmrzlina s příchutí chleba s máslem.
2: Klobásová.
1: Zelená.
2: Oho, dobře.
0: Jako pití zelená, myslíš?
1: Jako ano.
0: Jako alkohol, jo? Dobře, ano.
2: Parková.
1: Parková, jo.
0: Dobrý.
1: Tak.
0: Pojď, Alexi, nesmíš dělat pauzy.
1: Ježišmarja, tak...
0: Tři, dva.
2: Rohlíková.
1: Uhlíková.
2: Uhlíková.
1: No, jakože z uhlí, z černýho. Ha.
2: Ježišmarja. To je dobrý, ale. Já říkám chlebová.
1: Chlebová. No, tak já můžu říct rohlíková, a co jako?
2: To můžeš říct.
0: Tak
2: můžu,
0: dobře, tak pokračujte dál.
2: Pizzová.
1: Pizzová, dobře. Špagetová.
2: Kuřátková.
1: Kaviárová.
2: Stejková, tu bych si dal.
1: Ježiš, tu bych si taky dal.
0: Jedete dobře.
1: Kuřecí?
0: Kuřátková byla, ale dobře.
2: No, no. Špagetová.
0: To už taky bylo.
2: Špagetová byla.
0: Špagetová byla po pice.
1: Už jsme se zaciklili.
2: Aha. Okay, tak já řeknu svíčková.
0: Dobře.
1: Svíčková, takže hovězí.
2: Gulášová.
1: Vepřová.
2: Bučková.
1: Bučko, to je to samý.
2: Není.
1: Dobře.
2: Je, a já mám jednu. Pojď, Alex, já mám jednu skvělou.
1: Máš jednu. Mm. Tak já dám takovou, já to nějak zafinalizuju. Tak
0: dva, jedna,
1: krabí.
2: Škvarková, a to by byl hit léta, ti říkám.
0: S pivem.
1: A na tom se asi shodnem. Tady, jako já ti to přenechávám, protože Hele. Škvarková je top.
0: Patrik je vítěz.
5: Ranní šot.
0: Uhlíková, ta mi nejvíc utkvěla v paměti.
2: Jak chutná tvoje zmrzlina, jako uhlí.
1: Jako uhlíková stopa.
0: Po čeho máš tu černou tlamu? Dal jsem si uhlíkovou zmrzlinu. Patriku, co vybereme do ranního šotu našim kysákům?
2: Říkali jsme si, že bychom si mohli dát písničku, kterou jsme vlastně v sobotu na Kiss Party, já mám pocit, že nezahráli. Mm-hmm. A strašně, je to skvělá písnička, tak si říkám, že bychom si mohli dát Pufendorf.
0: Where are you?
2: Jo.
6: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!

0: Ranní shot, song, který vás měl postavit na nohy. Netradiční zmrzliny, jo, teda Petře.
1: Včera na mě vyskočila příchuť krupicová kaše. I tak vypadala.
2: Tak do toho bych asi nešel.
0: Jako jo, je to dobrý s kakaem, viď.
3: Mě by zajímalo, kde vyskočila.
0: Kde, viď? Z čeho?
4: Z čeho? Čau, babci, protože jsem zmrzlinářka a vlastním stánek s točenou zmrzlinou, tak vám můžu říct, že u nás se prodává asfalt. Kdyby vám to nic neříkalo, jsou to lesní černý plody. Je tam borůvka, černý rybíz, je tam ostružina a opravdu je černá a barví nejenom jazyk a pusu, barví i bílé oblečení.
0: Asfalt, asfalt jako název nic moc, ale to může chutnat dobře.
2: To bude výborný lesní plody. No,
0: jo. Máš tam něco, ještě něco?
3: No, já jsem si ještě říkal, jaká příchuť by mě vlastně jako bavila, protože já myslím, že každý z nás si občas jako rád čukne k něčemu, co je jako prapodivné. No, nevím, jestli každý z nás, ale já to tak mám. Mě třeba hrozně voní vůně metra. Víš, jako že když seš jako, když takový to jako sála,
0: nebo třeba to železo, nebo
3: no,
0: co to
3: no,
0: je,
3: nebo
0: že
3: třeba benzín, třeba víš, nebo takovýhle. Jako že ne, že bych si z pytlíku vyčuchával benzín.
2: Jako dobře, ale si trošku
3: ale
2: fetišista,
3: ale je to takový jako že víš, no, jako že to jako ucítíš, řekneš, to je zajímavá, jako zajímavá vůně, tak třeba bys to možná šla udělat zmrzlina, nevím.
0: Radek se ozval s nějakou takovou divnou, nějakou zmrzlinou.
5: My říkáme třísková, ale ona je to vlastně příčková, akorát, že tím, že je málo pejsků, tak se to mele i s boudama.
2: Jo, takhle. To je blbý.
3: To pak

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000!
0: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: U96, píseň Heaven na rádiu Kiss. To je vlastně nějaký pravda. Zmrzlina, která by chutnala jako nebe.
1: Jo, jakou by měla příchuť.
0: A nebo peklo, viď?
2: Podle mě by se tak jako rozplynula na jazyčku. Mm-hmm.
0: Různý příchutě zmrzlin, to jsme tady nakousli, hlavně ty netradiční.
3: Hele, my jsme s kamarádama tenkrát pro srandu koupili normálně zmrzlinováč a zkoušeli jsme příchutě různý, jakože vlašskej salát, pařížskej salát, bramborovej salát, nivová. A můžu vám říct, že nivová zmrzlina a pařížskej salát, jako z toho ta zmrzlina, bylo nejlepší, co mohlo být. A že jsme zkoušeli kyselý okurky.
0: Ale to by mi taky nedalo. Taky bych tam házel první, poslední.
1: Jako nivová zmrzlina, to bych si nechal líbit.
2: To zní tak nějak francouzsky, víš? Jako, že si k tomu dáš ještě vínko.
0: Paketu.
2: No, sakrble.
0: Sakrble.
4: V Brně máme super cukrárnu, kde no. Mají zmrzliny jako tvarušková, aperol, čapajková, tvarušková, to jsem asi říkal, tvarušková, aperol, čapajková, koprová, tvarušková, aperol, no. Čapajková, tvarušková,
0: Láďo,
4: asi říkal, tvarušková, aperol,
0: Láďo,
4: čapajková, penátová,
0: Láďo,
4: tvarušková, aperol,
0: Láďo,
4: čapajková, koprová, tvarušková,
0: Láďo,
4: aperol,
0: Láďo,
4: čapajková, tvarušková, to jsem asi říkal, tvarušková, aperol,
0: Láďo,
4: čapajková, aperol, penátová a takový jako druhý. Jo. Takže kdybyste měli cestu do Brna, tak určitě dejte vědět, já vám řeknu, kde to je.
0: Dobře, my se ozvem.

0: Jo, zmrzlina nebe je zajímavá. A co teprv dudy? Nebe a dudy.
1: Kdo si teď představil, jak asi chutnají dudy?
2: Já
1: taky.
2: Jo.
1: Samozřejmě myslíme tyto.
2: Samozřejmě.
3: Absolutely.
1: Irské. Na ledu.
2: Trojky nebo čtyřky?
1: Podle toho, jak velký máš měšec. Hele, nechme to už.
4: S kysem za volantem po celé republice.
1: Teď na silnice, Tomíno, připomeň tu D1.
5: D1, 127. kilometr, směr na Prahu, je tam nákladák mimo dálnici.
1: Měli jsme tu jednu důležitou informaci, větší dopravní nehoda je mezi Hradcem Králové a Pardubicemi na nějakém 37. kilometru. Když je to byl ten den, přátel, včera, viď, asi?
6: Jo, ano.
1: Tak to jo.
7: Tak dobré ráno, kysaci, prosím vás, ten blbec, co předjížděl s kamionem, Chvalovic na Znojmo do horizontu přes dvě čáry, tak ho moc pozdravujte. Má jediný štěstí, že jsem neměl zaplou kameru, jinak byl bez papíru a ještě bych mu utrhl hlavu.
1: Tak tohle asi kamarádi nebudou a tolik dopravní info.
6: No a za chvilku už 7 v 7.
1: Taky jsou.

0: ty nejlepší posluchače v zemi.
1: Přesně důvod, proč já mám rádio Kisrát. Tady prostě fakt nesklamete se zábavou.
2: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
3: Jestli jednou dostanu v tramvaji počuní, že se někomu směju, tak to normálně svedu na vás.
2: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
7: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
2: Radio Kiss. Počasí.
8: Venku dnes bude zpočátku polojasno, postupně čekáme oblačnou oblohu a ojedinělé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
8: Vláda schválila souhlasné stanovisko k poslaneckému návrhu premiéra Andreje Babiše a ministra školství Roberta Plagy, který má zakázat používání mobilních telefonů na školách. Ty by podle návrhu museli zcela zakázat používání mobilů po celou dobu, kdy jsou děti ve škole, tedy například i ve školní jídelně nebo v družině. Výjimkou je použití telefonů ve výuce na pokyn vyučujícího, zdravotní důvody nebo speciální vzdělávací potřeby žáků. Itálii minulý týden zasáhla mimořádně intenzivní vlna veder, při které teploty na řadě míst překročily 40 stupňů. Nejvyšší hodnoty hlásí oba největší italské ostrovy, Sardinie a Sicílie, kde se teploty přiblížily absolutnímu evropskému rekordu. Nejvyšší teplotu během této vlny veder zaznamenala Sardinie v neděli, a to 47,8 stupně Celsia. A teď zpátky domů.
9: Turisté mířící z Turnova na rozhlednu Hlavatice nebo na hrad Valštejn si mohou nově po cestě dopřát občerstvení v samoobslužném stánku. Samotoč vyrostl v Mašově jen pár kroků od schodiště vedoucího k jedné z nejnavštěvovanějších tras v Českém ráji. Platit lze hotově i pomocí QR kódu. Pro KIS Blanka Holoubková.
2: Sport.
8: Cyklista Pavel Bittner na Tour de France dosud nenaplnil cíl v podobě umístění mezi nejlepšími třemi jezdci v některé z etap. Věří ale, že závěrečný týden ještě nějakou příležitost přinese. Tak Pavlu Bittnerovi na Tour de France držíme palce a stejně držíme palce posluchači, který se teď dovolá do soutěže 7 v 7. Tak hodně štěstí.
2: 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun.
0: 210 323 323.

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7-7.
2: I přes prázdniny, celé léto až do konce roku házíme každé všední ráno kostkou. Jaké číslo nám padne, pak vynásobíme tisícovkou a to vám následně pošleme na váš účet. V případě šestky nevyhrajete 6000 korun, ale jako bonus rovnou 7000.
3: Dáša se nám dovolala. Dášo, vítej, hezké ráno.
4: Dobré ráno, ahoj.
3: Tak co, už jsi v pohodě, už to rozdýchala, že jsi tady s náma.
4: Už jsem to rozdýchala, že už. V pohodě.
3: Ty jsi byla boží. Já jsem si to totiž, pardon, Dášo, jo, nahrával jenom takovej menší úryvek toho, když jsme Dáše zvedli telefon.
4: To je prostě úplně nemožný se tam dostat. To je nějaký zázrak.
3: To je zázrak se dovolat. Dášo, dneska je tady místo Míši Alex a Alex drží v ruce hrací kostku. Dáše má trošku obavy, Alexe, jestli máš šťastnou ruku, hele.
5: Tak Dáše, na kolik procent mi věříš?
4: No... Tak hele,
5: podle toho, no, my už nemusíš 70, ani pokračovat.
4: 70%.
5: 70, tak to je dobrý, hele, protože 70 to je sedmička, takže by to vlastně mohlo padnout.
4: Jo.
5: Tak jdeme na to, hele, roztáčím kostku, když se ptáš, jak to dělám, tak pak ti to ukážu na videu.
3: Alexej, Patrik si teď něco vzpomněl.
6: Já si vzpomněl, jak jsi tu házel poprvé a přehodil jsi to.
3: Hod kostkou neznamená, že máš přehodit tu věž, do který házíme kostku, ale trefit se do té dírky.
5: Tak jdeme na to, tak vypadá to, že jsem se trefil.
3: Jo.
5: A už tam něco mám.
3: A to je?
5: Dášo.
4: No.
5: Vyhráváš dneska a budeš moct utratit, jak uznáš za vhodné. Celých, pozor, 3000 korun!
4: To je
6: hezky!
3: To není špatný!
6: Dobrý!
5: Hele, to je můj nejlepší výsledek zatím. Já házu tisícovku dvě a dneska tři. Yes, gradujeme!
3: No, takže Dášo, jakou radost si uděláš? Co si koupíš za 3000?
4: Oprava auta.
3: Já myslím, že jen tak natankuješ plnou nádrž v dnešní době. No,
5: no to jo, no.
3: Heleď, takže aspoň trošku to pomůže. Hezké léto a zas někdy dej vědět. Jo?
4: Moc děkuju,
3: taky.
5: Mějte se krásně. Ahoj, ahoj, další.
4: Ahoj.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
7: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Radio Kiss.
8: Be happy.
9: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: soutěži 7-7 to výborně dopadlo. Zdravíme tentokrát Vítězslava, všechny Vítězslavy, protože mají dneska svátek. A kluci, pro vás speciální ranní rapový song po půl osmé. V podání Alexe, takže držíme palce, aby se to povedlo.
1: Máte se na co těšit.
0: A jelikož je úterý 21. července, co se dneska ještě jiného slaví?
2: Velmi bizarní dny, bych řekl. Dneska byste měli vzít opici na oběd, to se oslavuje dneska.
0: Jako počkej, co to je?
2: Jmenuje se to Den vezměte opici na oběd.
1: Počkej, ale to je jednoduchý, pokud si včera večer popíjel, tak ji automaticky dneska bereš sebou.
2: Dobrý. A zároveň to jsme dobře nahrál, Alexi, je den, kdy je povoleno pít alkohol.
0: Dobře.
1: A dobře, no a já to ukončím, že k tomu alkoholu je dobré si taky dát něco dobrého na zub, protože dneska je národní den nezdravého jídla, junk
0: food. Jakou největší prasárnu, pardon za to slovo, jako co máš nejradši a zároveň si myslíš, že to opravdu není zdravý jídlo?
2: Tak mě napadají ty klasický fast foody, že jo? To není úplně jasně, asi zdravý.
1: Jasně, ty pizzy, burgery, tohleto.
0: Smažený zaleješ to Coca-Colou, že jo? No, ale sladkým.
1: Ten top je jako prostě český langoš. Nebo je to maďarský langoš? Teď nevím.
0: Ano, spíš je maďarský langoš.
1: Ale prostě jako langoš obecně.
2: Langoš natřený tím česnekem, na to ten sýr, kečup, to bych si dal.
1: Ano. A polejt olejem ještě navrch.
0: A zalejt pivečkem.
1: Přesně.
2: Yeah. Neobjednáme si tři langoše.
0: Teď ráno.
1: A tři opice rovnou k tomu.
0: A vezmeme je na oběd, jo.
2: Jo, dáme si k tomu pivo.
0: Tak to neznělo dobře.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kde si teď před 7:30 postojíte? Rozhodně na D2 při příjezdu do Brna od 6. kilometru, taky pokud jedete s Chrudimi na Pardubice, před Pardubicemi, velké kolony a dopravní nehoda v Liberci, aktuálně v ulici Nákladní. Počítejte s tím a jak jsme říkali, všichni, co nosí do krásy jméno Vítězslav, by měli poslouchat po 7:30. Speciální novinkový song od Ranní trojky.

0: klasiky ze světa trendsu.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ti nejlepší pecky z trendsový scény. Těším se na vás.
0: Trendspark. Už ve středu od 10 večer na Radio Kiss. Radio Kiss. Počasí.
2: Venku dnes bude zpočátku polojasno, postupně čekáme oblačnou oblohu a ojedinělé přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Díky dešťům v minulém týdnu se v téměř celé republice částečně dosytila horní vrstva půdy do 40 cm. Hlubší vrstva do 1 metru ale zůstává i nadále vysušená. Dva nejhorší stupně sucha prakticky vymizely a situace je nejlepší od poloviny června. Nicméně podle aktuální předpovědi pro další 9 dnů se bude situace opět mírně zhoršovat. Srážky nemají přijít téměř žádné. Austrálie chtěla jako první země na světě výrazně omezit přístup dětí k sociálním sítím. Několik měsíců po spuštění přísných pravidel se ale ukazuje, že jejich největší slabina přichází hned na začátku při ověřování věku. Podle nové studie se mladiství na platformy stále dostanou poměrně snadno.
0: Sport.
2: Vodní slalomář Jakub Krejčí získal na mistrovství světa v Oklahoma City stříbro v časovce kajak crossu. V úvodní disciplíně šampionátu ho porazil jen Brit Joseph Clark, který byl o 16 setin sekundy rychlejší. Vysoko se v závodě, který je zároveň kvalifikací pro sobotní vyřazovací jízdy, umístili i další čeští reprezentanti. Matyáš Novák byl čtvrtý a Vít Přindiš osmý. A po zprávách pokračuje ranní Kiss.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: jsme se roztrénovali, protože kysáci, dneska je ráno trošku jiné a do pátku bude. Míša je pracovně někde na testování motorek v Rakousku, bude si to užívat, počasí má dobrý, to je dobře. No a jelikož je tady Alex, takže přichází ranní trojka repu. R jako Roman.
1: A jako Alex.
2: P jako Patrik.
0: A tak jsme slíbili, že si nějaký repík dáme. A bude pro Vítězslava, který má dneska svátek.
2: 9275 Vítězslavu je v Česku.
0: Jo, to už je ten rap?
2: Ne, Alex má rapovat.
1: OK.
0: Tak co, Alex?
1: Tak jo, jdeme na to, pánové.
0: Beat je dobrý.
1: Yes, beat is good. Come on.
0: Tak si to chyť.
1: Listen up. Yeah. 5,

0: Tenhle song.
1: Takhle vyndáš z hlavy?
0: Jo. Já jsem totiž Eminem.

0: přes chat GPT.
1: Ale dobrý. Ale Alexi, výborný.
2: Vítězslavé, všechno nejlepší.
3: Raníky. Každý všední den od 6 do 10.

0: Ježíš, to bylo dobrý, to bylo výborný. Hele, ani Míša nemusí lézt dírou, aby jsme si tady zarepovali takhle po ránu výborně. Kluci, super, Alexi, paráda.
1: Jo, jo, Marku, díky moc. Může se těšit na další repík třeba zítra nebo i pozítří.
2: Zítra po půl osmé, i když, jo, píše nám Jana, dobré ráno, kysáci. Nejsem Vítězslav, ale mám dneska na rozky. Zapnu rádio a hned jdete takovýhle bomby. Takže jsem si ten váš repík s dovolením trošku vztáhla na sebe. Díky za lepší ráno, Jana. Jani, hele, jedna věc je, když má někdo opravdu talent, jo, to je Alex.
3: Eminem.
2: No, dobře. Počkej, jak nám to náš kolega Jindra napsal? Osmá míle ze Strašnic. Že bych chtěl desku od tebe i s podpisem.
0: To je dobrý,
3: jo. Jo, jo, vy jste to neviděl, ale já jsem předtím, než jsem to začal depovat, já jsem byl na záchodě, měl jsem takovou tu svoji scénu, koukal jsem z zrcadla a říkal jsem, ty to dokážeš, dáš to prostě.
2: No a druhá věc je, když si pomůžu tady nějakou umělou inteligencí, to byla má práce, jo, z mý hlavy to nešlo. Třetí věc je, když na to vůbec, ale vůbec nejsi připravený. Cože si říká Patriku?
4: Nic, mě úplně jasný, kam míříš.
3: Ajajaj.
2: A Jani? Rap pro tebe, jelikož máš narozeniny, dá teď z hlavy Patrik Peltán. Ale Patriku, zkus navnímat ten beat, zkus se napojit telepaticky na mozek našeho Alexe.
3: Funky,
2: posílej mu tam ty slova a ty rýmy. Patrik Peltán live, bez jediné přípravy.
5: Jana,
2: pro Janu, která dnes slaví narozeniny.

0: všechno nejlepší.
1: Pátek bomba!
0: Tak to bylo hrozný.
1: Ne, ne, ne, vydáme album, opravdu.
0: Jo, dobře.
2: Ranní kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Tak co říkáte na RAP, kysáci? Je to dobrý. Baru, co ty?
1: Zdravínky z kolony Uletňan. Pánové, ten váš RAP je tak dobrý, že už mám sevřený úplně všechno. Oh. Ale jakože všechno. Yeah. A jestli nepřestanete s těma hláškama, tak budu mít mokrý zážitek dřív, než dorazím do práce. No. Takže díky vám, mějte se a čau!
2: Čau. Baru, ruce na volant.
3: Léto je v plným proudu.
4: A my, Ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
5: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. Od pondělí do pátku v Ranním kysu.
6: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.

0: Tady Patrik říkal jeho oblíbená písnička, takže kdybychom měli říct, co tebe zaujalo, možná by si řekl, že právě tenhle song.
1: Jo, výborná Aqua.
0: Alexi, no. Co tebe dneska ráno nejvíc zaujalo v raním kysu?
2: Co mě zaujalo nejvíc? No, můj Twister samozřejmě, jako zmrzlina, to je první, co mě jako napadne, kdykoliv si mě zeptáš na cokoliv.
0: To byla dobrá soutěž, mini soutěž. No jsem rád, že si rovnou neřekl Barča, protože podívej se, co se stalo s našima hlasovkama. Tady se stalo tolik věcí, o kterých se můžeme bavit, ale ne, prostě chlapi se teď ozývají jenom kvůli tomu, že Barča zmínila, že má nějaké
1: mokrý zážitky.
2: No, ta Aqua se k tomu vlastně hodila.
1: Jo.
3: Slyšel jsem dobře. Mokrý zážitek dřív, než dorazí do práce. Kde dělá, prosím?
0: Aleši, nevím, to Barča neřekla, jakou práci dělá.
2: No, já tuším, že nebo takhle, napadá mě, že by to třeba mohla být myčka. Automyčka, tam, že jo, tam ta voda je, takže tam.
1: Jo, to dává smysl, ne?
0: Že je Barča myčka.
2: No ne, jakože tam třeba pomáhá nějak, nevím.
0: Já nevím, co by mohla dělat.
1: Hele, to je jasný, ona bude hasička. Ona to bude umět s hadicema ze všem,
0: jasně,
1: ona bude dělat
0: to
1: hasičů.
0: Jo, Františku, pozor. Máš nějaký nápad?
4: To by mě jenom teda zajímalo, co teda paní dělá. Jako,
0: to řeší ne všichni.
4: Říká, že bude mít mokrý zážitek dřív, než dojede do práce, jako to je nějaká plavčice nebo co?
1: Ty a teď se, jak se topíš, viď, a ona za tebou běží.
5: Barča.
0: V červených plavkách, jako v Baywatch.
2: S takovou tou věcí, takový to... Plovák to byl, ano. To nikdo ani pořádně nevěděl, co to je, že tam nikdo nekoukal, že jo?
0: To byla věc navíc.
2: To byla věc navíc, aby se neřekl.
0: Baru, ty se musíš bavit, jestli to teď slyšíš, viď. Jestli seš pořád v těch kolonách. No hele, uvidíme, jak vás to pobaví zítra. Zítra po půl osmé musíme dát zase nějaký rapovej song.
2: No dáme, vymyslíme.
0: Uvidíme, jestli to bude na Magdu, která slaví svátek.
1: Magda slaví?
0: No, zítra.
1: Wow.
0: A nebo to bude nějaký téma aktuální, a nebo nám ho navrhnete vy, kysáci.
1: To je dobrý nápad.
0: Jo, a Patrik to odrepuje.
1: Ne. Já ne.
0: Jo, z patra. Ne, dáme si to všichni tři zítra.
1: Jo, okay.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Aktuálně zde jedna s Janou.
2: Dávejte pozor, dálnici D1, Vyškov, Rohlenka, zužení a brzdí se tam, je kolona.
1: A nehody v Praze, v Pitkovické, taky v Přerově, v ulici Denisová. Tady opatrně osobák tu srazil chodce, takže se to bude dlouho prošetřovat. Za chvilku 8 hodin, klidnou cestu.

0: Kissparáda. Kissparáda. Hlasuj pro nové hity Kissparády Rádia Kiss. www.kiss.cz Kissparáda. Kissparádu s DJem Bejslikrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kiss.
1: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
2: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
3: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
4: Rádio Kiss počasí.
5: Venku dnes bude zpočátku polojasno, postupně čekáme oblačnou oblohu a ojedinělé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů Celsia.
4: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl nebo odmítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Uvedl to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Zároveň zmínil, že vláda požaduje, aby byl z dalšího rozhodování ve věci vyloučený soudce zpravodaj Pavel Šámal. Podle Tejce při vydání předběžného opatření bezprecedentně projevil soudní aktivismus a zasáhl do ústavního postavení vlády. Tréninkové centrum na východě Číny připravuje na přírodní katastrofy neobvyklým způsobem. Za v přepočtu asi 5000 korun mohou lidé podstoupit jednodenní výcvik pro tajfun. Simulátor dokáže vygenerovat přívalové deště s rychlostí větru až 165 km v hodině. Součástí výcviku je také simulace povodní. Centrum uvádí, že je prvním zařízením svého druhu na světě. A teď zpátky domů.
6: Jednorázová jízda pražskou Petřínskou lanovkou po jejím znovu otevření zdraží ze 60 na 100 korun. Cestující, kteří si jízdenku koupí elektronicky přes aplikaci Pitlítačka, zaplatí 90 korun. Pražští radní schválili nový tarif, který začne platit 1. září. Pro KIS Blanka Holoubková.
5: Sport. Tenista Vít Kopřiva neprošel na turnaj v Kitzbühelu ani na třetí pokus přes první kolo. S pátým nasazeným Peruáncem Ignáciem Busem na rakouské Antuce prohrál 5-7, 7-6 a 1-6. To byly aktuální zprávy a Tereza Jandová.
4: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: dovolenkáře, co mají dneska volno, stejně jako naše parťačka Míša Dinhová.
1: Ráno už se nám ozývala, psala nám, posílala dokonce fotku, jaký má krásný počasí z hotelu z výhledu. V Rakousku je někde.
0: V Rakousku bude testovat motorky. To je hezký, jo. Tak Alex to vzal za Míšu. Čau, Alexi.
2: Čau, čau, Romane, čau, Patriku, čau, kysáci.
0: Navíc na dovolený je Michal Kavalčík, ten zase odletěl se svými kluky syny do Řecka. No a místo Michala vysílá Martin Hájek. Včera se vás ptal na tohle.
3: Bojíte se létat? Ano, ne, proč? Jestli je mezi vámi taky někdo, kdo se bojí lítat, anebo bál se lítat, anebo nebojí se lítat, aby to padlo na vás, na všechny. A jaký třeba k tomu máte důvod?
0: DJ Baselickers to má ohromný strach.
2: Jo.
0: Fakt jo. Jo, Míša taky, ta se včera bála toho, že nebude vědět, jak odbavit kufr a jaký gate a jak nastoupit.
4: Tak to jsou zkušenosti.
2: A když jsem s Míšou letěl na Ibizu, tak ona nemá strach z toho letu jako samotného, ale z toho, aby správně zašla kam má, správně gate a tak dále, jak říkal Roman.
4: No tak je to velký, ale já zase to prostředí letiště mám strašně rád, protože taky. To na tebe jako dejchá těma zážitkama, víš, že prostě se někam dostaneš, něco nového uvidíš, takže za mě super.
0: A co na to naši kysáci?
5: Kdyby mám 50 let, v životě jsem neletěl a v životě nepoletím, protože nechci, aby dole země byla polívka.
6: Já se lítání tak strašně bojím, že manžel mi chtěl dát narozeně na Maledivy a já místo Malediv poletím do píp, protože prostě já a letadlo, bohužel. Než dělá hysterák, radši se podívám na Maledivy, no, někde v dokumentu.
7: Tak já si lítání opravdu užívám a ze všeho nejradši mám turbulence, když se celý letadlo začíná modlit, vytahujou lidi růžence, sahají před sebe do sedačky pro pitlíky, tak já zvedám ruce nad hlavu jako na horské dráze, juchám a let si užívám.
3: No a jdeme na výherní kousek.
8: Lítání se strašně bojí můj manžel, ale vždycky se obětuje a letí. Prvně jenom se mnou, teď už aj s dětma. A když jsme spolu letěli poprvé, tak při vzlítnutí měl zavřený oči, držel se madel a říkal si, jedu autobusem.
3: Radio Kiss.

0: kde je Míša, jak si užívá teď, řekněme, jakovou pracovní dovolenou někde v Rakousku, kde testuje motorky a logicky se Aleš ptá.
1: Já bych pro vás měl takovou zvláštní otázku. Mě by zajímalo, jak Míša Dinhová, šéfová všech skřítků s výškou 128,5 cm, může kočírovat motorky pro dospělý chlapy. Teď ona má menší nožičky, než je novorozeně. Jak ona to prostě zvládne? Jestli bude jezdit nějaký minibajku, nebo tam bude mít nějaký přídavný kolečka? Zkuste to nějak dokumentovat a rozebrat, co vy si o tom myslíte, vy na to určitě přijdete. Dík, Aleš.
0: Aleši, na sociálních sítích o tom právě Míša psala nebo mluvila. Bezpečně vím, že bude mít normálně dospělácký tři motorky, ale i tam mluvila o tom, jak obtížný to je pro malý lidi. A to bude právě tou výzvou, aby zjistila, jestli to vůbec jako jde nebo nejde ovládat.
2: A já přemýšlím, jestli se nedělají takový ty dětský sedačky na motorku, víš, jako že bys takový jako podsedáček.
0: No počkej, tak to budeš ještě vejš, ale potom.
2: No to je vlastně to nepomůže. Tak takový spíš jako výkroj by to chtělo.
3: Ona Míša chodila do nějaký motoškoly, mám pocit, a tam se učila právě s co nejvyššíma motorkama, aby se naučila správně slejzat a tak dále.
0: Někde jsem viděl video, to byla nějaká Japonka, Číňanka, přijela ke křižovatce, viděla, že bude červená, mačkla tlačítko a jí se z motorky vysunul nějaký jako stojánek, takže nohy měla furt ve vzduchu a motorka byla stabilní, jakože že to dala ta malá.
2: No to jo,
0: holka.
2: Ale potom se to jednou nevysune a to si jako mačkáš to tlačítko a pomaličku se nahejbáš do 45 a si lehneš.
0: Nevím, jestli často jezdíte na kole, ale já dostal ten blbej nápad koupit si nášlapy. Jo, jako...
3: Jo. Jak tam zacvakneš ty nohy do těch šlapaček.
0: Do těch šlapaček.
2: No.
0: A celý život jezdíš bez.
3: Takže jsi zastavil.
0: A nejvíc je, kdy přijedeš k té restauraci, k té zahrádce a teď

0: Možná někdo poslouchá Radio Kiss a jede za panem doktorem, paní doktorkou, aby si nechali říci, jestli čekají chlapečka nebo holčičku. A nebo taky zjistí, že nečekají jenom jedno miminko, ale budou to dvojčátka, že jo? Jo? Ne, ale trojčátka.
1: Ježiš, to už musí být úplně.
0: V Austrálii se teď narodili jednovaječný čtyřčata, což je opravdu výjimečná věc. Navíc jsou zdraví, maminka je v pořádku, porodila císařským řezem. Ale co mě úplně nejvíc dostalo, že oni, když šli do té nemocnice před těma 9 nebo kdy měsíci, tak si samozřejmě chtěli nechat říct, co je tedy čeká. Tak jim oznámili, že budou mít 4 čata. Ale oni 2, maminka s tatínkem, už 4 děti mají.
2: Ne.
0: Jo.
2: Takže teď mají 8.
0: 8.
2: Tak to je masakr. Počkej, a předtím měli taky 4 čata? Nebo jakože to mají také tradičně?
0: To tu uvedeno není, ale každopádně, že v době, kdy si tedy tohlensto nechali říci, tak už 4 děti doma měli.
2: Tak to je brutální.
0: Ty bláho. To je rodina.
2: A teď ještě jak jsou jednovaječné, budou všichni stejný, že?
0: Všichni stejný, ty 4 děti.
2: Teď to živit, šatit.
0: To je to.
2: No hele, očíslovat, to je jediná cesta.
1: Ježiši.
2: Vytetovat na čelo, 1, 2, 3, 4.
0: První, druhý, třetí, čtvrtý.
2: Tvoj řad nastoupit.
0: Ještě, že to není jako v době kámen, kámen, kámen a kámen.
2: Kámen chybí.
0: No rodinko teda, to vám držíme palce. Jasně, že to nemůžete slyšet takhle do dály, ale to jsou věci, no.
2: 4 čata chtěl bys, Romane?
0: Jako
2: dovedeš
0: jo,
2: si to představit?
0: Ne, já bych chtěl ohromnou rodinu, ale taky bych chtěl vědět, že se dožiju toho, že když se o ně budu starat a živit, tak to přežiju a zažiju jejich maturitu a, ty, a no, nevím, cokoliv potom, no, jejich svatby, že jo, a podobně, no, to musí strašně těžký.
2: To jo,
0: ale jde to, ale zvládnout se dá všechno.
1: To víš jo,
2: to je pravda.
0: Co ty, Patriku, tebe by to mělo potkat jako první z nás tady.
1: Jako 4 čata.
0: No neříkám rovnou 4 čata.
1: Takhle já 2 čata třeba, spousta lidí chce 2 čata. Hmm. Já člověče tomu úplně nakloněnej nejsem, jakoby kdyby nebyly jednovéční, tak jsem s tím v pohodě. Ale jednovéční, já nevím, já nechci mít 2 stejný, jako víš, nevím.
0: Uvidíme no, co ty, Alex.
2: Oni nejsou úplně stejný, ale.
1: Já vím.
2: Jako takhle, já se tomu asi nebráním, na druhou stranu. Jako pomalu, jako lepší je mít to jedno, nějak se na tom jako naučíš, víš.
1: Takhle,
2: jako,
1: no? Na čem se shodneme, si myslím, že je důležité, aby ty děti byly zdraví. No a je jedno, jestli jsou 2, 3, 4 nebo 8.
0: To je ono, no.
2: Je zbytečný tady něco plánovat, prostě přijmeme to, co dostaneme.
0: Kéž bychom věděli, co nás čeká nebo nečeká, to víš, plánovat si to můžeme. No jsem na to zvědavý, jestli se jednou opravdu dočkáme kysáci toho, že Patrik přijde jednoho dne takhle do vysílání a bude oznámení. A hned,
1: ty čověče,
0: hned druhý den Alex potom.
2: No, 2, 3, 4.
0: No, bude, to bude poslechovost potom.
1: Zvyšujem to.
2: Celá nová generace tady moderátorů potom.
0: Ty jo. No. Rovnou je vychovat a posadit před mikrofon.
1: Rovnou k mikrofonem v ruce se narodí. Radio

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Několik hlasovek od vás, Jani.
2: Dávejte pozor, dálnice D1, Vyškov, Rohlenka, zužení a brzdí se tam, je kolona.
1: A co dál?
3: Hlavní tah na Pajedla Uherské Hradiště, je tam auto v Pangejtu, takže ho budou asi vyprošťovat.
1: Díky za info a Vašku.
4: Dopravní nehoda z Pití Hněv, jsou dlouhé kolony, potkalo se tam popelářské auto a osobní.

0: KISS počasí.
1: Venku dnes bude zpočátku polojasno, postupně čekáme oblačnou oblohu a ojedinělé přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů Celsia.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Poslanec motoristů Filip Turek do výsledku šetření dopravní nehody nenavštěvuje vládu a neměl by vykonávat funkci vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Uvedl to premiér Andrej Babiš. Zopakoval, že pokud se ukáže, že Turek pochybil, měl by na postu zmocněnce skončit. Ministerstvo životního prostředí už minulý týden uvedlo, že Turek se nadále nebude účastnit jednání, oficiálních schůzek ani porad vedení úřadu. U federální budovy na Dolním Manhattanu došlo k explozi, kterou zřejmě způsobilo odpálení zábavní pyrotechniky v odpadkovém koši. Jednoho člověka vzali do vazby, případ vyšetřuje protiteroristické newyorské oddělení FBI. To později podezřelého identifikovalo jako bývalého amerického vojáka. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti uvedlo, že podezřelý cílil na úřad pro imigraci a cla.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sparty se ve třetím předkole Ligy mistrů utkají s francouzským Lyonem. Pokud zvítězí, postoupí do závěrečného play-off. V případě nezdaru je už bez dalšího předkola čeká automatický pád do Evropské ligy. Za námi jsou zprávy a pokračuje ranní KISS.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
2: Be happy.

0: Tak co, kluci, už vám někdo řekl, jestli s ním půjdete na Odysseu do kina?
1: Ještě ne.
2: Já jsem to říkal sám svý snoubence, že bych chtěl zajít, ale teda moc jsem neuspěl.
0: O čem Odysea vlastně je? Je to filmová verze slavného Homerova eposu. Sleduje krále Odysea, který se po skončení trojské války 10 let snaží dostat domů za svou ženou Penelopou. Jestli se chystáte na tento film, tak jedna rada, která se mezi filmovými fanoušky opakuje pořád dokola. Pokud můžete, běžte na IMAX 70 mm. Proč? Protože je to vůbec první velkofilm v historii, který byl natočený celý na IMAX filmové kamery. Uvidíte tak mnohem větší obraz, jemnější detaily a scény přesně tak, jak je režisér zamýšlel. Takových kin je na světě jenom něco přes 40.
2: No a jedno takové kino máme v Praze a proto se taky sem sjíždí obrovský množství cizinců. A je to beznadějně vyprodaný. Normálně přidali dokonce čas, ještě jak je extra, že to vysílají v noci od 12:30 ráno. A i to se okamžitě vyprodalo.
0: Kluci, včera jsem slyšel Davídka syna, že by na to chtěl jít. Já jsem původně vůbec netušil, o jak velkou věc se jedná. Sedám k tomu internetu, ne, a říkám, hele, a jaký chceš místo, kde by to bylo dobrý? No, tati, někam prostřed. Říkám, hele, ono jim to nefunguje, tady vůbec nejde žádná sedačka zaškrtnout.
2: Já měl stejný zážitek, taky. Úplně to samý, ano, proto říkám, jsem říkal, že mi to nevyšlo, přesně kvůli tomu.
0: Tohle posto má nějaký zamrzlý, hele, nebo co? Tak kouknu na jiný čas, jo, oni to jedou už od 9 dopoledne. Koukneš odpoledne, vyprodáno, koukneš večer, vyprodáno. Koukneš v 12:30 a všechny ty dobrý místa jsou vyprodaný jedině tam dobře v 12:30, jo, ale třeba v první řadě. A to zas u toho plátna nechceš asi sedět úplně dole vlastně, no, na ten zážitek.
1: Tak to upřímně slyším poprvé, že to je taky takovýhle velkofilm.
0: Já taky.
2: No. Ono bylo něco podobného, když byl Oppenheimer, ale tam teda musím říct, že po krajích ty místa byly ještě, jo. Jako bylo to teď ty nejlepší byly vyprodaný, ale teďka nic prostě, podle mě i na schodech sedí lidi.
0: A my blázni o tom tady teď mluvíme v rádiu, aby ještě všichni ostatní se šli podívat, jestli náhodou nebude volná sedačka. Musíme rozjet kampaň o tom, že ten film nakonec není tak dobrý, aby lidi na to nešli.
2: Já mám nápad, víš, co bychom mohli udělat? Že bychom ho vysílali s českým dubbingem jenom. To znamená, že cizinci by už jako si to neužili tolik.
0: Hele, dobrý začátek, to bereme, Alexi.
1: Je to strašný, lidi, nechoďte na to.
0: Hele, klobouček dolů, možná už jste tedy na tom byli, tak to vám přejeme, snad to bylo tak skvělý, jak se o tom mluví. A doufejme, pokud se na to chystáte, že dobrý místo seženete, protože kvůli správnému audiovizuálnímu zážitku prostředek je prostě nejlepší možná věc. No.
2: No já hlavně doufám, že nedopadneme jako ten hlavní hrdina a nebudeme 10 let čekat, jo, než se dostaneme do toho kina.
3: Raníky od 6 do 10.

0: Tak co? Našli jsme někoho, kdo vyrazí na Odysseu?
1: Janča má koupený lístky.
2: Můj manžel nám rezervoval lístky v Praze do IMAXu a jedeme vlakem brzo ráno v sobotu, aby jsme tam dojeli a užili si film a rezervoval lístky dostatečně dopředu, takže budeme mít místa krásně uprostřed s nádherným výhledem a moc se těšíme. Bude to takový super romantický výlet jenom ve dvou na film do Prahy a pak zpátky zase vlakem domů.
0: Teda Jani, já jsem o tom neslyšel, o tom filmu, kouknul jsem v rychlosti na trailer a musím říct, Jančo, za jeden lístek ti dávám 1500. Tak já ti dávám písničku na přání a vstupenky do písku na hard party.
1: Já ti dám vstupenky na všechny rádiové akce tento rok a já, ještě k tomu 500.
0: Noční vysílání ti dám.
1: Točky, sakra.
0: Od půlnoci do 6 můžeš vysílat.
3: Já nevím, jako jak tohle mám jako přebít, kluci, já prostě...
1: Já taky přemýšlím.
3: Já můžu napsat písničku, zarepovat.
1: Jančo, pošlu ti cokoliv chceš z Kiss Shopu 5x.
0: Tak to ti přeju, to je paráda, nevím, když to máte také spojený s výletem, bude přesně, to super.
3: Užijte si to.
0: Užijte si to a dej nám vědět, jaký to bylo. Jo, a pojďme vyhodnotit ranní kachnu. Teď v tuhle chvíli můžete volat
1: 210 323 323. Pokud jsme v něčem zalhali, volejte právě teď do Kissu.

0: Expressu.
1: Vyhodnocení ranní kachny je tady a Eliška je liška bystrá. Tak uvidíme, zda Eliška vyhodnotí dnešní ranní kachnu a uhádne, v čem jsme zalhali. Eliško, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak pojď říct, co je dnešní ranní kachna?
2: Dnešní ranní kachna je IMAX, protože Roman několikrát řekl, to je IMAX, ale je to špatně, je to IMAX.
3: Počkej, já jsem řekl IMAX. V IMAXu?
2: IMAX, no.
3: No.
1: Jako budem brát jako výslovnost raní kachnu.
3: To asi ne, to bych asi nepovažoval za kachnu.
4: Úplně ono.
2: Ne,
3: ale ty jo, nebo jako asi, nebo řekněte vy kluci, vyhodnotě to vy.
1: Takhle já si myslím, že výslovnost nějakého anglického slova nebo něčeho, no. To nemůžem
3: považovat. A počkej, jak ty tomu chceš říkat? IMAX?
2: Je to IMAX.
3: No. Je to IMAX, no.
4: IMAX.
3: A jo, já jsem říkal IMAX.
1: Já myslím, že IMAX.
4: Takhle, Eliško, já myslím, že máš extra body za to, že jsi uslyšel Romana, jak říká něco špatně, protože to se neděje tak často.
3: Ale jo, děje. Akorát mě samotného překvapuje, že tomu říkám IMAX, jako jo.
1: Nevím,
3: protože to je IMAX, ne přece.
4: Je to IMAX, no.
3: Tak to jo.
4: A může to být IMAX.
3: Hele, tak já si mám facku teda za to. Ale no, Eli, ty jo.
4: Není to ono, bohužel.
3: Tohle je pravda, že to v tom maxu prostě máj.
4: To IMAXu. Bamaxu.
3: Tak jo, tak zatím Eli, ahoj.
2: Ahoj. Taky mějte se, ahoj, pa, pa. Ahoj.
3: No dobře, tak to byl první pokus a zkusíme druhý, jo?
4: Zkusíme druhý a už tam máme někoho, halo, halo.
5: Ahoj, tady Antonín.
4: Antoníne, já tě zdravím, tak prosím tě, už víš, že to není IMAX, IMAX, tak co je tvoje verze?
5: Já si myslím, že to bude s tou zmrzlinou.
4: Ako? No.
5: Vlastně, že to sněhu láká, že tam dali tu smetanu a pak, když to vlastně spadlo s tou mrkví do toho, tak měli zmrzku.
3: Totiž ty mluvíš o tom, jak vznikla zmrzlina, že ano? Hmm.
5: Tak.
3: Ano, ano. V Alpách, sněhulák, když no, jasně. Si to představte, nos z mrkve, jak spadnul do toho kýble s mlíkem, protože že jo, kravičky tam někde na pastvině podojené.
4: My jsme to měli v učebnici dokonce historický,
3: ano,
4: no.
3: Ano, ano,
4: tam je to normálně psaný, že jo.
3: Teď jsme v Alpách zima, takže ta mrkev rovnou, jo, ta smetana, to mlíko zmrzlo.
4: Přesně.
3: Vydali tu mrkev a měli zmrzlinu, no.
4: No. No. No. Akorát, že ta tak? Učebnice neexistuje, máš pravdu!
3: Je to kachna!
1: To byla pěkná blbost.
4: Ale blbost.
3: Je to tvoje, za chvilku ti předáme dárek. Měj se.
4: Měj se krásně, Antoníne. Čauky.
3: Ahoj, čau.
0: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: qué cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Ranní kachna vyhodnocena, takže víme bezpečně, ano, dneska je den zmrzliny, ale to slaví v Americe, proto jsme se k tomu potom tak nějak dostali, k té kachně, ale zase díky tomu rozdali rádiový balíček. Jaké jsou ještě dny a co je tady pravda?
2: Pravda je, že byste dneska měli vzít opici na oběd, to opravdu se slaví. Zároveň se také slaví den, kdy můžete pít alkohol. No a v neposlední řadě se taky slaví Národní den nezdravého jídla, National Junk Food Day.
1: Takový hamburger považuješ za nezdravý jídlo, nebo ne?
2: No, já osobně ne, ale někteří ano.
1: Jo, vidím totiž nádherný hambáč na Facebooku Rádia Kiss.
2: Jo.
1: Máme tu soutěž o vouchery, totiž hrajeme s ČES areálem Vltava, který je v Českých Budějovicích, a vy si za ten voucher můžete potom pronajmout třeba nějaký hřiště. Takže hele, léto, sport, chill u vody, beach volejbal ideálně, a potom se zakousnout do toho hambáče, který si hledejte, protože ten vás přitáhne a doufám, že potom vyhrajete hlavní cenu.
2: To je dobrý odpoledne, tak šup šup na Facebook, ať se to můžete zúčastnit.
1: Facebook Rádia Kiss, soutěžíme až do pátečního dne.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: První komplikace je na dálnici D8 na 10. kilometru při výjezdu z Prahy. Je tu menší dopravní nehoda. Jarinek, kde jsi ty?
2: Před Lahovickým mostem směr na Plzeň, odstavená bílá dodávka na blikačkách. Stojí tam dost nešikovně, pozor, do toho nevlítnete.
3: Hlavní tah napojedla Uherské Hradiště, je tam auto v pangejtu, takže ho budou asi vyprošťovat.
1: Za info díky a ještě jedno info o kolonách.
4: Za Lochkovským tunelem směr na Ořech, táhlá kolona, tak hodně trpělivosti.
1: Za info díky.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
2: Rádio KIS počasí.
3: Venku převládá zpočátku polojasno, postupně čekáme oblačnou oblohu a ojedinělé přeháníky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů.
2: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
3: Nepůvodních hub a takzvaných omicet neboli řasovek poškozujících lesy i zemědělské plodiny v posledních desetiletích v Česku přibývá. Vyplývá to ze zjištění vědců, kteří sestavili souhrnný seznam těchto organismů pro tuzemsko. Mnohé z nepůvodních druhů se do země dostaly neúmyslně vlivem mezinárodního obchodu s živými rostlinami a rostlinným materiálem. Chile v posledních dnech zasáhly přívalové deště, které si vyžádaly nejméně 4 oběti, tisíce evakuovaných a rozsáhlé škody na infrastruktuře. Jedná se o nejintenzivnější srážkovou epizodu za posledních 30 let. Na její mimořádné síle se podílí atmosférická řeka, zesílená jevem El Niño. A teď zpátky domů.
4: Turisté mířící z Turnova na rozhlednu Hlavatice nebo na hrad Valštejn si mohou nově po cestě dopřát občerstvení v samoobslužném stánku. Samotoč vyrostl v Mašově jen pár kroků od schodiště vedoucího k jedné z nejnavštěvovanějších tras v Českém ráji. Platit lze hotově i pomocí QR kódu. Pro KIS Blanka Holoubková.
3: Sport. Světový fotbal zasáhla smutná zpráva. Zemřel někdejší kapitán a trenér anglické fotbalové reprezentace Kevin Keegan. Bylo mu 75 let. Keegan byl dvojnásobným držitelem zlatého míče a bojoval s rakovinou v pokročilém stádiu. S Liverpoolem vyhrál pohár mistrů evropských zemí, 3x anglickou ligu a 2x pohár UEFA. Za námi jsou zprávy v 9 hodin a pokračuje ranní KIS.
2: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
5: Be happy.

0: Dopoledne tady, tak snad jste ho s Kysem nastartovali kysáci co nejlépe. Ranní trojka dnes v netradičním složení Alex, Roman, Patrik a je důležité zmínit, že tato hodina bude soutěžní.
1: Voucher za 5000 korun už je ready a to na nákup na webu alavis.cz, takže jenom počkejte na naší výzvu, ta bude už velice brzy. No a mějte štěstí.
2: No, protože když se dovoláte a odpovíte na 3 jednoduché otázky, dávám tomu i možnosti, tak si tu výhodu odnesete.
3: Radio Kiss.

Dopřejte si účinnou hydrataci. Na Radio Kiss rozdáváme vouchery v hodnotě 5000 korun z Alavis Maxima Hydromax. Volejte studio 210 323 323.

0: Servis Maxima Hydromax. Inteligentní hydratace bez cukru.
1: A pro koho je Alavis Maxima Hydromax? Pro aktivní jedince a sportovce, cestovatele a pracující v náročném režimu, seniory, kteří dbají na správnou hydrataci. Zkrátka každého, kdo chce podpořit svůj pitný režim a příjem minerálů, to jsou právě ty elektrolyty, které si tu pravidelně dopřávají i naši kolegové, především třeba Radek Hrdina běhá často, Blanka Holoubková, že jo?

0: nebo my, co od rána do večera makáme, máme velký výdej, takže proto vítáme soutěž s webem alavis.plus.cz.
1: A po výherním signálu se dovolala posluchačka Lada. Laduš, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, ahoj.
1: Lado, řekni mi, máš náročnou práci?
2: Jo, dalo by se říct, že ano.
1: Aha, a co děláš?
2: Jsem šička.
1: A dodržuješ pitný režim, když takhle něco šiješ? Vzpomeneš si na to, že se máš
2: napít? Snažím se, ale musím se nutit.
0: Mm-hmm. Jak to tady včera řekla hezký Míša, že jo, že ona taky se snaží, ale je takový průtokáč, že to chce ještě dodat ty minerály. A ty si tyhle věci budeš moc dopřát, pokud vyhraješ voucher. A nejenom to, protože na webu alavis.plus.cz je spoustu produktů. Jenomže teď musíš projít takovým trošku nebezpečným Alexem, který má připravený 3 soutěžní otázky. A jsme moc zvědaví, jaký otázky to jsou.
2: Tak, snad nebudou těžké.
3: Ladi, věřím, že to dáš. Poslouchej pozorně. První otázka. Jaký je chemický vzorec vody? Dám ti možnosti. Za A CO2, za B H2O, anebo za C O2.
2: Takže za B H2O.
3: Výborně, ano. Takže 33% úspěchu, pokračujeme dál. Další otázka. Který lidský orgán filtruje vodu a odpadní látky z krve? Za A játra, za B ledviny, anebo za C slinivka?
0: Mm-hmm. Vodu.
2: Ještě jednou, prosím, tu
3: za
2: otázku.
3: Za A. Jak otázku chceš ještě jednou?
2: Ano.
3: Dobře. Který lidský orgán filtruje vodu a odpadní látky z krve? Takže buď to jsou za A játra, nebo za B ledviny, anebo za C slinivka.
2: No, teď váhám ledviny nebo játra, ale...
0: Vodu.
2: Asi ledviny.
3: Yes, je to tam, ano, ledviny. Takže 66% hotovo. A jdeme na finální otázku. Lado, koncentrace. Kde se nachází nejvíce sladké vody na Zemi? Za A v řekách, za B v jezerech, anebo za C v ledovcích a polárních oblastech?
2: Asi v těch ledovcích...
3: Jsi si jistá?
2: Nevím.
3: Ale to stačí, asi protože jo. Máš pravdu, je to tak, ano, 100%, máš to tam, gratulace.
2: Úžasné.
1: Výborně, Ladi, voucher v hodnotě 5000 korun na nákup na alavis.plus.cz je tvůj. Využiješ ho sama, nebo se s někým podělíš o tuto výhru?
2: Třeba se podělím doma s někým určitě.
0: Doporučuju, nakup toho hodně, celý voucher využij, uvidíš, že bude spoustu dárků pro rodinu a díky tomu budete myslet i na jejich zdraví. Takže krásné léto, měj se hezky.
2: Taky, ahoj, já děkuji moc, ahoj.
4: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií Aminoabsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.

Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Už v tuto chvíli jsem přizval sem do studia Rádia Kiss našeho parťáka Martina Hájka. Ahoj Martine.
1: Nazdar, ahoj, nazdar.
2: Čau.
0: Kluci, já tu na vás něco mám a Martin to víš, ještě navíc borec, si skladatel, dalo by se taky říct, ty viď?
1: Jak dalo by se říct sem?
0: Dobře, no tak jo.
1: Jseš ústnatej, jen co jsem vešel.
0: Ústnatej. Totiž, my jsme objevili Hej Šašo v české hymně.
1: Ne, ne.
0: Jo, Alexi, věděl bys si, co je Hej Šašo?
2: No, tuším, že to je taková ta vlastně rubrika, kdy ty v těch zahraničních písničkách hledáš a slyšíš ty český výrazy.
1: Jo,
2: je to ono?
1: Jo.
0: Ale česká hymna není zahraniční.
2: No právě,
0: naše.
2: Právě.
0: A přesto v tom textu je něco jiného, než původně je.
3: A může se v český hymně hledat něco jiného? Není to takový
0: jako hanobení?
3: No.
0: Ne.
3: Takže
1: tak já jsem jako zvědavej vlastně.
0: Já taky.
1: Protože si říkám, jako vlastně, jak můžeš v českém textu najít nějaký český ekvivalent.
3: To je strašně
0: ano,
3: divný.
0: Ano. Takže teď si představte, že jste na nějakém fotbalovém hřišti, mm-hmm, sportovci nastoupeni, zpěvačka, která zpívá naši hymnu. Mm-hmm. A nevím, teda za prvé jí pojala trošku po svém, řekl bych, melodicky.
1: Jako oh yeah, check it out.
0: No, uvidíte. A za druhé jsem tam slyšel něco, co jsem si myslel, že v té hymně nikdy česky není.
2: Tak pojďme na to, já už jsem napjatý úplně.
1: No já taky teda.

0: Jára tam byl.
1: Jára, že jo.
0: Byl tam, takhle, její interpretace byla skutečně jako... Trošku vlastní malinko.
2: Jsem, jako tak, jestli mám hudební sluch dobrý, říkal, o,
0: ne, máš dobrý, ale, máš dobrý.
2: Ale jak jsem říkal, dala to po svém.
0: Hmm. A byl tam Jára.
2: Tam je Jára normálně celou dobu, jo.
3: Ještě si to zopakujem.
0: Jára je tam Jára. A ještě, Jára. Ještě mi přišlo hodně vtipný, jak si u toho někdo míchal kafežičkou.
1: To byl nějaký Jarin. Teď mi řekni, jak Jára kvete.
0: Jára může kvíst, no tak má novou lásku Jára, je dobře navobědvaný, víš, jako koupil si nový auto, má nový bydlení a tím Jára kvete.
2: Járové mají hit, ty jo.
1: Tak od Járy k Michaelovi, jo.
4: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: mezi tím vystřídali, takže Járové už odešli a zítra zase v 6 hodin. Blíží se nám 10. je s vámi Martin Hájek a budu diktovat další muziku, to nejlepší od 90. Takže za chvilku třeba King Afrika anebo Two Colors. Je na co si počkat.
1: S Kysem za volantem po celé republice.
0: Takže zaprvé mám tady dopravní nehodu v ulici Hradecká v Brně. Je to nehoda dvou osobáků, tady si dejte pozor. A pak mi taky přišla zpráva od Tadeáše, který mi napsal: ahoj Etere, Rádia Kys. Hlásím dopravní zácpy na D5 se směr na Prahu. Tvoří se kolony, jeďte opatrně. A to samé vzkazuju já.
1: Rádio Kys. Filmové tipy.
2: Do kin už brzy naskočí dlouho očekávaná česká komedie, která pohladí a potěší všechny milovníky trampingu, stanování, rybaření i laskavýho humoru. Dovolená v Českém ráji nás vezme za jednou trošku rozhádanou rodinou. Drahá polovička by totiž ráda k moři a méně drahá polovička zase počirák. A tak zvolí kompromis. Kemp. Takže stan, skládací židličky, ešusy, spacáky, gitáry, Diana a společný umývárky. A dovolená snů může začít. Letní komedie je v kině od 30. července. Pro Kys Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: Venku převládá zpočátku polojasno, postupně čekáme oblačnou oblohu a ojedinělé přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Pět odborových organizací, které působí na pražském letišti, vyhlásilo stávkovou pohotovost kvůli výběru Radomíra Lašáka na pozici předsedy představenstva letiště Praha. Odborové organizace letiště Praha a ČSA Handling v předchozích dnech vyzvali premiéra Andreje Babiše a ministryni financí Alenu Schillerovou, aby výběr Lašáka na zmíněný post přehodnotili. Americký prezident Donald Trump podepsal exekutivní příkaz, který zpřísňuje pravidla pro nákup surovin ze zahraničí, zejména z Číny. Podle vyjádření Bílého domu se opatření týká především nerostných surovin a dalších materiálů pro výrobu zbraní. Cílem opatření je posílit domácí dodavatelské řetězce a snížit závislost amerického obranného průmyslu na zahraničních dodavatelích. A teď zpátky domů.
2: Jednorázová jízda pražskou Petřínskou lanovkou po jejím znovu otevření zdraží ze 60 na 100 korun. Cestující, kteří si jízdenku koupí elektronicky přes aplikaci Pitlítačka, zaplatí 90 korun. Pražští radní schválili nový tarif, který začne platit 1. září. Pro KIS Blanka Holoubková.
0: Sport.
1: Do tenisového turnaje Prague Open na Štvanici dnes vstoupí nasazená dvojka Barbora Krejčíková. Čerstvá vítězka z Aten nastoupí k českému souboji proti Lindě Fruhvirtové. Tolik nejnovější zprávy a teď už je na řadě dopolední KIS.
3: A na řadě je taky to nejlepší o 90. S vámi je Martin Hájek tento týden až do pátku za kolegu Michala Kavalčíka. A ty 90. King Afrika.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
4: Be happy.

do 14 hodin, kdy si společně budeme rozdávat hudební karty, především toho nejlepší o 90, ale taky je na spadnutí dnešní téma. Mám to tady před sebou, co jsem si pro vás dneska připravil a doufám, že odpovědi budou stát za to. Prostřednictvím apky čekám na to, kdy mi budete a začnete posílat a co nejdřív, prosím vás, ať se tam dostanete a ať se jeden z vás dostane k balíčku Rádia Kiss. Na základě dnešního tématu, které právě teď vykopávám. Z čeho máte největší strach? Ale teď pozor, neberu takový ty fobie, jako že mi někdo napíšete, že máte strach z pavouku a podobně, ne. Já myslím takový ty životní věci, kdy třeba člověk přemýšlí a má strach, aby měl třeba dobrou práci, jak dopadne třeba jeho vztah, že má strach o něco, co je pro vás křehký. Samozřejmě je to trošku náročnější téma dneska, tak doufám, že z toho někde vyleze aspoň trošku něco veselýho, ale ptám se vás dneska a dnešní dopolední téma za balíček Rádia Kiss zní, z čeho máte v životě největší strach.

0: tebe, protože vždycky přemýšlím. Se úplně hrozím toho, co zase vymyslím za hovadinu.
1: Ale to je hezký, zase taková self-control malinko. Je pravda, že člověk, když v životě ví, že by mohl někde napáchat nějakou škodu, třeba já nevím, že ho příliš posilňuje alkohol v nějakých rozhodnutích životních a že by pak mohl dělat nějaký kraviny, tak je dobrý se tomu samozřejmě vystřihat a je pravda, že to člověku může dát nějakou noční můru. Berry!
2: Zdravím, kysáci. Tak asi největší strach mám z toho, že po sobě nic nezanechám. Myslím v rámci toho, že asi ohledně potomka, kdy mi je 30 let a ještě jsem nenašel tu pravou, se kterou bych ty děti mohl mít, takže asi tady to je největší strašák, no.
1: Berry, já myslím, že nikdy není pozdě na tyhle věci a určitě se na tebe usměje štěstí. Minimálně ti budu držet palce. Jaký je ten váš strašák životní dnes za balíček Rádia Kiss?
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte Rádio Kiss a dnešní dopolední téma za balíček Rádia Kiss zní, jaký je váš životní strach. Z čeho máte největší obavy, Davide?
1: Ahoj Martine, tak z čeho mám asi největší strach, že aby nedošlo k pivu.
0: K čemu aby nedošlo, se poslechnu ještě jednou.
1: Ahoj Martine, tak z čeho mám asi největší strach, že aby nedošlo k pivu.
0: Jo, aby nedošlo k pivu. To chápu. A teď já si vlastně uvědomuji, že z toho mám taky strach.
2: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
3: Prázdniny pokračují.
4: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000.
3: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: my pokračujeme v dnešním dopoledním tématu, které zní, z čeho máte v životě největší strach. Samozřejmě si uvědomuji, že to je velice vážné téma, nebo může být na jednu stranu velmi vážné téma. Lze to však odlehčit. Jak jste na tom vy z dalších, kteří jste poslali hlasovku prostřednictvím aplikace Rádia Kiss, samozřejmě za všechny moc krát děkuju. Balíček však může vyhrát jenom jeden, a to se dozvíme ale až za chvilku. Teď Lada.
1: Tak já nevím, jestli to je normální, ale já mám největší asi strach ze smrti. Asi z toho, že bych třeba umírala sama. A potom mě nejvíc děsí to, že vlastně vůbec neuvidím, jak to tady bude pokračovat na tom světě. Víš, že mi toho spousta uteče, já jsem hrozně zvědavý človíček. A strašně ráda bych věděla, jak to tady pojede i beze mě. Tak tohle to mě teda děsí.
0: Lado, to mě vlastně děsí taky, ale vlastně jakoby ze strany mých dětí. Jo. Že vlastně si člověk říká, že už jim pak nebude moc být po boku, když budou mít nějaký trápeníčko a tak, tak to mě jako na tom, to mě na tom jako dost štve. Honza.
2: Čau Marťas, tak největší strach, samozřejmě bych mohl říct něco jako pavouci a děje nebo takhle, ale já si myslím, že můj jeden z největších strachů je, že když prostě nějaký jezero a prostě bych měl plavat doprostřed, kde nedošáhnu prostě a já neumím, nejsem tak zdatný plavec, tak prostě toho se bojím a prostě ne, radši zůstanu na břehu a budu si jen máčet nohy. Čau, Zanza.
0: Chápu, Beďa?
3: Ahoj, hele, tak je to 17 měsíců a od té doby mám největší strach o svoji dceru, která se mi narodila. Mám strach, aby byla vždycky zdravá, abych jí dokázal dát všechno, co potřebuje, jestli je šťastná s náma, jestli jsme dobrý rodiče. A největší strach mám z toho, abych tady vždycky pro ní mohl být.
0: Ano.
3: Abych byl zdravý, abych ji stíhal a abych byl co nejdýl oporou a dával jí všechno, co já jsem třeba neměl.
0: To máme podobný, to máme hodně podobný, člověče, to je taky taková moje, že přijde konec, s tím tak nějak člověk počítá, nechce se mu, ale počítá. A ještě Vivitka.
4: Ahoj Marťo, tak já mám teda největší strach jenom z jediné věci. A to je z té, že bych mohla přijít o svoje skoro 10 let štěstí jménem Martineček, který za mnou stojí, za mnou, při mě, přede mnou, prostě non-stop je tu pro mě. A prostě to je asi jediný strach, který já bych tak mohla prožívat. Špatný pocit mám z více věcí, třeba z dětmi, z pavouků, z bouřky, ale strach jenom z toho, že přijdu o svého Martinečka.
0: Jo, já vím, tyhle ty starosti má člověk opravdu dnes a denně. Tak za chvilku finále, o balíček Rádia Kiss.

0: Dámy a pánové, děvčata a chlapci, milé kysačky a milí kysáci, jdeme do finále dnešního dopoledního tématu. Za balíček Rádia Kiss. Mimochodem téma znělo, z čeho máte v životě největší strach. Ale nebral jsem v potaz třeba fobie. Já to chápu, samozřejmě člověku může nahánět strach v životě ledacos. Jak jsem říkal, třeba arachnofobie, to je pro mě docela zásadní životní téma. Dlouho jsem se učil nebát se pavouku, ale když je nějaký takový ten velký, takový tlustý, takový ten masák, to je hnus velebnosti, pardon, ale to, kdo mohl vymyslet, to nechápu. Takže je mi naprosto jasný, že i tam mířily vaše myšlenky. Každopádně, než si pustíme výherní apku, je tu Verča.
1: Tak já jsem toho názoru, že kdo se bojí, nesmí do lesa. Takže asi tak.
0: To je hezký, Milan.
2: Ahoj, tak z čeho mám největší strach? Největší strach mám z toho, aby se moje děti nezapletly do nějakých nekalých věcí, jako jsou drogy a takovýhle. Jinak asi z ničeho, no. Hej,
0: chápu,
2: Milan.
0: Chápu, Milane, děkuju. A ještě na závěr, Adel.
3: Můj největší strach, že umřu sama. Reálně toho se bojím nejvíc a můj předchozí strach s 18 let starším mužem skončil právě díky tomu, pár dalším věcem, ale jako toho já se bojím nejvíc, prostě, že umřu sama.
0: Ne, Adel, to je jako častá docela noční můra, když jsem se různě takhle zeptal okolo sebe, tak lidi říkali, no mám strach, že prostě člověk jako pak bude sám. Takže to samozřejmě chápu. No, šel nám tam jingle výherní, trošku předčasně, jak ještě jednou. A dnešní hlasovka, která vyhrává, patří Pepovi. A ten získává zmíněný balíček Rádia Kiss.
4: Největší strach mám z toho, že mě nedovleze pod schody ve sklepě a všecko mě to tam vybere. Já tam mám totiž moc slivovice, ale nikomu to nepravím.
0: A tomu říkám životní strach. Slivovice.

0: klouzavý solo, kytarový solo Natalie Imbruglia a Thorn ve vysílání Rádia Kiss. Pamatuju si na ní jako na krásnou holku s dlouhýma řasama, která byla nejenom zpěvačkou, ale taky herečkou. A už tady ladím další muziku, kterou si zahrajeme příští hodině, třeba Calvin Harris, nebo nás čeká Britney Spears.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Ještě se tady dívám na dopravní nehody. Jak to tady vypadá, kde se zdržíte, bude určitě v Masarykově ulici ve Zlíně, kde jsou tři osobáky v sobě, takže dopravní nehoda stejně tak jako v ulici Slévárenská v Hostinné, okres Trutnov, nehoda osobáku a vlaku. Jeďte opatrně.

0: Chcete vidět naživo Groove Coverage? Hříšné erotik? Nebo DJ Kosmonovu? Tak přijeďte 29. srpna k Hradu Loket. 90s Party. 90s Party. Info o vstupenkách a programu hledejte na Facebooku nebo na webu kiss.cz.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
3: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
4: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupní mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
5: Radio Kiss počasí.
6: Venku převládá zpočátku polojasno, postupně čekáme oblačnou oblohu a ojedinělé přeháníky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů.
5: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Premiér Andrej Babiš uvedl, že nevidí důvod pro obnovení koordinačních schůzek k bezpečnostní a zahraniční politice s prezidentem Petrem Pavlem. Podle ústavy má však prezident na takové schůzky právo. Hrad říká, že chce spory řešit bez další eskalace. Podobný postup doporučují i právníci. Případné řešení konfliktů u ústavního soudu by totiž mohlo mrzet obě strany. Hodnota majetku podnikatele Elona Muska se kvůli poklesu akcí firmy SpaceX dál snižuje a dostala se pod 800 miliard dolarů. Ukazují to průběžné žebříčky nejbohatších lidí. Musk se v červnu stal prvním dolarovým bilionářem, a to právě díky úspěšnému vstupu akcí firmy SpaceX na burzu. Musk drží ve firmě většinový podíl. Cena akcí tohoto podniku ale za měsíc výrazně klesla. I tak ale zůstává Musk zdaleka nejbohatším člověkem na světě. A teď zpátky domů.
7: Turisté mířící z Turnova na rozhlednu Hlavatice nebo na hrad Valštejn si mohou nově po cestě dopřát občerstvení v samoobslužném stánku. Samotoč vyrostl v Mašově jen pár kroků od schodiště vedoucího k jedné z nejnavštěvovanějších tras v Českém ráji. Platit lze hotově i pomocí QR kódu. Pro KIS Blanka Holoubková.
5: Sport.
6: Belgický cyklista Remco Evenepoel zaútočí na Tour de France na druhý etapový Vavřín za sebou a pokusí se snížit své manko na vedoucího slovenského suveréna Tadeje Pogačara. Před dnešní časovkou jednotlivců zaostává za obhájcem titulu na druhém místě průběžného pořadí o rovných 5 minut. To byly nejnovější zprávy na KISu a Tereza Jandová.
8: A v 11:03 se vám opět hlásí Martin Hájek za Michala Kavalčíka. Tento týden od 10 do 14 hodin a tady je Calvin Harris.
5: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
9: Be happy.

Posloucháte Radio Kiss a já bych tak nějak tím způsobem, nějakým způsobem bych se pokusil uzavřít vlastně to dnešní dopolední téma. I když je pravda, že já bych tam taky měl ještě k tomu co říkat, možná za chvilku si tam dám ještě prostor, taky nějaké obavy samozřejmě mám, nicméně díval jsem se na to z globálu všeobecně, čehož se my Češi nejvíc bojíme, protože dnešní dopolední téma za balíček Radia Kiss bylo. Z čeho máme jako největší obavy, z čeho vy máte největší obavy? Představte si, že tam velkou roli hraje počasí. Zároveň se Češi stále více obávají klimatických změn, což jsem nečekal, a extrémních výkyvů počasí. Ačkoliv tyto environmentální hrozby v žebříčku obav lehce ustupují před bezpečnostními a ekonomickými tématy. Takže bojíme se ekonomické situace, obavy z nedostatku finančních prostředků, jaká bude naše budoucnost, jak to bude vypadat v důchodu. Celkové zdražování, toho se jako všeobecně bojíme. No a pak je tam zdraví a soběstačnost. Je to strach z toho, že nebudeme schopni se o sebe postarat sami ve stáří. Obavy ze závažných zdravotních komplikací a tak dále. To samozřejmě chápu. A pak je tam to hledisko dětí a to já mám taky. A k tomu se dostanu za chvilku, protože to je pro mě takový jako největší strašák. I když je jich tam víc, no, ne o těch pavoucích už mluvit nebudu, to už necháme. Ale dostanu se tam k takovému jádru pudla, co mě teda opravdu tíží a co je moje taková, řekněme, do budoucnosti noční můra.

0: Tam dám jenom takový svůj postřeh v rámci dnešního dopoledního tématu, kdy jsme se tady bavili o tom, čeho se v životě nejvíc bojíte. Tak samozřejmě toho konce, jasný, že člověk tam má obavy, jak to jako probíhá a tak. Já si říkám hlavně, aby to nebolelo, to je pro mě nejdůležitější jako úhel pohledu, protože já jsem v tomhle takovej, jak bych to řekl, nějaký slovo vhodný, abych tam dal, jako abych neříkal, že jsem... Pardon, omlouvám se, jako postránek. já jsem takovej bojávsek, že se bojím jako, třeba nevím, když jsem šel na tetování, tak jako ta jehla je pro mě prostě příšerná, jo, když mi berou třeba krev, tak já jsem takovej mistr bolísek, bojáneček v těchto věcech. Ale pak jsem si říkal hlavně ten pohled toho, že vlastně se bojím nejvíc, nebo respektive bude mi nejvíc líto, že už tady nebudu oporou pro svoje děti, že kdykoliv mě budou potřebovat, tak já tam nebudu stát, abych je třeba nejenom jim pomohl v jejich bolístkách a podobně, ale abych je třeba i umravnil. A tak jsme doma o tom diskutovali, ale tak jako na lehkou notu a říkám, no tak až tady nebudu jednou, se tady budete bydlet, že jo, sami prostě a máme to jako dvougeneračně vymyšlený. No a hned tam začalo tak jako kluk říká, no tak já si vemu tady ten velký, tu velkou část a ty si vemeš, Anetko, tu malou část. No to v žádném případě. Já chci bydlet tady v té velké části, ty budeš bydlet v té malé části. No to vůbec ne teda. A už to začalo. Takže tam já mám největší obavy, že by potřebovali pořád ještě jako trošku malinko tam usměrnit v těchto oblastech. Hned začala hádka.
1: Kiss. Radio Kiss.

0: Léto je v plném proudu.
1: A my, Ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
0: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. Od pondělí do pátku v Ranním kysu.
2: Jenom voda nestačí. Alavis

0: halavis@plus.cz. Yes.
1: Martinez, the ready girl. Come on.

0: Posloucháte Radio Kiss a je to trošku nezvyklý rytmus pro Davida Guettu, teda aspoň pro mě. A teď si představte, že si vezmete kombinézu, respektive dostanete kombinézu, nebo si koupíte speciální kombinézu, kde by stačilo nasunout nohy do nohavic, zapnout tlakovací systém a zbytek oděvu by si vás oblékl sám. Nejde to na všechno, takováhle kombinéza skutečně existuje a tuhle z tu absolutní pro mě kravinu vyvinuli vědci z Jihokorejského institutu a americké Stanfordovy univerzity. Mně se to zdá jako teda úplně největší blbina na světě, jednak protože samozřejmě ta kombinéza je jenom jedna. Bude mít, nebo ne, jako jeden kus, ale myslím tím jeden druh. Bude třeba v několika odstínech, barvách a tak dále, nějakých modifikacích, ale vypadalo by to, kdybychom si to chtěli koupit všichni, tak bychom byli takový jako uniformovaní. Protože to se nedá implantovat na všechno oblečení, aby vás to oblíklo. Co si ukážete třeba do skříně? Tohle tričko chci dneska, tyhle džíny, ať se to na mě navleče samo. Já si myslím, že tam nemají opravdu co dělat, že tam nemají do čeho píchnout, aby vymýšleli takovouhle kravinu. Já bych vymyslel jinýho robota, který by vám pomáhal se rychle svlíknout přeci. Naopak. Dej ruku na srdce. Jsou situace, kdy naopak potřebujeme oblečení, ale honem rychle sundat.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď.

0: Tak mám k tomu dvě takové připomínky. Mileniovka skvělá samozřejmě. Fantastická vzpomínka, nicméně. Na jednu stranu tam cítím na konci takový umíráček trochu. A pak jsem si říkal, tady se teda textař nechal. Vy posloucháte Radio Kiss a jsou tu některé reakce na to, co jsem říkal před malou chvilkou, když jsem tady mluvil o obleku, který vyvinuli nějaký japonští... Moment, já se na to ještě podívám. Jo, pardon. Vědci z Jihokorejského institutu, abych se jich nedotkl, a vyvinuli oblek, který se sám obléká. Já jsem tady na to měl takovou připomínku před chvílí, že by bylo dobrý, kdyby mě vyvinuli nějaký oblek nebo zařízení, který by vás svlíklo velmi rychle, protože v některých situacích se to žádá. A Aleš na to reagoval.
1: No čo, Marťo, Aleš z Bagru z Budějc, už jsem zase tady. Ty se těšíš na středu, viď? Ty kaňone, ty se těšíš na středu? Ty bys měl nejradši středu každý den, viď? Ty jeden, kuku, kudrnatej, tam.
0: Kudrnatej, kaňone, kluku kudrnatej a k tomu ještě kaňone, jo. Takhle, Aleš, já ti něco řeknu a možná tě teď asi trošku naštvu. Teda takhle, v prvním případě musím říct, že nevím vůbec, kam míříš, jo. Ne, já tě opravdu naštvu, protože já mám středu, kdy chci. V tomhle já mám volnou ruku. Ruku, no. Prostě v tom mám volnou ruku.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: V první řadě budu děkovat Markovi za info.
2: Z Tišnova na Kuřim, respektive z Kuřimi na Tišnov. Dopravní nehoda, dvě hasičské auta v sobě.
1: A ještě tady mám jednu dopravní nehodu v Černovické v Brně, osobák a chodec. Tady si dejte pozor, stejně tak jako na D2, první kilometr na trase Brno-Lanžhot, je tam nehoda, tvoří se zde kolony a jsou tam dva osobáky v sobě.

0: Katka
1: a Lukáš.
2: Radio Kiss vysílá non-stop. Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
3: Radio Kiss. Počasí.
0: Venku převládá zpočátku polojasno, postupně čekáme oblačnou oblohu a ojedinělé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
0: Při prázdninových výletech by si lidé měli dávat pozor na věci, které nechávají v autě na parkovišti. Upozorňují na to také středočeští policisté, kteří v první polovině letošního roku zaznamenali už 141 krádeží z aut. V letní sezóně pravidelně obcházejí různé lokality, například ty u památek, a kontrolují, jestli řidiči v autě nemají na viditelných místech nějaké cennosti. Spojené státy uvalí dodatečná 50% cla na širokou škálu kanadských produktů. Podle prezidenta Spojených států Donalda Trumpa Ottawa při obchodování znevýhodňuje americké automobily, alkoholické nápoje a mléčné výrobky. Cla, která vstoupí v platnost 19. srpna, jsou podle Bílého domu odpovědí na diskriminační praktiky. Kanadský premiér Mark Carney v reakci řekl, že chce o věci jednat. A teď zpátky domů.
4: Co když dojde k rozsáhlému blackoutu? Jablonec nad Nisou se na tuhle situaci chce připravit a prověřuje instalaci záložních zdrojů ve školách a sportovních objektech s bateriovými úložišti. Vybrané budovy by mohly sloužit jako zázemí pro obyvatele i záchranné složky. Odborníci teď připravují technická schémata. Pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport.
0: Součástí turnaje WTA v Praze na Štvanici je i výstava věnovaná poháru federace z roku 1986. V místě vznikající síně slávy českého tenisu si fanoušci mohou připomenout prostřednictvím trofejí a artefaktů památné finále mezi Československem a výběrem Spojených států, za který hrála Martina Navrátilová. Většinu předmětů věnovala bývalá tenistka Helena Suková. To byly zprávy v jedné minutě na KISu a Tereza Jandová.
5: No a je s vámi opět Martin Hájek ve 12.04 a kousíček, kdy budeme hrát opět to nejlepší od 90. V té první lajně je E-Type.
6: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Posloucháte Radio Kiss a teď se na chvilku zkuste zamyslet, zkuste zapátrat v paměti, co vás pojí s létem a prázdninama v rámci devadesátek, vzpomínek na devadesátky, protože za chvilku tady pro vás budu mít výzvu, abyste zavolali do studia na 210-323-323. A jakmile tak učiníte a dovoláte se samozřejmě, protože ten přetlak tam je a usměje se na vás štěstí, tak já pak na vás vychrlím jednu jedinou otázku. Jaká je pro vás ta největší topovka v rámci devadesátek? Takže dobře, poslouchejte, šátrejte v paměti, jakmile zazní, vytáčejte 210-323-323 a pustíme se do vašeho výběru.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Tady je Martin Kiss, halo, kdo pak je na druhém konci, kdo se dovolal?
1: Nazdar, Michal.
0: Nazdar, Michale. Tak ty jsi zavolal na základě naší výzvy, aby si našel jednu devadesátku. Něco v sobě, co v tobě evokuje léto a prázdniny, jo? Nicméně, ty jsi našel písničku od DJ Samiho, Boys of Summer, což je pecka, ale která není úplně devadesátková, já ji tam teda započítám. My jsme si tady s Romanem Andělem jsme si říkali, že když to jako lehce přeteče do milénia, tak to budeme tolerovat, jo. Protože tahle pecka se narodila někdy v roce 2001 a 2002, myslím, že tak vyšla. Že i ty labely začaly tlačit v roce 2002, většinou to bývá tak, že to tam trošku delaye má. Takže já to budu jako tolerovat, jo, budu dělat jako, že to je ještě devadesátka, protože je pravda, že ne každej má úplně o tom přehled a ty léta ve chvíli, kdy se to tam lámalo, devadesátky a milénium, což byly, řekněme, ročníky jako devadesátky, milénium, konec devadesátek, začátek milénia, byly nejsilnější hudebně, jako úplně. Takže to naprosto chápu. Michale, tohle je tvůj song, komu ho pošleme?
1: No tak určitě pro všechny, že jo, kysáky, co teď ladějí vlnu a prostě pro všechny, kdo si užívají to léto, teď je to sice takový chladnější období, ale
0: no
1: určitě bude líp.
0: Ale no tak, prosím tebe, a když je zase vedro, tak co říkáme všichni? Tak no, vždycky, no to je vedro, no to je strašný, v tom se nedá vůbec bejt, to je příšerný, no a když je chládeček, no tak zase všichni říkají, no to je léto tohle.
1: Taková klasická česká
0: tá. Je to takový, no, je to takový. To máme jako, tohle co máme, taková stěžovatelská republika.
1: No, tak,
0: tak jo, Michale, děkuji, že jsi zavolal, užívej léto. Díky, ahoj, měj se.
1: Čau,
0: ahoj.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: jsou zpět a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls. 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Light Nation. Podporuje Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss.

0: tady takový, narazil jsem na takový článek, se kterým budu opravdu, jako si myslím, velmi rychle hotovej. Dívka šla ve Francii na operaci kotníku, chirurgové jí ale omylem vytrhali všechny zuby moudrosti. Tím to končí, protože to je prostě pro mě takový trochu bizár, když náhodou se lékaři spletou. Samozřejmě každý se může splést, nikdo z nás není neomylný. Každý má právo na to udělat v životě nějakou chybu. Tady je blbý to, že oni zacházejí samozřejmě se zdravím, takže tam to má potom jako následky. Takže holka má prostě všechny zuby moudrosti pryč, místo aby teda prodělala operaci kotníku. Trošku mě to připomíná, malinko teď zakufruju. Jsme včera rozkoukali český seriál Kukačky, což je takový vztahový seriál, který natočila Česká televize a vypráví v něm příběh dvou rodin, které po letech zjistí, že jim porodnici omylem vyměnili syny. A tam se mi líbila věta toho zástupce nebo zástupců té nemocnice, který pak na to řekli, naše nemocnice za to rozhodně nebere žádnou odpovědnost. My za to nejsme zodpovědní, ale je nám to samozřejmě líto, že k tomu došlo. My jsme teda u druhého nebo u třetího dílu, takže já nevím, jak to celý skončí, ale trošku mi to taky připomnělo, že i u nás se dějou tyhle ty případy. Nedokážu si představit vůbec, jak bych na to reagoval. To bych možná radši přišel o nějaký ten moudrák nebo zoubeček navíc, no.
1: To nejlepší od 90. let.
2: Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: filmové téma, respektive seriálu, který jsme včera rozkoukali, konkrétně jednoho seriálu, který se jmenuje Kukačky, na který mimochodem tady reagoval taky Jiras. Je to vlastně o výměně, o záměně dětí v porodnici. A ty rodiče na to přijdou, ale asi ten příběh trošku znáte, ty rodiče na to přijdou někde, já nevím, po 6-7 letech.
1: Čau Martine, no to je výborný seriál Kukačky, my jsme to teda už viděli, takže já se teda už nepamatuju, jak to dopadne, ale je to výborný seriál, výborní herci jako, a hlavně je to podle skutečné události, takže je to bomba, to ti schvaluju, čau.
0: Čau, ahoj, je to podle skutečné události, ano, to samozřejmě vím, a skvěle tam třeba hraje David Novotný nebo Sabina Remundová. Jako musím říct, že mě ta herečka baví opravdu čím dál tím víc. A my teda teď máme shodou okolností děti rozesetý na táborech a u babiček. Takže si dokážete představit, jaká je to taková najednou, to je jak za mladá, že jo, je to krásný. A máme čas nejenom na tyhle ty seriály. Vy jste teda Kukačky, kde jsme, teď jsem říkal, druhého, třetího dílu. Ale ještě jsme včera viděli film, ve kterém mimochodem taky hraje Sabina Remundová. A hraje tam ředitelku školy a matku učitelky, která se rozhodne být burleskou. A je to fakt jako dobrý film, docela zajímavý, jmenuje se Až budou krávy lítat. Takže kdybyste náhodou jako neměli, nevěděli, co značat tím večerem, taky měli rozesetý děti na, po táborech a po babičkách a po dědečkách, tak zasedněte k televizi, jmenuje se to Až budou krávy lítat. Je to zajímavý kousek, doporučuji shlídnout.
2: Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Písně, které pohladí to nejlepšího 90. Backstreet Boys, jak já jsem těm klukům tenkrát záviděl. Že oni jsou tak krásní a já se hodím do rádia.
1: S Kysem za volantem po celé republice.
0: Mám tady aktuálně dopravní nehodu na silnici 405 u obce Krahulov. Říkám to dobře, je to u Třebíče, takže tady čekejte havárii osobáku a ještě jedna dopravní nehoda v ulici Na Valech, což je v Litoměřicích, tady čekejte dva osobáky v sobě. Jeďte opatrně.
1: Radio Kiss, filmové tipy.
2: Máte chuť na zakázaný ovoce a trochu temného vyprávění podle skutečných událostí? Tož vyprázdněte kapsy a nasypte Netflixu do zobáčku pár drobných a puste si Joyu. Snímek o osamělý středoškolský učitelce francouzštiny, která nikdy nezažila opravdovou lásku. Až teď se svým studentem. Ten si vydělává prostitucí, aby finančně pomohl své matce. Sledovat budeme nevhodný a křehký vztah učitele a žáka. Samoty a manipulace, touhy po lásce i zranitelnosti. Rokis, Katka Čepelíková.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
4: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
5: Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor.
6: Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
7: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.

0: KIS počasí.
1: Pro dnešek je většinou oblačno a ojediněle se vyskytnou přehánky. Večer pak budou oblačnost i srážky ubývat. Nejvyšší teploty napříč republikou se pohybují mezi 18 až 25 stupni Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Hasiči přestali skrápět vodou požářiště částečně zřícené výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Teplota pod sutinami opět klesla. Nasazeny ale zůstávají drony, které s pomocí termokamer odhalují případná ohniska se zvýšenou teplotou. Likvidaci požáru, který hasí 13. dnem, ale hasiči dosud neohlásili. Češku na pláži na chorvatském ostrově Krk zasáhl blesk, je v nemocnici v Rijece. ČTK o tom dnes informovalo České ministerstvo zahraničí, podle kterého jsou čeští diplomaté v Chorvatsku v kontaktu s místní policií i s nemocnicí. Podobné případy nejsou příliš časté. A teď zpátky domů.
2: Desítky minut čekání, tisíce aut a nekonečný proud kamionů. Tak ještě před rokem vypadal běžný den v Lišově. Dnes je situace úplně jiná. Díky obchvatu, který se otevřel loni 15. července, ubyla ve městě tranzitní doprava. Podle zkušeností místních přinesl také větší klid, bezpečnost i plynulejší provoz.
0: Sport.
1: Do tenisového turnaje Prague Open na Štvanici dnes vstoupí nasazená dvojka Barbora Krejčíková. Čerstvá vítězka z Athén nastoupí k českému souboji proti Lindě Fruwirtové. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
3: Je s vámi Martin Hájek, 3 minuty po 13. hodině. Pokud jste po obědě, tak ať vám hezky vytráví.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Ken a jejich Eternity ve vysílání Rádia Kiss ve 13.10, kdy ještě jednou posloucháte Rádio Kiss a je s vámi Martin Hájek. No a teď se pojďme zamyslet nad tím, kdy je pozvání na skleničku vhodné a či nikoliv. Co se týče pracovních třeba, pozvání na skleničku a tak dále, tam bych chtěl varovat, to je velmi nebezpečný, prosím vás pěkně, a je potřeba to opravdu zvážit, jestli kolegu nebo kolegyni pozvat na skleničku. Může se z toho něco vyloupnout, přeci jenom se spolu dlouhou pracovní dobu, 8,5 hodiny. Jo, to už si jsou lidi trochu blízký a něco si řeknou. Tam to může jako zaskřípat. Nicméně, já třeba lituju toho, že jsem nedostal pozvání na skleničku v následujícím případě, kdy jsem musel podstoupit zdravotní vyšetření. Pánové, prosím vás pěkně, je to důležitý i v rámci prevence. Já jsem musel zajít na vyšetření určitých míst, která jsou takzvaně jednosměrná. Kde se všechno má pohybovat, alespoň v mém případě, jenom jedním směrem. No a tak jsem musel zajít na tohle velmi pro pány nepříjemný vyšetření. No a došlo to tak, že když jsem tam šel, tak jsem říkal, tak bude tam nějaký starý chlapík, který mu bude třeba 70, ten už toho viděl, takže mu bude úplně jedno, co mu budu v tu chvíli ukazovat, protože samozřejmě pro mě ta situace byla velmi, ale velmi žinantní. No tak otevřela 35letá krásná blondětá doktorka, OK, fajn, nevadí, ale abych se vrátil k tomu začátku. Tady jsem čekal aspoň třikrát, že by jsme se sešli na skleničku, aby jsme se líp poznali. Ježíš Maria, v takovýhle situace už by se lidi měli aspoň trošku malinko znát.
1: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

vysílání Rádia Kiss ve 13.18. To není tak podstatné jako to, že teď tady chci pomlouvat nějakou muziku. Ne, naopak budu mluvit v samých superlativech, protože před sebou mám Imagine Dragons. Mimochodem byl jsem na jejich koncertě, žena koupila vstupenky a musím říct, že to byl fantastický jako hudební zážitek. Bylo to teda jako monstrózní, obrovský, bylo tam hodně lidí. Bylo to jako rozdělený i zvukově na několik takových sektorů, který, protože jsou tam takzvaný vykrývací, že jo, reproduktory, ty systémy zvukový, tak aby jsme to všichni slyšeli. A bylo to opravdu jako obrovský, takže ty kucí byly takový malinký. No, frontman skupiny se pak slíknul do půl těla a tady bych měl vzkaz pro dámy. Prosím vás pěkně, proč tak šílíte, jako když se chlap jako slíkne do půl těla, jako. My třeba, když se žena jako svlíkne svršek, my jsme úplně v klidu, jako. Nás to nechává úplně v pohodě. Jako. A vy jste úplně tam zešíleli, nebo co? Takže jedny Imagine Dragons a Bones na Kissu. Kiss.

0: Léto je v plném proudu.
1: A my, Ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
0: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. Od pondělí do pátku v Ranním kysu.
2: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.

0: Itálii se narodila vzácná jednovaječná čtyřčata. Je teda pravda, že toto je velmi vzácný jev, ojedinělý, a ještě ke všemu, že jsou jednovaječná, takže to jako se nestává často. Já jsem si o tom samozřejmě hned přečet nějaký chytrosti, ale představte si, já bych teda jako čtyřčata nechtěl mít, jo. Mně stačí ty tři potomci, tři děti, teda respektive ty, o kterých vím samozřejmě, protože tam je matka vždycky jistá, otec to není úplně zas tak jako samozřejmě, to není úplně tak jistý. Čtyři děti najednou musí být teda sousto nevídaný, ale řeknu vám jiný for v rámci téhle informace, kterou já jsem si přečetl už asi tady před hodinou, říkám, pak s tím půjdu ven, řeknu k tomu něco chytrýho a představte si, že jsem si to špatně přečetl ten nadpis a přečetl jsem ho, v Austrálii se narodila vzácná jedovatá čtyřčata. A hodinu jsem tady chodil, nikdo jsem nepřišel během té hodiny a já hodinu jsem tady chodil a říkal jsem, jak se mohli narodit jako čtyřčata, ok, ale jedovatá čtyřčata, jak to jako vypadá jako ve skutečnosti a čím jsou jedovatá místo jednovaječná hodinu a místo, abych si ten článek dočet do konce a kdybych samozřejmě ho začal číst úplně od začátku znova, no tak bych zjistil, že jsou jednovaječná a nejedovatá, že jo, protože třeba moje děti se taky nenarodili. Jo, ano, kdyby tam bylo vzácná hubatá čtyřčata, tak jasný, to jsou moje děti, ano, hubatá, ale ne jako jedovatá, no. Tak jsem tady chodil a říkám, jedovatá? Čím děti můžou být jedovatý? Hubatý to jo, ale jedovatý?
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: kapela. Tohle to byly Pussycat Dolls a jejich Hush Hush. Mimochodem, pro vaši informaci, Pussycat Dolls vystoupí v pražské O2 aréně, a to ve středu 23. září 26 v rámci svého turné PCD Forever. Koncert bude jakousi, je psáno, že bude jakousi velkolepou oslavou 20 let od vydání jejich přelomového debutového alba. Tak já teda se na to taky těším, i když tam s největší pravděpodobností nepůjdu. Ne, já se musím podívat, jestli jsou někde k dispozici nějaký vstupenky, abych se na to šel samozřejmě podívat, protože i tahle kapela se zapsala do hudební historie, co si budeme říkat, Pussycat Dolls vlastně tam patří i do toho milénia, vlastně začátku, že jo, když to spočítám zpátky, no, vlastně přelomu, takže tam patří, protože v té době se začaly klubat spousty těchhle z těch kapel. Takže Pussycat Dolls, kdybyste chtěli, tak samozřejmě můžete vyrazit, to už jenom na vás. Laníčko jste takzvaně dostali.
1: To nejlepší
2: od 90. let.
1: Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss, naproti mě sedící, stojící, jakdy samozřejmě v jakou chvíli Soňa Ede, která je tady v rámci dnešního odpoledního jumpu, je tady s kolegou Radkem Hrdinou, alias mým pupíčkem. Prosím tebe, Soňa, já jsem se zapomněl úplně rozloučit před chvíli, já už jsem tu vlastně neměl být.
1: No právě, tak se rozluč rychle, šup, šup, honem.
0: No, já to řeknu. Jako už teda to mám,
1: tak,
0: ale mě je to líto vždycky.
1: No já vím, no.
0: Já třeba i přetahuji, když hraju někde party, tak no, já třeba tak kolikrát jako přetáhnu
1: já
0: si.
1: Já vím, rozumím ti, ale tady si nemůžeš přetahovat. Víš, nemůžu, to si doma no. Přetahuj, co chceš, ale
0: no,
1: tady
0: to
1: prostě
0: já si taky budu přetahovat.
1: No právě, já si myslím. No, každopádně Martin Hájek a jeho odpoledně dopolední vysílání
0: dopoledně,
1: právě končí.
0: Dopoledně odpolední.
1: No, když to říkám. Dopoledně odpolední vysílání končí a nastupuje odpolední žampíček, no,
0: takže
1: mazej, mazej a kokej nás tam
0: pustit. A už to říkám, jo?
1: Jo.
0: Takže papa zítra.
1: Je to tak.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Už za pár minut odstartuje odpolední čamp Radek a Soňa, ale do té doby si dáme ještě něco z dopravy. Rádio, co pak tam máš?
2: Jo, bourá se, bourá, hezké odpoledne. Ode mě pojďme přímo do Varnsdorfa na Děčínsku k Mochova ulice, dále v Liberci je to náměstí Šaldovo, Šaldovo náměstí. I tady počítejte se zdržením a dále velký trouble je ve směru na Letnou a to v Bubenickém tunelu, tady počítejte se zdržením. Je tady docela slušná dopravní komplikace po době dopravní nehody a ještě v Praze je to Křižíkova.
1: No já tady mám ještě Prahu Hartigova a to by mělo být pro tuto chvíli vše, tak buďte opatrní a šťastnou cestu s Kysem. Vouk.

0: Připravte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kiss.cz. V našem Kiss Shopu.
1: Dlouhá léta tradice, to je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Rádio Kiss. Počasí.
4: Pro dnešek je většinou oblačno a ojediněle se vyskytnou přeháňky. Večer pak budou oblačnost i srážky ubývat. Napříč republikou jsou nejvyšší teploty mezi 18 až 25 stupni Celsia.
3: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Pět odborových organizací, které působí na pražském letišti, vyhlásilo stávkovou pohotovost kvůli výběru Radomíra Lašáka na pozici předsedy představenstva letiště Praha. Odborové organizace letiště Praha a ČSA Handling v předchozích dnech vyzvali premiéra Andreje Babiše a ministryni financí Alenu Schillerovou, aby výběr Lašáka na zmíněný post přehodnotili. Chod letiště prozatím zůstává bez jakýchkoliv omezení. Opilý český řidič kamionu v noci na dnešek způsobil v jedné z hornorakouských obcí nehodu a z místa ujel. Policie ale 25-letého Čecha rychle dopadla a při kontrole mu naměřila 2,88 promile. Muž prozatím přišel o řidičský průkaz. Rakouská média o incidentu píší jako o frašce, protože Čech při pokusu ujet řídil velmi nejistě a nakonec ani nedokázal kamion správně odstavit. A teď zpátky domů.
5: Historické jádro Prahy, které bylo vyhlášeno 21. července roku 1971 městskou památkovou rezervací, je s rozlohou 866 hektarů jednou z největších památkových zón na světě. Význam pražského centra uznala v roce 1992 i Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu.
3: Sport.
4: Za 89 tisíc dolarů, téměř 2 miliony korun, se vydražila rozcvičovací bunda basketbalové legendy Wilta Chamberlaina. Tu náhodně objevil v second-handu 19-letý mladík, koupil ji za 3 dolary. Později se ukázalo, že jde o originální bundu, kterou měl Chamberlain na sobě během finále NBA v roce 1972. Tolik zprávy na Kisu a Blanka Holoubková.
6: Přátelé, začíná odpolední jump Radek Soňa na značkách.
7: No a z muziky to budeme otvírat třeba tu Unlimited. Hezký odpoledne.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: 14 hodin 11 minut, my vám při úterku 21. července přejeme moc hezké odpoledne.
1: Je to tak, no a protože jsme takhle na startu odpoledního jumpu, tak Ráďo, já tady se musím vyřešit jednu takovou věc. Nám se tady rozmohl takový nešvar v rádiu.
0: Já už tohle slovo neříkám dlouho.
1: No, ano, ne, není to
0: ne,
1: takhle.
0: Ne.
1: Ne, to není ne. Ono, není to ono. Je to to, že si tady člověk, přátelé, představte si, nikdy nechá zapomenutý telefon a pak ejhle podívá se do galerie.
0: Ano.
1: A najednou.
0: Ano.
1: Aha. Najednou, tam vidí spoustu, ale spoustu fotek, takže má zaplněnou prostě celou paměť toho telefonu a pak potřebuje něco rychle natočit a on nemá paměť, protože tam je asi 1156 fotek mého kolegy Radky Hrdina, anebo Hrdiny, anebo Patrika Peltána. Aha. A to se mi tedy opravdu přestává líbit.
0: Z toho plyne jedno ponaučení pro tebe i pro ostatní.
1: Ano.
0: Nečum do galerie.
1: Se nenechávají na telefon. Nicméně teda, pokud chcete samozřejmě vidět fotky, které si tady včera mým telefonem náš Ráďa nafotil, tak mrkněte za chviličku na Instagram Ráďa Kiss, protože já to tam teďkon, aby zvěděl, kamaráde, všechno naházím do storíček, víš? Aha.
0: I to, jak jsem se fotil bez stranek.
1: Ano, i to.
0: I to jo,
1: to mám to tam, to chlupatý, vošklivý.
0: Fakt
1: jo? Jo, mám to tam.
0: Dobrá, pčáčka.
1: Jdu na to, jdu na to.
0: Dobře. Přátelé, vám hezké odpoledne, pokud to ještě vůbec můžeme zachránit, a za chviličku si dáme Kiss hit v jedné vteřině. Dneska hádám já.
1: Těš se.
0: Soni.
2: Kiss. Radio Kiss.

0: jedné vteřině.
1: A musím říct, že tady tuhletu rubriku jako DJka mám velmi ráda, protože ty jsi také DJ, především svatební, a tam opravdu hraješ všechno možný, prostě multižánry, jak se říká.
2: Ano, to není prostě nějaký klub nebo diskotéka, tam jedou prostě pelmel všechno.
1: Takže ty toho znáš jako skutečně hodně. A já jsem si teda musela připravit něco, co doufám, jo, nepoznáš, ano. Jo, že jsem tě to udělala tak trošičku jako, řekla bych, těžký, ale na druhou stranu, jako dám ti nápovědu, patří to mezi oblíbené české hity, jo, tak jsem zvědavá, jestli přijdeš na to, co to je. Jsi připraven?
2: Jsem připravený, pojďme na to.
1: Tak, dobře poslouchej.
2: 0,7, přátelé, nemá to ani vteřinu.
1: Ty to dáš, já ti věřím. No.
2: Hmm. Já čekal jsem hodně, ale tohle vážně ne.
1: A dobře ty, a kdo to zpívá?
2: DJ Lucifer, kterýho jsme několikrát, mockrát tady vyzývali.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000
0: a jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: nemůžu si oslým můzkem, tudíž budu mluvit tady na Soňu. Takže...
1: Ano.
0: Tak nějak upozaďme teď momentálně, tady ve vysílání Radia Kiss, odpoledního jumpu, Českou republiku. Ano. Jo, Česká republika je top, máme ji rádi, milujeme a tak dále. Dáme ji ale na druhou kolej. Kdyby si musela, nebo jo, musela by si prostě odejít. Neexistovala
1: Česká republika.
0: Tak třeba. Tak. Kde by byla Soňa Ede, kde by ráda žila? Co by to bylo? Jedno jediné místo můžeš.
1: Jenom jedno, jo?
0: Jo.
1: Ty jo. No já bych vyzkoušela asi Švýcarsko, no.
0: Švýcarsko?
1: Mm. Nebo Aljašku, jako, ale...
0: Aljaška, to je zase jako dobrodružo, no.
1: To daleko, no.
0: To zase jako...
1: Finsko možná ještě.
0: Finsko?
1: No, taky dobrý, no.
0: Čoče, já bych měl Itálie a Portugalsko, Portugalsko, Itálie. Spíš Portugalsko.
1: Já vím jenom, že tam je to neprobádané, víš, na těchto místech.
0: V Itálii?
1: Ne, u mě ne. Na Aljašce třeba, rozumíš, jo? Nebo takhle v těch severských.
0: No tak jako
1: že?
0: Je velká, že?
1: No
0: to je
1: právě,
0: velká země,
1: právě.
0: Že? No.
1: To mě láká.
0: No ne, o co ne, protože pokud byste chtěli opustit Česko, pozor, my máme pro vás žebříček měst a zemí, kde dlouhodobě jsou přátelští k cizincům.
1: Fakt.
0: Takže když tam přijdete a budete tam chtít žít, téměř to není problém.

0: Českou republiku a hlavně kysáky v České republice milujeme nade všechno, bez nich by to prostě rádio Kiss nebylo, ale pojďme opomenout, kdyby Česká republika šla na druhou kolej a z nějakého důvodu byste ji museli třeba opustit, nebo opravdu, že by vás to třeba natolik štvalo, že byste chtěli ji opustit a tak dále, to si dosaďte do té rovnice, jak potřebujete. No a možná se vám taky stalo, že jste byli někde na dovolené, někde, kde jste si přáli zůstat, nejenom těch 14 dní, týden. Jo? Jenže to je to, co já říkám. To, že tam přivezete prachy a jste turista, tak vás milujou. Mm. Ale zůstat tam natrvalo. Pobírat třeba poplatky, brát jim práci a tak nějaké, dále. Ano, tak ano. To už zase nemusí být úplně jako přátelský, tak jak to bylo na té dovolené. A tudíž vznikla studie, kde je to vlastně jako zaměřené a příhodné pro někoho z celého světa, úplně jedno odkud, kde prostě mají rádi cizince i tak, že by tam přišli žít s nima, pokud budou dodržovat samozřejmě jejich pravidla a zákony.
1: Já mám tady jeden tip.
0: Dobře.
1: Bude to určitě, to budou taková ty opuštěná města, kde dokonce nabízí i za euro třeba barák nebo takhle.
0: Vůbec. Ne. Tak z měst si netrefila ani centimetr.
1: Ne, tak neřekej.
0: Mezi zeměmi, nebudu to napínat a protahovat, vedou Island, Lucembursko, a Nový Zéland.
1: Mm-hmm.
0: Pokud dodržuješ pravidla, projdeš vším, co máš projít, prostě tohleto, vítej, pojď pracovat.
1: Ano.
0: Jo?
1: To je pravda, na Novém Zélandu jsem měla kamarádku dlouhá léta, ano.
0: Z měst potom jsou to Curych, tedy Švýcarsko, Singapur, čověče, a Tokio, bych nečekal. Tak tyhle tři města, prý údajně podle té poslední studie, jsou nejvíc top. Pojďte k nám, nemáme s tím vůbec žádný problém.
1: Pojďte k nám, já vám dám.
0: Soňa řekla, jí hlava taky není špatná tento týden, takže přátelé, je to na vás, kdyby náhodou tip máte.
2: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako odpolední jump.
3: Odpolední jump. Kiss. Radio Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Pojďme se podívat, jak to vypadá aktuálně na našich dálnicích. D1 mezi 62. a 61. kilometrem ve směru na Prahu. Tam se bouralo, stejně tak také na D7. Tady mezi 76. a 78. kilometrem ve směru na Chomutov. Tam se tvoří dokonce i kolony. A pak tady mám ještě D11, 5.5 kilometr ve směru na Prahu. Čerstvá dopravní nehoda.
2: Uherské Hradiště, třída maršála Malinovského, tady se boural. Počítejte se zdržením. Stejně jako na hlavním tahu Biškovická v Neratovicích, protože to je spojovací mezi Mělníkem a Prahou, tak tady počítejte se zdržením. Bouralo se v Plzni, Ukrajinská, Holišov, okres Plzeň, jih, v ulici Luční, i tady se bouralo. Aby to nebylo málo takhle při úterku, tak je to Meziboří na Mostecku a to je Dělnická ulice.
1: Tak šťastnou cestu a jezděte opatrně.

0: chcete vidět naživo Groove Coverage? Hříšné erotik? Nebo DJ Kosmonovu? Tak přijeďte 29. srpna k Hradu Loket. 90's Party. 90's Party. Info o vstupenkách a programu hledejte na Facebooku nebo na webu kiss.cz.
1: Radio Kiss počasí.
2: Pro dnešek je většinou oblačno a ojediněle se vyskytnou přeháňky. Večer pak budou oblačnost i srážky ubývat. Napříč republikou jsou nejvyšší teploty mezi 18 až 25 stupni Celsia.
1: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Čerpací stanice mohou od pondělí stanovovat ceny opět volně. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 tak nabízeli v průměru za 41 korun 65 haléřů a diesel za průměrných 40 korun 76 haléřů za litr. Podle zjištění ČTK ale paliva zdražovala už v poslední den vládního opatření. Proti pátku byla pondělní cena Naturalu vyšší v průměru o 70 haléřů a dieselu o korunu 72. Vůbec poprvé v historii se v červnu čisté elektromobily staly tím nejžádanějším zbožím na německém trhu s novými osobními vozy. V šestém letošním měsíci v Německu se zaregistrovalo do provozu přes 296 tisíc nových osobních aut. Z toho bylo přibližně 11% naftových aut a zhruba stejně se evidovalo plug-in hybridů. A teď zpátky domů.
3: Domažlice dokončily vodní stavby, které mají zlepšit schopnost krajiny zadržovat vodu a zmírnit dopady sucha i přívalových srážek. Malé vodní nádrže a tůně vznikly ve Staré Huti u Pasečnice a také na Zelenově nad Radošovským rybníkem. Nádrže můžou sloužit i jako zdroj vody v době sucha nebo požáru. Pro KIS Lucie Sinková.
2: Sport. Fotbalisté Zbrojovky si po návratu do nejvyšší české soutěže po třech letech nedávají přehnané cíle. Brňané chtějí pokračovat v nastolené cestě budování ambiciózního klubu a v této sezóně by se rádi zabydleli mezi elitou. Výkonný ředitel Jiří Sabou na tiskové konferenci řekl, že úspěchem by bylo umístění nad 10. příčkou prvoligové tabulky. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď pokračuje odpolední Jump.
4: Blanislavo, moc krát děkujeme za zprávy a jdeme do hodinky, ne hodinky, ale hodinky druhé.
5: Tak jumpu. Pojďme otevřet to Max.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: The Happy

0: Odpolední jump na svých místech, Radek, Soňa, vás zdraví od mikrofonu. No a Ráďo, na tebe mám hned jednu otázku. Jestli pak už se ti někdy stalo, že jsi třeba někde v supermarketu nebo v nějakém obchodě viděl někoho, kdo se ti líbí?
1: Myslíš obecně,
0: jako kočku, tak jako
1: že to může být prodavačka stejně jako kupující, ježišmarja, moc krát.
0: A šel a oslovil jsi třeba někde?
1: Jako jo, vlastně jo, dokonce z toho byl jeden takovej sportovní vztah na 2 roky.
0: Fakt kecáš.
1: Ona byla z Plzně, no.
0: Neblázni.
1: Před hromadou.
0: Dobře, ale tak ty jsi velmi odvážný, že jo, a věřím, že spousta mužů.
1: A byl to jako fakt moc hezký. Katka se jmenovala.
0: Jak?
1: Katka.
0: Káťo, zdravíme.
1: No.
0: Počkej, naše jo?
1: To už je dávno, ne, to už je opravdu dávno.
0: No, každopádně ve Finsku teď přišli s jedním takovým nápadem a mně se to moc líbí. A normálně bych hlasovala za to, jo, my dva jako svobodný, rozumíš, tak bych hlasovala za to, že by se to mohlo udělat i tady u nás. O co jde, tak to se dozvíte na vlnách Rádia Kiss už za malý okamžik. Jam. Odpolední Jam.

0: Přátelé, pojďme se společně vydat do Finska.
1: Ano, tam totiž zavedli takovou krásnou věc a mně se to moc a moc líbilo a věřím, že se to bude líbit i vám, milí kysáci, kdo jste single, jo? Protože dneska se seznámit, hele, doba je prostě uspěchaná, nikdo nemá čas ani někam jako chodit a když už někam jdeš, no tak jako do baru, co tam chceš, jako nějakého vejpětku někde si vzít, veď, jako není úplně tolik příležitostí.
0: Proč jenom vejpětku, to může být i vejpětnice?
1: No, nebo vejpětnice, jo? Přesně tak. No a ve Finsku teď přišli s takovým jako netradičním nápadem, že vlastně do supermarketu začali dávat růžový košík. A to znamená, že když jsi single a vezmeš si růžový košík, tak jsi otevřený seznámení, jo? A někdo jde třeba kolem a řekne, je, ahoj, ty se mi líbíš, nechci se teda seznámit, můžu tě pozvat třeba na véču, na randa nebo něco. Co je?
0: No ne, mně se to líbí hodně.
1: No.
0: Ale já ti říkám, jako, že už by to bylo takový, ahaj,
1: jo,
0: že... ty jsi tady sám, jo. Ty divochu, já ti říkám, že já bych měla tohle, prosím vás, já proti tímhle lidem vůbec nic nemám, já jenom prostě, že tímhle směrem se moje seznámení neupírá.
1: Ano. Tak pravdou je, že pro muže to bude vypadat zvláště růžový košík, ale tak zas na druhou stranu, jako proč ne, víš, tak kdyby tady udělali jako takový, mohli by udělat ještě třeba červený košíky, jo, a to by bylo... Jsem hetero, jasný. Jsem tady homo třeba,
0: jo,
1: jsem tady sanitka, cokoliv prostě, pro sanitky
0: speciální. To zase
1: speciální.
0: Jako už bych ne, to tak bych rovnou šoupal do blázince.
1: Lampa.
0: Jo, ale jako zase, jo, podle barev.
1: No,
0: jo.
1: Přesně.
0: Večer mám volno, prosím, pojďme přeskočit víno a rovnou na to.
1: No je.
0: Ježišmarja.
1: No, třeba.
0: Jakou bychom tomu dali barvu?
1: Černou,
0: jo.
1: Rovnou do díry. Černou jako.
0: Jakože vlastně jako zaskoruješ, jakože do černý, no, jakože jako trefa do černý.
1: Přesně,
0: takhle jsi to myslel. Jasně. Jenže Soňo, ty už košíky tam jsou takovýhle.
1: Tam jsou černý košíky.
0: No jasně.
1: Já jsem viděla jenom modrý.
0: Černý.
1: Máme
0: jsou,
1: i černý,
0: ne? Jo.
1: No, jo. Aha. No tak vidíte to. No zás neberte si dneska holky černý košíky. Radek Hrdina a

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: No a my v této oblíbené rubrice sportovní přinášíme krásné zprávy. Ráďo, pojď na to.
2: Krásnou zprávu máme z české atletiky, která přišla teď v tuhle tu chvíli a my samozřejmě se rádi o ní podělíme. Jedna z nejlepších světových tyčkařek současnosti, naše Amálie Švábíková, už se letos v sektoru neobjeví. Čekají jiné radosti. 26-letá medailistka z halového mistrovství Evropy i světa ohlásila, že svým partnerem, desetibojařem Ondřejem Kopeckým, čeká narození potomka.
1: Gratulujeme moc.
2: Gratulujeme a samozřejmě přejeme, ať to všechno vyjde na poprvý. Miminko tak nějak při porodu neschodí laťku,
1: ano,
2: nebo nepodá kolík.
1: Ano, jo? To je důležité.
2: Takže držíme palce a všechno dopadne na jedničku. Gratulujeme.
0: Pojď sem, kam jdeš? Bránky Body Jump na Kissu.

0: Přátelé, kamarádi, pojďme se vydat teďkon, pokud máte čas a tu možnost, na Facebook Rádia Kiss. Tam totiž probíhá a jenom tam soutěž, a to do tohoto pátku.
1: Je to tak, a vyhrát můžete jeden z 5 voucherů do ČES areálu Vltava v Českých Budějovicích na sportovní vybavení a nebo třeba právě pronájem nějakého hřiště. Stačí, když, jak říkal Ráďa, otevřete Facebook Rádia Kiss, no a dáte tam nějaký ten koment k příspěvku, který už tam v tuto chvíli je.
0: Já myslím, že to je za pár minut, za pár vteřin je to hotové. Každopádně, abyste se toho zúčastnili, tak jenom a pouze Facebook Rádia Kiss a hrajete hned o jeden z 5 voucherů právě do ČES areálu Vltavy v Českých Budějovicích. Takže přátelé, pokud můžete, klikněte, mačkejte a nezapomeňte, že tato soutěž jako vždycky do pátku do 18. hodiny.
1: Hodně štěstí.
2: Jump. Odpolední Jump Rádia Kiss.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Ostrava, Hlučín, Hlučín, Ostrava, dávejte pozor.
2: Čau, to je tady Petrus. Chci říct, že cesta Ostrava do Hlučína zasekaná fronta jak hrom, takže kdo jede z Ostravy na Hlučín, ať se vyhne, Ostravské ulici směrem do Hlučína.
3: Pozor na trase Praha-Běchovice, ulice Českobrodská, stala se tam dopravní nehoda, taková řekla bych hromadná, bude se to odklízet. Pozor také Ústí nad Labem, ulice Masarykova, i tady se bouralo, a pak tu mám ještě informace z Uherského Hradiště, ulice Solná.
1: Ode mě České Budějovice, Roudenská, a v Praze Sokolovská, počítejte se zdržením.
3: Šťastnou cestu.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku. Dobrou náladu za každého počasí vám přeje Hektor. Zastavárna zlata s nejnižším úrokem v Ostravě ve výši 5% měsíčně. Více na www.hektor.cz.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
2: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
3: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
5: Radio Kiss. Počasí.
6: Zítra bude zpočátku polojasno až jasno. Během dne pak bude přibývat oblačnosti a večer se lokálně objeví přeháníky. Nejvyšší teploty napříč republikou očekáváme mezi 19 až 26 stupni Celsia.
5: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Na rychle rostoucí počet pacientů v závěru života má připravit zdravotnictví nová strategie rozvoje paliativní péče do roku 2035. Mezi první priority patří rozšíření sítě nemocničních paliativních týmů, lepší dostupnost péče v regionech a vzdělávání lékařů i zdravotních sester. Dnes to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a další zástupci oboru. Obec Tineo na severu Španělska trápí invaze housenek. Tisíce larev během července zaplnily ulice a pronikly do domů. Některé rodiny v reakci na situaci svá obydlí dočasně opustily, informovala o tom tamní média. Ministerstvo pro venkovský rozvoj odmítlo proti hmyzu zasáhnout s odůvodněním, že není jedovatý. Vyvolalo tak vlnu pobouření. A teď zpátky domů.
7: Jihočeští dopravní policisté pokračují i během letních prázdnin ve speciálních dopravních kontrolách. Zkontrolovali více než 600 vozidel a zjistili celkem 252 přestupků. Akce probíhaly na Táborsku i v dalších částech Jihočeského kraje. Nejčastěji řidiči překračovali nejvyšší povolenou rychlost. Pro KIS Lucie Sinková.
5: Sport.
6: Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková je těhotná. Informoval o tom v tiskové zprávě Atletický svaz. Bronzová medailistka z březnového halového mistrovství světa kvůli tomu přijde o srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu. Kariéru ale nekončí, po porodu se chce vrátit. Zprávy na KISu připravila Blanka Holoubková.
8: Přátelé, ať chceme nebo ne, jsme v půli odpoledního jumpu.
9: No a Meduza nebo ATV, muzika další, na KIS stará, na KISu.
5: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
10: Be happy.

0: za malou chvíli se společně vydáme v druhé polovině odpoledního jumpu na Radio Kiss do Belgie, kde šli trošičku dál než v České republice, ano. Ale je dost možné, že v dalším stopu už tady budu sám, protože přizabiju Soňu, která sedí proti mě. Čemu se zase kebíš?
1: Ne, já prostě tady mám jeden takový hezký vstup o Méďovi Půlovi a já jsem vlastně si uvědomila, že my jsme si neuvěřitelně podobní.
0: Ano, my chodíme stejně oblíkaný, že vlastně nahoře máme ten crop top, že jo, vlastně, a spodek máme úplně na prý, že jo.
1: Právě, no, máte něco společného, oba nenosíte kalhoty.
0: Asi já tady pracuju, jo? Přátelé, ale o Medvídkovi Půl až za nějaký čas tady na Kisu. Za malou chvíli půjdeme k policii do Belgie, která posunula jednu vlastně i věc, kterou známe tady v České republice, tak nějak na druhou.
1: No, jo? Jsem zvědavá. No, jo.

0: Já mám taky tušení, že někdo to vyloudí ještě v paměti, někdo to dokonce ještě ve svém okolí má tam, kde jezdí po silnicích. A vzpomenete si, já si vybavuju třeba cestu nahory, tam jsou minimálně dva, kudy jezdím. A to jsou takový ty papírový cajti, papírový policajti, tam stojí někde.
1: Jsou plechový, ne? Nebo
0: plechový to je jedno z kartonu, není důležitý ten materiál, ale ta fotografie toho. A co si budeme? Na první dobrou prostě nohu plynu sundáš.
1: No jasně.
0: Jo? Než si to třeba doteče nebo něco, prostě, ale to je v pořádku, takhle to má být.
1: Někdy
0: takhle
1: i vystoupíš a dáš mu prostě ránu. Řekneš, to máš za to.
0: To dělám jenom ob víkend. Jo?
1: Ano.
0: Ať je to vycentrovaný.
1: Ano.
0: Ale co udělala belgická policie? Ona nechala vyrobit jejich vůz ze zadu.
1: Mm-hmm.
0: Ano. A je tak realistický ten policejní vůz, je to vlastně na stejné bázi jako náš policajt. Funguje to hlavně na dálnicích, že jo, tam dají do odstavného pruhu, třeba tam, kde je súžení a potřebují, aby ta rychlost byla sundaná z plynu, jo, nebo sundaná prostě ta noha z toho plynu. No a funguje to. Velmi dobře funguje.
1: Tak věřím,
0: proč?
1: Věřím.
0: Protože za prvý ta fotografie je velmi reálná, vlastně reálná, ale oni ještě vyšperkovali o majáky a jim podobné věci.
1: Takže bliká i.
0: Normálně to i bliká.
1: Je krásno.
0: A samozřejmě funguje to, já jsem koukal na video, kdy opravdu ty řidiči dávají tu nohu z plynu a brzděj a v tom daném úseku to funguje naprosto geniálně. Hmm.
1: A víš, co se stalo mně nedávno?
0: Nevím.
1: Já jsem, přiznám se, jela samozřejmě furt v rámci jako nějaký zákonů tady, ale trošku rychleji po dálnici a nějaký pán měl člověče za oknem takový jako nápis,

0: Léto je v plném proudu.
1: A my, Ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
0: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. Od pondělí do pátku v Ranním kysu.
2: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.

0: Slibovali jsme, tak budeme plnit, protože jsme tady v minulé uplynulé půl hodince zmiňovali i medvídka Pooh. Soňa tady naroubovala tuhle krásnou postavičku filmovou, legendární, na mě, že chodíme stejně oblíkaný, že vlastně máme jenom ten vršek, ten crop top pánský a vlastně zbytek už nemáme.
1: Ano, přesně tak.
0: Ale musím říct, že někdy takhle doma opravdu zajdu.
1: Máš crop topy, jo? A oba máte rádi med, takže
0: ne, většinou nahoře hledejte hokejové dresy.
1: No každopádně, pokud patříte mezi milovníky této postavičky kreslené, tak pro vás mám velmi dobrou zprávu, protože je to neuvěřitelný, ale teď oslavil vlastně 95. výročí Média Pooh, představ si to. Už
0: kolik
1: takhle,
0: mu je?
1: Už takhle 95. Už takhle starý, on byl samozřejmě překreslen pro nás ve Walt Disney, ale už jako ta postavička funguje prostě nějakým způsobem dlouho. No a oni mu udělali tady k tomuhle tomu 95. výročí v Anglii. V Anglii, v Shadow Forest. Krásný domeček, kde si můžete vlastně pronajmout tady tuhletu chatičku.
0: Takže
1: ten domeček.
0: Je to prostě.
1: Je to úplně, ano, vypadá to úplně stejně. Je to v podstatě spolupráce Airbnb a Disneyho. A vypadá to úplně stejně jako skutečně ten jeho domeček v tom lese. Jestli si pamatuješ, že on to měl v takovém stromě. Tak i ten vnitřek je stejný a vy tam můžete vlastně koupit noc a klidně tam přespat a užít si spoustu medu a všeho, co tam měl Média Pooh. Vypadá to tam úplně přesně, to krásný.
0: Ne, tak jako já to mám rád, ty příběhy, takhle. Nejsem tím odkojen, protože to přišlo samozřejmě sem později, že jo?
1: Takhle já jo, ty ne, no.
0: No,
1: ty jsi
0: a
1: ještě
0: tak dobře, tak oblíbená postavička teda z Medvídka Pooh, máš nějakou jednu jedinou?
1: Tak Robinek, Kryštof, prasátko, že jo, IAček, já jsem milovala IAčka třeba, no. Jako, no, jak mu vždycky upadl ten ocásek, víš, to bylo hezký.
0: Já jsem měl tekrá rád.
1: Koho?
0: Tygra.
1: Tygra, jo. Tak
0: protože jako sorry, ale kdo umí skákat na bocasu, no, to je prostě dobré boží. Jako.
1: Ano, ano, přesně tak. No, takže nebojte se, Rádia tam v crop topu nebude. Jo, můžete klidně vyrazit.
2: Radek Hrdina a Soňa Ede. Na Radio Kiss.

0: essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer.
2: Best of Millennium.
1: Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: A i vzhledem k tomu, že samozřejmě všední den a úterý, tak ranní trojka dneska to rozjela samozřejmě.
2: Na
1: tak, jak jste
2: obrátky.
1: Zvyklí, 7 ráno, 3. volající a padaly koruny.
2: A ne málo. A samozřejmě to si můžete vysoutěžit i vy. Není třeba chodit někam na brigády. Já si myslím, že 7 000, to už jsou pěkné prázdniny. Co si budeme povídat, za to už něco koupíte, někam se dostanete, podíváte, minimálně je to na vstupy na nějaký ten koupák nebo
1: festiáky,
2: něco podobné. Ano,
1: festiáky,
2: tak, pane, koncerty a všechno možné. No, každopádně, co pro to udělat, je to jasný, poslouchat Radio Kiss a přesně v 7 hodin 7 minut zavolat na naše telefonní číslo 210 323 323, no a pokusit se Míšu přemluvit, ať hodí 6.
1: No a prosím pěkně, Míša má dovolenou.
2: Jo. No. Tak kdo tam teď hází?
1: To nevím, to se dozvíme. A hlavně dneska se dovolala Dáša, tak jak to bylo?
3: Proto, že jsem se trefil.
4: Jo.
3: A už tam něco mám.
4: A to je...
5: 3 000 korun!
1: Dáša měla radost, 3 000 korun, pane bože, kdo by ji neměl takhle při úterku v 7 ráno,
2: no
1: sotva otevřeš oči, možná tak jako už popíš lehce jedním, dvou madouškama kafe
2: nebo čaj?
1: A už máš trojku na účtě.
2: No to je nádhera.
1: Zítra budeme čekat, jak se vám bude dařit v 7 ráno.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na rádiu.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, řidiči, dávejte teď pozor, máme tady informace z dopravy, kde se bouralo a kde zase ne. Tak bacha, ve Svitavách, tam se bouralo v ulici Náměstí Míru, potom tady mám také Liberec, tady to odnesla ulice Americká, kde došlo k dopravní nehodě, a také v Jindřichově Hradci došlo k nehodě v ulici Jemčická.
2: Pojďme do Třeboně, krásné město, Táborická ulice, tady se bouralo stejně jako v Ostravě, je to Porubská, dále v Karlových Varech Západní, no a to by mělo být tak nějak v tuhle chvíli z těch hlavních tahů všechno.
1: Tak šťastnou cestu.
0: Radio Kiss, filmové tipy.
3: Jeden z největších příběhů tohoto roku konečně vstoupil na stříbrná plátna. Christopher Nolan nám po úspěšném Oppenheimerovi odvypráví komorní příběh čím dál zlomenějšího Odyssea, jenž po triumfu v Troji vzdoruje bohům a snaží se vrátit na ostrov Ithaka, kde ho marně vyhlíží milovaná Penelope i dospívající syn. Historická podívaná Odyssea už teď v kině. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: Rádio Kiss počasí.
1: Zítra bude zpočátku polojasno až jasno. Během dne pak bude přibývat oblačnosti a večer se lokálně objeví přehánky. Nejvyšší teploty napříč republikou očekáváme mezi 19 až 26 stupni Celsia.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Policie dnes zasahuje v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Zajímá se o odbor pozemních komunikací. ČTK zásah potvrdil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Policie podle něj zatím nikoho neobvinila. Podle zdroje Novinek přišli kriminalisté za šéfem odboru pozemních komunikací Alešem Krejčou a dalšími třemi lidmi. Seznam zprávy napsali, že prověřování se týká možného uplácení v souvislosti s projektovými dokumenty. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček podepsal ve Velké Británii memorandum se společnostmi ČES a Rolls-Royce SMR o dalších lokalitách pro takzvané modulární reaktory v Česku. Podle ministerstva se posuzují zejména Dětmarovice na Karvinsku a Tušimice na Chomutovsku. Modulární reaktory mají doplnit velké jaderné bloky a obnovitelné zdroje a společně zajistit stabilní výrobu elektřiny. A teď zpátky domů.
2: Práce na středočeské části dálnice D3 v úseku Jílové Hostiradice odstartovaly ražbou průzkumné štoly pro budoucí tunel Luka. Cílem je získání maxima informací o geologických podmínkách a díky tomu minimalizovat geotechnická i ekonomická rizika při budoucí ražbě tunelu. Z D3 Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Britská policie zabavila během mistrovství světa ve fotbale přes 220 tisíc padělaných dresů v hodnotě více než 18 milionů liber, 513 milionů korun. Podle BBC se tak stalo z bezpečnostních důvodů. Hasiči varovali, že padělané dresy jsou mnohem hořlavější a nebezpečnější než originály. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
3: A je to tady, 4. hodinka odpoledního jumpu na svém startu.
4: Ano, a samozřejmě taky nějaká pěkná muzika. Začneme to DJem Bobem. Krásný poslech.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: Víte, že? No a tentokrát to bude hlavně pro vás, pánové. Ano? Jo? Ráďo? Dobře poslouchej. Víte, že pro většinu žen je mužská ambicióznost stejně přitažlivá jako váš vzhled? Aha. No, Ráďo, vidíš.
1: Definuj.
0: Ty nemáš ani jedno. Ty nejsi ani ambiciózní, no a ten vzhled také pokulhává.
1: Ale tak jako já jsem spokojený. Takhle, to nevadí, že jo?
0: Kdo je fanoušek Médi Pua, tak ten bude mít radost.
1: A já myslím, že tam je dost hole, který prostě mají rádi Pua.
0: Tak samozřejmě.
1: Kroptopu, že jo?
0: Samozřejmě. No ne, prostě když je muž ambiciózní a skutečně jako...
1: Že jako přijdu na schůzku a začnu tam ambiciózně plkat o tom, jako co všechno chci dokázat.
0: Ano.
1: Přitom to mám
0: a pak
1: úplně
0: se budeš
1: jako,
0: bálet doma na gauči, no, tak přesně tak.
1: Ne, ale jí to bere prostě.
0: Ne, tak samozřejmě, jo, je tam vidět, že tam člověk roste a k něčemu se tam blíží, takže, takže já bych spíš možná řekla, že jsou pro ženy stejně atraktivní peníze jako vzhled.
1: Jo, takhle. Aha, aha.
0: Pojďme si to přeložit prostě.
1: Člověče, tak já to mám hozený jinak, no, ale to nevadí.
0: Počkej, jak jako?
1: No ne, jako tak jako prostě mít jako kotrmelínu, která potřebuje jako prachy sešily a tohle z toho stačí, že vysílám s tebou. To mě by za ty roky naučilo.
0: No dovol.
1: No, takže.
0: Na Sejšelech jsem nebyla ani jednou.
1: No ale tak si byla na tom druhém, ne?
0: Na Maledivách, ano.
1: No, tak vidíš.
0: No ale jenom, stejný. Jenom jednou.
1: No, tak si měla i to vzít z druhé strany, to jak Sejšely.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne od 2 do 6 na Kisu. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not.

0: Otázka, Soňo. Přivezla jsi si z nějaké dovolené od moře nějaký mušličky, možná nějaký korály, živočichy nebo něco podobného?
1: Ano, ano.
0: Jo?
1: Nejednou.
0: Nejednou. Já si myslím, že asi drtivá většina.
1: Někdy si mi i tak malinko jako pašovala.
0: No právě.
1: Se.
0: No. Ono totiž ne, všude je to dovoleno.
1: No, to
0: kdyby ti na to přišli, že jo,
1: no,
0: tak prostě platíš
1: právě,
0: docela slušný peníze,
1: ale,
0: záleží, co
1: to
0: je za
1: malinko,
0: zemi.
1: Ale jenom malinko, jenom malinko to mušličko.
0: Jenže my tady máme teď příběh turistky, která je z Milána, italského, a přiletěla. Ano, na italskou Sardíny, nebo na Sardíny prostě. A přivezla tam 40 kilo písku.
1: Cože?
0: Který si její rodina odvezla před 50 lety a ona to po 50 letech přijela vrátit.
1: Tak to je hodná holka, ale...
0: To je hodná, no nepozor, tady nesmíš právě vyvážet písek nebo něco podobného, jo?
1: Ona to vrátila a dostala pokutu za to.
0: No ne, vrácení má materiálu, žena splnila poslední přání matky.
1: Jo, takhle.
0: Že maminka měla tež, poslední přání, aby se to vrátilo. Podle mě, to nemyslím nějak zle, že maminka podle mě se říkala, ty jo, nejsem si vědoma ničeho, že bych se dopustila během toho svého života. Ten písek ze Sardíny.
1: Jo.
0: Holka, musíš ho tam vrátit. Jinak já u té nebeský brány budu klepat normálně, jak...
1: A nepustěj mě.
0: Nepustěj mě. Takže ona to splnila. Ale 40 kilo?
1: No,
0: slušná
1: to je,
0: nálož.
1: To je to dost. Pojďme si to říct.
0: Takže, přátelé...
1: Hlavně umíš si představit, kolik musela přeplatit
0: nekrast
1: za ty kufry.
0: No to, já to právě myslel, že jo?
1: Chápeš.
0: Co vezete?
1: Co písek.
0: Písek. Jdu ho vracet.
1: A takových peněz, ty bláho, ježišmarja.
0: 40 kilo písku, on je krásnej, že jo, na Sardinii, on je takovej ten křemičitej, křemenej, je nádherný, čistý, krásný, ale skutečně po 50 letech se písek vrátil domů.
1: Tam, kam má.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000!
0: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Franky Body Jump na Rádiu Kiss.
1: My se ještě ohlédneme samozřejmě za mistrovstvím světa ve fotbale, které nám skončilo v neděli. Finále Argentina, Španělsko, Španělsko bralo zlato, to víme. My se ale koukneme trošičku kam jinam.
2: Že kakáš?
1: Co?
2: Ty kakáš? Teď ne, počkej, tady kaká ve studiu ne.
1: Ne, to já už jsem se odnaučil.
2: To seš hodné,
1: už půl roku to nedělám. Ale přátelé, my se podíváme, koukneme bokem, koukneme na britské ostrovy, kde policie během mistrovství světa se soustředila na padělané dresy. Tak Angláni jsou tím vyhlášený, že, že mají rádi tuhletu módu fotbalovou. No a 220 tisíc padělaných dresů zabavili a budou spálený, což nebudou vůbec nic těžkého. Jinak hodnota toho je 513 milionů. A samozřejmě to není všechno, že jo, to se nedá uhlídat. Jenže tohleto je apel, oni vlastně zvedají prst a prosí fanoušky i přes ty ceny, že ano, chápou, že ty padělky jsou samozřejmě levnější a tak dále, ale aby si uvědomili, že tam je velké zdravotní riziko, protože byť jsou levné, tak taky jsou z blbých materiálů.
2: Ano.
1: Jsou vysoce hořlavé.
2: Ježiš.
1: A pro děti absolutně nevhodné. Takže jako můžou poškodit pokožku jak dospělého, tak samozřejmě dítě. A pozor, je mnoho případů, kdy třeba cigareta spadla na ten dres, který je extrémně hořlavý z těch blbých materiálů a padlo to fatálně. Takže přátelé, vypadá to jak lobbing za originál.
2: Ale tady to má své opodstatnění.
1: Když jsme fanoušci, tak držme basu.
0: Masopust, Plánička, Panenka, Branky Body

0: hraje domidlíno, je dobojováno, prostě na zdarbavy vymalováno.
1: Jak to myslíš, domidlíno?
0: No ne, jakože, jako
1: co
0: prostě
1: si tady budou myslet, ty naši posluchači, že tady děláme Maria, asi mydlíme.
0: Čeština je krásná, každý si pod tím představí, co chce.
1: To je úroveň, tohle jednání.
0: Ale to je právě normální.
1: Ale mohli bychom zmydlit Vojtu.
0: No.
1: Co ty na to?
0: Dáme... Jako, když řve někdo na sportovce mydli, takže jako prostě to, jako mu má jako dělat to, co ty si myslíš?
1: No já doufám, že ne.
0: Že by jako přestal, běží stovku
1: no.
0: A zrovna v půlce by začal dělat to, co ty, ty myslíš?
1: No to bych docela se na takový závod ráda podívala, musím říct.
0: To byla jiná atletika.
1: Ano, ano. No ale jinak teda, kdo dostane dneska deku, bude Vojta, jak už jsme říkali. To máme rádi, víc s Ráďou, to hrajeme.
0: A proč, velmi, počkej, a proč by Vojta dostal deku?
1: Velmi oblíbená hra.
0: Ale proč by dostal deku?
1: No
0: co
1: jen
0: udělal?
1: Tak, jako, no nic. To
0: jo, jen
1: co,
0: tak?
1: No jasně.
0: No tak, dobře.
1: Ty jsi nikdy nedostával deku jen tak.
0: Ne.
1: Já od bráchy vždycky. Jen tak?
0: No dobře,
1: no, prostě
0: to vysvětluje, prosím, vypadaš jako no, mops.
1: A pak, ano, a pak mě zavřel do peřeňáku ještě, dokud nepřišli na všechno.
0: Já tam jsem se zavíral, tam jsem měl schovku.
1: Fakt, jo.
0: Jo.
1: Tak já z toho mám trauma. Do dneška musím říct, z peřeňáků, ano. Nejsou to mý oblíbení kamarádi, trávila jsem tam své dětství.
0: Já ze Slepic.
1: No dovol.
0: No ne, tak jakože mě napad kohout, jo.
1: Kecáš.
0: Pomalej, když jsem byl.
1: Jo.
0: Žižka.
1: Je.
0: Měl jenom jedno oko.
1: Kecáš.
0: Hmm.
1: A co ti udělal?
0: Za krk a kloval.
1: Jaj, no tak to je nepříjemné.
0: No,
1: to je nepříjemné.
0: V neděli jsme měli polivku a nějaký něco na víně.
1: Aha, tak... Bacha na kohouty.
0: Mějte se hezky a zítra ve středu ve 2 hodiny.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Jump. Odpolední Jump.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Jaká je situace pár minut před hodinou 18. na silnicích? No, pojďme se na to podívat. Zdržíte se na D1, pokud máte namířeno na Brno mezi 189. až 196. kilometrem. Směr na Brno zdržní i na D2, a to před příjezdem do Brna. Menší zdržení je před příjezdem do Prahy po D5. Pokud pak dál budete pokračovat po pražském okruhu na D1, tak mezi 22. a 16. kilometrem zdržení. A zdržení je také na pražském okruhu ve směru na letiště, a to mezi 3. až 12. kilometrem.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na KISSu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
3: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
4: Dlouhá léta tradice. To je Huchtamaki Přibyslavice. Jsme jasná špička nejen v obalech na vajíčka. Dobře víme, že za každým úspěchem stojí správní lidé. V Huchtamaki rosteme, stavíme a vytváříme prostor i pro váš nový začátek. U nás to nástupním mzdou 50 tisíc totiž teprve začíná. Mrkni na práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
0: Radio KISS počasí.
5: Zítra bude zpočátku polojasno až jasno, během dne pak bude přibývat oblačnosti a večer se lokálně objeví přeháňky. Nejvyšší teploty napříč republikou očekáváme mezi 19 až 26 stupni Celsia.
0: Radio KISS. Zprávy v jedné minutě.
5: Festival Filmová renesance Slavonice se po loňském 0. ročníku vrátí od 13. do 16. srpna do Slavonic na Jindřichohradecku. Letos poprvé udělí ceny ve třech kategoriích s názvem Zlatá korouhev. První ocenění za mimořádný přínos kinematografii převezme na zahájení přehlídky herečka Iva Janužurová. Americký prezident Donald Trump podepsal exekutivní příkaz, který zpřísňuje pravidla pro nákup surovin ze zahraničí, zejména z Číny. Podle vyjádření Bílého domu se opatření týká především nerostných surovin a dalších materiálů pro výrobu zbraní. Cílem opatření je posílit domácí dodavatelské řetězce. A teď zpátky domů.
6: Parkování u Slavkovského lesa bude mnohem snazší. Sokolov totiž staví v Hruškové nové parkoviště s 21 místy místo dosavadních 3 až 4. Turisté i cyklisté tak zaparkují pohodlněji a bezpečněji. Nové parkoviště vzniká na konci silnice před závorou, která odděluje běžnou komunikaci od lesní cesty.
0: Sport.
5: Fotbalová Plzeň po letech znovu cílí na titul. Plzeň před startem nové sezóny otevřeně vyhlásila útok na ligový titul. Ten Západu Češi získali naposledy v roce 2022. Předseda představenstva Adolf Šádek je přesvědčen, že viktoriáni mají díky novému majiteli Michalu Strnadovi stejné finanční možnosti jako největší favorité, tedy Slavia a Sparta. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady Vojta Sklenář.
7: A zdravím všechny, kteří aktuálně v 18.01 posloucháte a když budete poslouchat dál, bude Jukebox.
0: To nejlepší od 90. let. I v Jukeboxech Rádia KISS.
8: Be happy.

0: Taky jsou za námi Adam Lambert a před námi je taky někdo od A, kdo teď se ozve v našem éteru, konkrétně Aneta na telefonu. Hezký večer ti přeju.
1: Ahoj, ahoj.
0: Aneta je úplně první, kdo vybírá ve večerním jukeboxu a chtěla něco od Gigiho D'Agostina a nechala si výběr toho konkrétního songu na mě, že mám volnou ruku od tebe, jsi mi říkala. Tak jo, tak já už jsem něco vybral, ale Anet, já ti to ještě neprozradím, jo? Uslyšíš to za pár vteřin. Každopádně, kam Gigi poletí?
1: Pro mýho milovaného muže Honzíka. A pro naše drahé sousedy, kteří už roztápí grill, aby jsme mohli společně ogrilovat.
0: No tak si nechte chutnat samozřejmě a střídáte se takhle, jakože jednou sousedi, jednou vy.
1: Jasně, jo. Máme to na střídačku.
0: Máte to na střídačku, tak to má bejt. Sousedský vztahy, když jsou skvělý, tak je to super. Tak zdravím tebe, všechny, komu to hrajeme, i sousedy a zase někdy. Ahoj.
1: Díky moc, ahoj.

0: Kdo chce v Juboxu něco zahrát, musí buď nahrát vzkaz přes aplikaci Rádia Kiss, a nebo se dovolat do našeho studia, tak pojďme na apku teď.
1: Ahoj Kisáci, zdravím vás z Jižní Moravy. Chtěl bych také poslat pozdrav brachovi Kirilovi, jeho kamarádce Emě, mamce a tatovi, a chtěl bych zahrát Veronu Na mě nečekej. Přeji vám hezký večer.
0: Tak Veronu zahrajeme, ale chvilku ještě budem čekat, protože já ji pošlu ještě někam. Hanko.
2: Ahoj Kisko, prosím tě, zahraj písničku pro mě k narozeninám a hlavně pro mou milovanou i dušku. Je to nejzlatější člověk na světě. Děkuju moc, Hanka.
0: No tak Hani, tím, že máš narozeniny, tak oslavenkyně, všechno nejpřejeme z Kisu. Nám.

Ladíte Radio Kiss, je tady Jukebox, konkrétně Jukebox večerní, no ale vy, co nás posloucháte pravidelně, tak víte, že nejenom večery patří vám, taky i v noci hrajeme na přání. O víkendu hrajeme na přání, my hrajeme na přání skoro pořád. No a když už jsem naťuchnul ten víkend, tak naši víkendoví jezdci pravidelní Martin Hovorka, Honza Průcha, Vítě Lesák. Tak teď o víkendu se taky můžete ozvat a rozhodně doporučuji ozvat se Víťovi, protože Víťu dneska naše kolegyně Soňa překřtila. Ona si myslela, že je Vítězslav. Psala, jako máme skupinu takovou, tak psala, Víťo, ty máš dneska svátek, viď? No tak všechno nejlepší, no. Ale Vítě Lesák samozřejmě Vítězslav není, ale ono se to tak chytlo, tak pokud budete o víkendu poslouchat, až bude vysílat Vítě Lesák a budete chtít nějakou jukeboxovou muziku, doporučuju hlasovku začít slovy. Ahoj Vítězslave! Já myslím, že Vítě bude nadšenej. Radio Kiss.

0: Selena za námi. Selena Gomez, samozřejmě vy posloucháte Kiss a posloucháte taky Jukebox a Vláďovi splním teď přání.
1: Tady Vláďa, jedeme zrovna z Brna, směr Český Krumlov, zahraj nám něco od Bensna Bowna, ať nám rychleji ta cesta uteče, ahoj.
0: Vláďo, zahraju a dáme si Mystic Magical, už se to rozjíždí pode mnou. Co dáme za chvilku, taky pošlete hlasovku, anebo

0: 210 323 323, naše číslo, číslo, které vytočil Petr a dovolal se. Já tě vítám v našem éteru, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, já tě taky zdravím.
0: A Petr před chvilkou mi říkal, že by chtěl skutry, že je dlouho neslyšel. Tak to já, Peťo, teda jsem si říkal, no co ten kluk dělá? Co jsi dělal, Petře, třeba dneska v 10 hodin a 17 minut?
1: V 10 hodin a 17 minut, jo, přesně. Jsem byl na rampě. To jsem se na mnou zvatal nakládal.
0: Nakládal jsi?
1: Ano.
0: Co jsi dělal včera ve 21 hodin a 5 minut?
1: To už jsem měl půlnoc.
0: To už jsem měl půlnoc, no tak jo, tak hele, dál už tě trápit nebudu, ale těch časů, kdy skuter v našem éteru byl, těch je ještě víc a víc. Každopádně, teď bude, ty jsi chtěl, ať já něco vyberu. Co když dáme píseň, kde skutři společně s legendárními Status Quo? Souhlas?
1: Dobře.
0: Komu to bude?
1: Prosím tě, bude to tak, hlavně pro tebe.
0: Děkuju.
1: Pro všechny písáky, pro všechny řidiče. Nevím, jestli někdo poslouchá a ve městě odhodu.
0: Čoči, ty máš strašně špatný signál. Já jsem slyšel jenom pro řidiče a v nějakém městě a město už vůbec nebylo slyšet, čověče.
1: Tak ještě jednou zkusíme Rumburk.
0: Rumburk, no tak jo,
1: ano.
0: Do Rumburku.
1: Já se omlouvám, já jsem v Německu, jsem kousek od Hamburku, takže...
0: Tam je to špatný, no, tam je to špatný.
1: Jo.
0: Nevadí. Peťo, hraju ti to, měj se hezky a zase někdy, ahoj.
1: Děkuju, měj se, ahoj.
0: Tak Jump the Truck, muzika, která teď ovládne éter Kissu. All right, girl.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: 19. večerní se blíží, tak než odstartujeme další jukeboxovou hodinu, mrkneme na silnice. Na D8 se zdržíte mezi 86. a 83. kilometrem, to znamená ve směru na Prahu, v Praze, na Pražském okruhu, zdržení směr letiště mezi 6. až 12. a potom ještě taky mezi 13. až 19. kilometrem. No a dávejte pozor na bouračku v Plzni, a to v ulici Sukova. Všem za volant šťastnou cestu. Dance Battle.

0: klasiky ze světa trancu.
1: Ahoj, tady DJ Bassliquor. Každý týden ti servíruju ty nejlepší pecky z trancové scény. Těším se na vás.
0: Trance Party. Už ve středu od 10 večer na rádiu.

0: Jsme na startu další hodiny večerního Juboxu na Kisu. Teď je 7 večer, s vámi Vojta Sklenář, no a přeju samozřejmě hezké úterý s námi.
1: To nejlepší od 90. let i v Juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Posloucháte Radio Kiss a posloucháte taky Jukebox a ten odstartoval svoji další 60-minutovku pro dnešní úterní večer. Co mám zahrát teď?
1: Čau tě kysáci, nazdarek Vojto, prosím tě, ak se dá zahrať Miraj, když nemůžeš, přidej víc a bylo by to pre všetkých autobusákov na Slovensku, v Čechách. A všetkým autobusákom prajem, aby šťastne došli tam, kam treba. Ďakujem, s pozdravom, Peťo Bratislava.
0: Tak Peťo, ak sa dá, když si se zeptal, tak ja řeknu dá sa a hrajú to tam. Nezvládne.

0: Na našem studiovém telefonu s číslem 210 323 323 čeká teď Jonáš. Čekáš, Jonáši?
1: Ano, ano.
0: Čekáš, ahoj. A už ses dočkal, ahoj. Když jsem se tě ptal před chvilkou mimo vysílání, co to bude, tak ty říkal, my bysme chtěli, tak kdo to je jako my bysme chtěli, kdo všechno takhle to chce?
1: Tak mám tady kamaráda, teďka aktuálně grillujeme, je tady Míška, Tom, Tobiš a Kuba a já. A my jsme se zvládli na té písničce The Fate of Ophelia.
0: Tak jo, já vám ji dám ke grilovačce, takže teď to budete mít takovou pohodičku při grilování.
1: Ano, ano.
0: Co tam máte na grilu? Udělej jako chutě tak ostatním, co třeba teď jsou někde.
1: Tak dělali jsme párky a teďka děláme brambory.
0: Bramburky, no tak nechte si chutnat a Taylor Swift vám k tomu bude zpívat.
1: Děkujem.
0: Máš to tu, ahoj.
1: Ahoj.

0: Ladíte Radio Kiss, kde vám nejenom, že hrajeme to nejlepší od 90. let, ale taky u nás vždycky můžete něco vyhrát. A co je k mání například tenhle týden?
1: Léto je v plném proudu.
2: A my, Ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
1: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. Od pondělí do pátku v Ranním Kisu.
3: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.

0: Radio Kiss a Jukebox, to je to, co posloucháte právě teď lehce po půl osmé večer. A co budem poslouchat za muziku teď?
1: Ahoj Vojto, můžu ti poprosit zahrát písničku z Top Gunu od Lady Gaga pro mou milovanou ženu Evičku, která ještě stále v práci. Doufám, že to rychle uteče. Díky, kosy.
0: Lady Gaga připravená, lehce zvolníme takhle při večeru. Myslím si, že to nevadí, protože hned po Lady Gaga třeba David Guetta a Run Run River. Těšte se.

0: rádi taky, zahrávají nám Labuš a my si dáme další muziku, a to s Radkou, která je na drátě. Hezký večer ti přeju.
1: No tobě taky a všem kysákům.
0: A Radka nejdřív jako vůbec nevěděla co, říkala něco vyber, ale to já nemám rád, tohle to. Mně to přijde takový jako vždycky ztracený přání, si říkám, jo? Že máš přece jenom spoustu lidí, kteří chtějí něco konkrétního. Jo, ale je dobrý, že já vždycky, když řeknu ne, ty vyber, tak ty jsi nakonec vybrala.
1: No tak vybrala jsem Moravu, protože jsme na Moravě, přijeli jsme z Máchova jezera, který bylo Kiss Party úplně nejvíc úžasný.
0: No tak super.
1: Užili jsme se to úplně až do konce. A teď jsme teda na Moravě, takže tu Moravu, no.
0: No jasný, dáme Moravu, takže jste si udělali. A prosím tebe, k Mácháči jste odkud dorazili?
1: No prosím tě, my jsme od Chorový Planý, to je u Mariánský plázní.
0: Takže ze západu Čech na sever Čech a teď tak. Jste na Moravě. A pak pojedete zpátky do Chorový Planý, nebo ještě bude někde nějaká jako mezi?
1: No ještě
0: mezi.
1: Bude asi zastávka nějaká určitě.
0: Ještě bude, jo.
1: Ještě určitě bude. No, máme dovolenou 14 dní, no, takže to musíme úplně mega užít. No
0: tak si to mega užijte a teď si užijte i song Moravo. Radko, měj
1: a
0: se hezky,
1: tě,
0: ano.
1: Ještě si můžu hlavně pro mýho manžela, no, který to se mnou tu Kiss Party vydržel a prostě úplně byl úžasný a já jsem si to úplně díky němu i taky užila a prostě díky vám všem, prostě bylo to úplně bezva.
0: Tak to moc rádi slyšíme. Díky moc, tak měj se hezky a zase někdy. Ahoj.
1: Taky, ahoj.

Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Hlasuj pro nové hity Kiss Parády Rádia Kiss. www.kiss.cz. Kiss Paráda. Kiss Paráda. Kiss Parádu s DJem Vejslikrem poslouchej každou středu od 9 večer na Kiss.

0: Startuje nám další juboxová hodina na Radio Kiss. Blížíme se ke 20. večerní. S vámi Vojta Sklenář a teď Ice MC.
1: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Radia Kiss.
2: Be happy.

0: Tohle je Kiss, Radio Kiss a díky moc, že ladíte i takhle po 8. večerní a ladíte jukebox, takže vybíráte muziku.
1: Ahoj do rádia, jsem Eliška a chci zahrát písničku pro tátu, který má dneska svátek, něco od Rybičky.
0: Asi Rybičky 48. No a já si tak říkám, že když má taťka svátek, tak co mu zahrajem? Zahrajem mu Já dneska slavím. Takže Rybičky a s nima ještě taky Holky. Kam ještě budeme hrát?
2: Pro Páťu do Ústí, pro Zdeňka do Brna a pro jeho kolegy a pro Tomíka s bandou do autokempu Prunéřov. Děkuju a pro tebe do rádia a pro všechny, co poslouchají. Díky.
0: Taky děkuju, to byla Vlasta a mám taky zahrát na dovolenou a to do kempu Fousek u Soběslavy, je nám tady neskutečně fajn. A chtěl bych zmínit, že miluju svoji Kristýnku, tak to je vzkaz od Pepy. Tak vzkaz vyřízen, za chvilku vyřídím další vzkazy, teď muzika.

0: Jdu zase zahrát nějakou muziku podle někoho z vás a ten někdo má jméno Alice. Hezký večer ti přeju.
1: Hezký večer, ahoj tobě a všem kysákům.
0: A musím na tebe, Alice, prozradit, že ty jsi byla hrozně, ale hrozně překvapena. Ale fakt, úplně, to bylo, já nevím, já to nedokážu to ani k ničemu jako přirovnat, jak ty jsi byla zaskočena.
1: No, protože já už to zkouším dlouho, aj na soutěže, aj na ty přání, ale prostě mi se to nikdy nepovedlo se dovolat.
0: Tak teď už jo.
1: A fakt mě to opravdu překvapilo.
0: Teď už jo. A už si to zpracovala takhle jako za ty dvě minutky, co čekáš?
1: Ne,
0: ještě ne. Tak třeba zítra, až se zbudíš, tak už to zpracuješ,
1: no, co? Jo, večery ráno, ano.
0: Každopádně, vybrala si doktora Albana, tak toho já pustím. Komu ho pustíme? Chceš ho někam speciálně?
1: Speciálně bych to chtěla mýmu manželovi k našemu dnešnímu výročí, ale od svatby, ale jinak jsme i dlouho spolu, ale prostě tak pro manžela, no, pro moji rodinu, mý blízký a že je mám všechny moc ráda.
0: A kolik máte dneska od svatby?
1: Hele, od svatby 8 let. Od svatby 18 let.
0: 18 let, takže 10 let a po 10 letech byla svatba až.
1: Ano, no.
0: A to bylo z jeho hlavy pak, nebo už si na něj zatlačila?
1: Ne, tak jako to tak nějak to zešlo. Tamo.
0: Jak to vyplynulo to.
1: Jo, tak jako, že jsme chtěli prostě.
0: Jasný, chtěli jste mít ten papír. Prostě,
1: no, tak není to, no, tak. No,
0: ale tak zas nevím. Dobrý, teďko jako podle mě spousta lidí, co nás poslouchá, tak taky spolu jsou jako dlouho, tak je vidět, že klidně jako po 10 letech stačí ta svatba.
1: Jo, díky velký, no. Obrovský, takže ty už soukuješ, takže úplně v pohodě.
0: Tak, tak hezké výročí vám přeju a zase někdy cinkni, jo, když se to podařilo dnes.
1: Jo, budu zkoušet zase dál, jako děkuju.
0: A třeba i nějaká soutěž se vydaří. Alice, měj se, ahoj.
1: Uvidíme. Měj se hezky, taky děkuju. Ahoj. Radio Kiss.

Tady je Radio Kiss a já vám všem přeju hezký večer při úterku. Zítra to máme středu a středa u nás znamená, že uslyšíte další vydání Kiss parády. Jak to vypadalo minulý týden nástupních vítězů? Třetí místo Song Better Times. A Robin Schulz a Barbs na dvojce Holky a

tento rok 2026 a kdo vyhrál minulý týden Kiss parádu? Scooter se songem No Rewind. Vyhraje Scooter i tenhle týden? Hlasujte u nás na webu kiss.cz a zítra v 1.20.00 laďte Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte Jukebox na Kissu a přeju hezký večer. Co si poslechneme dál?
1: Ahoj, tady Toník s mamkou a chtěli bychom zahrát něco od Eminema.
0: Tak Toníku s mamkou, já vám Eminema pustím, taky ho pustím ještě pro přítele Tomáška, který řídí, jsme na cestě do Rakouska, tak vás posloucháme, vzkaz od Márie a mám zahrát taky pro tým Ritega, protože teď jedou domů ze slovinského road tripu a za týden se třemi malými dětmi nachodili skoro 150 kiláků a teď čeká 300 domů. No tak hezkou cestu přeju samozřejmě Eminem právě teď a pokud byste taky chtěli v Jukeboxu něco zahrát, není nic jednoduššího, než mít aplikaci Kissu v mobilu, poslat mi hlasovku a nebo vytočit naše číslo 210 323 323.

0: Backstreet na Kissu v Juboxu a zároveň další splněné přání to bylo.
1: Zdravím do Radia Kiss. Chtěla bych poprosit o zahraní písničky jakékoliv od Backstreet Boys pro mého úžasného manžela a tatínka k jeho dnešním krásným 45. narozeninám. Přejeme mu všichni z celého srdíčka, všechno jen to nejlepší a máme ho moc rádi. Sofinka, Matyášek a Marcela, děkujeme.
0: A my taky gratulujeme, muzika za námi, jinak něco z 90. chtěl taky Roman.
2: Ahoj kysáci, poprosil bych zahrát něco z 90. a bylo by to pro malýho Skřeta Krtka, pro Blekoťáka, starou partu z Formanky, z Neratovic. Díky a ať si daří. Ahoj, Roman.
0: No a další muziku, tak tu vybírá Milan na telefonu. Ahoj.
3: Ahoj.
0: A jak už se mi prozradil, Milané, tak aktuálně nás ladíš v Chorvatsku, kde jste teda na dovolené, to je jasné, ne? Že ano, že ano.
3: Jo, jo, jsme v Chorvatsku, jeli jsme do Kaštely, tady u Splitu a zrovna právě začalo tady pršet, přišli jsme od moře, tak tady sedíme a jakož vás tady posloucháme, tak kdybychom zahrát nějakou super písničku, tak by to bylo možné třeba o toho Roxetu.
0: Určitě, určitě, nějaký Roxet vám pustím, tak komu všemu, s kým tam jsi?
3: Jsem tady se svojí ženou, s Radkou. Tím to vás taky zdraví.
0: Tak taky zdravíme. A jenom takhle ve dvou teda, jo? S paní jste vyrazili
3: jenom. Jsme tady jenom ve dvou. Máme tady plnatý domeček. A...
0: Takže velká pohoda, že ano?
3: Velká pohoda. Tak právě, jo. Že byl pořád celý den. Teď se to taky trošku zkazilo to počasí. Přišel takový vítr a bouřka, tak...
0: Tak snad se to vyprší přes noc a ráno zas bude dobře.
3: Jo, to určitě. Tak. Jinak posloucháme i na pláži, mám tu furt puštění.
0: Fakt jo, právě, no, tak paráda.
3: Jo, jo, jedné zase.
0: Tak moc díky a užívejte dovolenou a zase někdy. Ahoj.
3: Děkujem. Čau, čau.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

0: Katka
1: a Lukáš.
2: Radio Kiss vysílá non-stop.
3: Jsme na startu další hodiny, hodiny 21. a to znamená poslední hodiny Juboxu pro dnešek. Vojta Sklenář vám všem stále přeje hezký večer.
4: To nejlepší od 90. let i v Juboxech Radia Kiss.

0: Studio Kiss vám stále hraje songy na vaše přání. Stále pokračuje úterní večerní jukebox, ale už jsme v takzvané finálovce, to znamená poslední hodina. A teď už necelá hodina. Co mám pustit, teď řekne Ruda.
1: Ahoj Vojko, jsme s rodinou v Polsku u jezera Neslyš, takže poslyš a pošli mi prosím tě nějakou písničku z 90. třeba Paula Abdul a partnerka mi vaří žebra. Díky, čau, Ruda.
0: Vydá žebírka, to bude bašta. Přiznám se, že doteď jsem nevěděl, že u našich sousedů mají jezero Neslyš. No tak člověk se pořád učí. Tak vy teď slyšíte Paulu Abdul, tak jako se hodíme do pohody na chvilku song Rush Rush. A za chvilku někdo na telefonu 210 323 323 vybere.

0: Ladíte Radio Kiss a taky Jukebox, na tohle bylo další splněné přání.
1: Ahoj, chtěl bych zahrát písničku od Meduza Don't Wanna Go Home. Pro mýho milovaného tatínka jezdí kamionem v Německu a právě se chystá na noční, tak aby mu to rychle utíkalo. Děkuji, ahoj.
0: Tak Meduza za námi a před námi je další muzika. Někdo na telefonu teď, Radio Kiss.
2: Je, dobrý večer.
0: Dobrý večer, kdo tam?
2: Je, jsme strašně rádi, že jsme se dovolali, teda tak to čumím.
0: A kdo všechno je rád, kromě tebe, a jak se jmenuješ?
2: Pardon, Lenka u telefonu Lenko, s Martinem.
0: Ahoj, takže zdravím Lenku, ahoj, zdravím ahoj. Martina, ahoj, kde jste, kde nás ladíte?
2: No, my jsme z Karviné, ale momentálně jsme v České Skalici na dovolené a je nám tady strašně zima a hrajeme karty a posloucháme Radio Kiss a teďkom jako já říkám, já tam zkusím zavolat a šup.
0: A šup a vyšlo to, tak co vám pustím k těm kartám, Leni?
2: Tak klidně něco od Bonnie M, co? A nebo Modern Talking třeba, já nevím. To je jedno.
0: Mám si takhle vybrat mezi těmahle dvěma, jo?
2: Jo,
0: dobře,
2: jo.
0: Dobře, tak víš co? Tak víš co? Já ti to zatím neřeknu, ale nech se překvapit, jo?
2: Tak jo,
0: tak super. Jo, měj se krásně, ahoj.
2: Jo, taky.
0: Čau, ahoj. Right here on the station that pays. If you want the hits, the whole hits and nothing but the hits. On your FM dial, keep it right here, baby. Modern Talking. Cherry lady, and it goes like that.

pak už jste navštívili náš KISS shop na adrese shop.kiss.cz. Věřím tomu, že spousta z vás ano, ale myslím si, že třeba někdo taky ještě ne. Tak buď můžete jít přímo shop.kiss.cz a nebo jednoduše se tam prokliknete přes naše webovky kiss.cz. No a náš KISS shop, tak to je spousta věcí pro vás, fanoušky a faninky Rádia KISS, protože myslím si, že úplně každý si tam přijdete na své. A mezi poslední novinky patří třeba i dětské bolíčko. Proto říkám, že každý si tam prostě přijde na své. No a co dalšího náš KISS shop nabízí? Jednoduše to omrkněte a myslím si, že 100% každý, úplně každý, si něco vyberete. A jestli třeba míříte na dovolenou, tak taková KISS osuška nebo sluneční brýle s logem KISSu, tak to je prostě klasika, která nesmí chybět. Mrkněte se tam. KISS Radio.

0: Box Rádia Kiss.
1: Úterní večer jede dál, to znamená, že taky jede dál Jukebox, teď konkrétně s Jardou.
2: Ahoj, zahraj prosím všem do Čech, pozdravuju je z Mittenwaldu a byli by to Prodigy. Děkuju, Jarda, ahoj.
1: Tak jo, Jarda by rád Prodigy, tak si je samozřejmě pustíme. A co si dáme, co si dáme? Tuhle jsem vybral Voodoo People, teď na Kissu.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Spousta písniček při dnešním večeru odehrána, ale jdeme do finiše. Adam teď na telefonu. Hezký večer ti přeju.
2: Dobrý podvečer.
1: Ty jsi dneska úplně poslední, kdo vybere muziku. Takhle ti to hezky vyšlo.
2: Jo,
1: ty uzavíráš úterní večerní jukebox.
2: Tak to jsem šťastný, to mi udělalo radost.
1: Tak čím pak ho uzavřem? Řekni si to ty.
2: Chtěl bych pustit písničku od Evy Farné Na ostří nože, na takový dobrý večer.
1: A kam ji zahrajeme?
2: Pro všechny posluchače Kisu a pro mého kamaráda Matěje.
1: A co děláte teďkon takhle při večeru?
2: Teďka jsme na cestě do Prahy a sedíme na benzínce a jíme párky.
1: Jo, no tak dobrou chuť. Na benzínce chutná nejlíp, víte, ten párek vždycky.
2: No jasně, to jsou nejlepší párky.
1: Tak hezkou cestu pak a teď Eva Farná, měj se, ahoj.
2: To by taky, ahoj.
1: A jak jsem říkal, Adam byl úplně poslední pro dnešek, ale jukebox zase se startem novým dnem. Jakmile bude středa, to znamená, jakmile začne půlnoc, bude jukebox noční. Na Katku Brzo bohatou se těšte a do půlnoci bude to nejlepší z dneška. Tak stále laďte Kiss.

0: To nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Od pondělí do pátku mezi 22. a půlnocí vám dáváme vždycky to nejlepší ze dne, který pomalu končí, a ani dneska neuděláme výjimku. Tak vám všem krásný úterní večer s datem 21. července přeju a v téhle hodině míříme za ranní trojkou. Ovšem, dneska to nebyla klasická sestava Roman, Míša, Patrik. Chyběl totiž ženský element. Chyběla Míša, ale ranní trojka i přesto to byla. Tak kdo pak dneska Míšu zastoupil?
2: Hezké ráno, kysáci, akorát to tady čtu. Dobré ráno, vstávám a ladím. Pozdravujte Alexe, zpráva právě teď od Míši Dinhové. Kámeš to, ona může spát a normálně musí vstávat.
3: To je posttraumatický nějaký ten, nevím, syndrom z létání, víš? Nebo co se to děje? Míšo, dobré ráno, Alexi, tebe vítáme v naší trojce.
4: Čau chlapi, čau.
3: Zdále, jak se těšil na
4: strašně, nemohl jsem spát, fakt, normálně jo. Jsem úplně naklepaný.
2: Jako to zní divně, my tě vítáme ve své trojce, čau chlapi.
3: Ale dneska to bude velký.
5: Dneska naklepanej.
3: My jsme teda RAP, Roman, jak jsme říkali.
4: Alex, jak jsme říkali.
2: A Patrik.
6: To jsme my tři.
3: Míše, tady přejeme krásnou pracovní dovolenou, protože jak jste viděli na jejich sociálních sítích, bude testovat motorky, takže ať počasí přeje. No a kluci, jeden pozdrav od našeho posluchače, speciálně, exkluzivně právě teď.
7: Dobré ránko, priatelia. Míška nám včera sedla na lietadlo a dneska už drtí asfalt a kde na motocykli. Tak snad jej do toho neprší, ako to má vo zvyku. Však taky držíme palcušky a ať má pekné počasie. A preto je perfektná zmena v rannom vysielaní a sprevádzať do konca týždňa nás budú títo chalani. Roman Konzultant Aniel, Alex Stand-up Kolva a Paprika Fire Pelta. Alebo krásne povedané rap. A verím, že nám chalani zasa zarepujú, lebo minule to byla peckovka ako, viete ako. No a teraz už predávam slovo chalanom a užite si vysielanie a krásny deň vám prajem. Kauko, kakauko.
0: Kiss. Radio Kiss.
3: To je dokonalý.
2: Ty, on to je odžinglovali,
3: no,
2: Juraj.
3: Dobrá práce, kamaráde.
0: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Je to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Ne tady u nás, ale v Americe je dneska velký den. Národní den zmrzliny.
3: Ale, dobrota.
2: Takže kluci, abychom vás trošku rozhýbali, teď pojedeme takovou menší mini soutěž mezi vámi na přeskáčku, kdo zná více druhů zmrzliny, jo? Dobře. Vždycky mi řeknete jeden druh, já si to tu napíšu, aby jsme věděli, že se náhodou nebudete opakovat. A kdo prohraje, ten nám skočí pro zmrzku v průběhu Ranního Kissu.
3: Tak jo.
2: Tak jo, začíná Alex, to je host tady.
3: Dobře, takže Twister, vanilková.
2: Počkej, jaký Twister?
3: No takovej ten
4: on zatočený. On myslí na nuk, to není zmrzlina, no diskvalifikace.
2: Tak počkej,
3: to už jsem prohrál.
2: Těš nám pro zmrzku.
3: Já jsem nepochopil pravidla.
2: No víš, no, to tak bývá tady.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den. Od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní
1: Kiss. Jo, dobrý, tak jsme se roztrénovali. Protože kysáci, dneska je ráno trošku jiné a do pátku bude. Míša je pracovně někde na testování motorek v Rakousku. Bude si to užívat. Počasí má dobrý, to je dobře. No a jelikož je tady Alex, takže přichází ranní trojka repu. R jako Roman.
2: A jako Alex.
3: P jako Patrik.
1: A tak jsme slíbili, že si nějaký repík dáme.

0: přes chat GPT.
1: Ale dobrý.
0: Ale Alexi, výborný.
2: Vítěz Slavé, všechno nejlepší.
3: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní kiss.
1: Ranní kiss.
2: Ježíš, to bylo dobrý, to bylo výborný. Hele, ani Míša nemusí lézt dírou, aby jsme si tady zarepovali takhle po ránu výborně. Kluci, super, Alexi, paráda.
3: Jo, jo, Marku, díky moc. Může se těšit na další repík třeba zítra nebo i pozítří.
4: Zítra po 7:30, i když, jo, píše nám Jana, dobré ráno, kysáci. Nejsem Vítězslav, ale mám dneska na rozky. Zapnu rádio a hned jdete takovýhle bomby. Takže jsem si ten váš repík s dovolením trošku vztáhla na sebe. Díky za lepší ráno, Jana. Jani, hele, jedna věc je, když má někdo opravdu talent, jo, to je Alex.
5: Eminem.
4: No, dobře. Počkej, jak nám to náš kolega Jindra napsal. 8. míle ze Strašnic. Že bych chtěl desku od tebe i s podpisem.
5: To je dobrý jméno. Jo, vy jste to neviděl, ale já jsem předtím, než jsem to začal depovat, já jsem byl na záchodě, měl jsem takovou tu svoji scénu, koukal jsem do zrcadla a říkal jsem, ty to dokážeš, dáš to prostě.
4: No a druhá věc je, když si pomůžu tady nějakou umělou inteligencí, to byla má práce, jo, z mý hlavy to nešlo. Třetí věc je, když na to vůbec, ale vůbec nejsi připravený. Což jsi říkal, Patriku?
6: Nic, mě je úplně jasný, kam míříš.
4: Ajajaj. A Jani, rap pro tebe, jelikož máš narozeniny, dá teď z hlavy Patrik Peltán. Ale Patriku,
6: no,
4: zkus navnímat ten beat, zkus se napojit telepaticky na mozek našeho Alexe.
3: Funky, yeah.
4: Posílej mu tam ty slova a ty rýmy, jo.

0: všechno nejlepší.
1: Patriku, bomba!
0: Tak to bylo hrozný.
1: Ne, ne, ne, vydáme album, opravdu.
0: Jo, dobře.
2: Ranní Kiss. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Léto je v plném proudu.
1: A my, Ranní trojka, vám pomůžeme doplnit energii.
0: Dopřejeme vám účinnou hydrataci. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun. Od pondělí do pátku v Ranním kysu.
2: Jenom voda nestačí. Alavis Maxima Hydromax. Denní dávka účinné hydratace s elektrolyty a patentovanou technologií AminoAbsorb. Bez cukru. Nakupujte na www.alavis-plus.cz.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Je pár minut po 11. večerní a my jedeme dál v tom nejlepším z dneška. Radek se Soňou se ozvou v této hodině a uslyšíte, co dnes řešili v odpoledním jumpu. No ale teď uslyšíte, co s vámi řešil Martin Hájek. Protože i když je Michal Kavalčík na dovolené, tak balíček Rádia Kiss, samozřejmě ten se rozdává dál. A to znamená, že musela proběhnout nějaká otázka, na kterou jste mohli odpovídat. Tak jaká to byla dneska?
2: Z čeho máte největší strach? Neberu takový ty fobie, jako že mi někdo napíšete, že máte strach z pavouku a podobně, ne. Já myslím takový ty životní věci. Kdy třeba člověk přemýšlí a má strach, aby měl třeba dobrou práci.
3: Tak asi největší strach mám z toho, že po sobě nic nezanechám. Myslím v rámci toho, že asi ohledně potomka, kdy mi je 33 let a ještě jsem nenašel tu pravou, se kterou bych ty děti mohl mít.
4: Já mám největší asi strach ze smrti. Asi z toho, že bych třeba umírala sama. A potom mě nejvíc děsí to, že vlastně vůbec neuvidím, jak to tady bude pokračovat na tom světě. Víš, že mi toho spousta uteče. Já jsem hodně zvědavý človíček.
5: Mám největší strach o svoji dceru, která se mi narodila. Mám strach, aby byla vždycky zdravá, abych jí dokázal dát všechno, co potřebuje, jestli je šťastná s náma, jestli jsme dobrý rodiče. A největší strach mám z toho, abych tady vždycky pro ní mohl být.
2: Ano, hlasovka, která vyhrává, patří Pepovi.
6: Největší strach mám z toho, že mě nedovleze pod schody ve sklepě a všechno mě to tam vybere. Já tam mám totiž moc slihovice, ale nikom to nepravím.
2: A tomu říkám životní strach.
0: Posloucháte to nejlepší z vysílání Rádia Kiss.

0: našeho vysílání. Odpolední čas.
1: Českou republiku a hlavně kysáky v České republice milujeme nade všechno, bez nich by to prostě rádio Kyse nebylo, ale pojďme opomenout, kdyby Česká republika šla na druhou kolej a z nějakého důvodu byste ji museli třeba opustit, nebo opravdu, že by vás to třeba natolik štvalo, že byste chtěli ji opustit a tak dále, to si dosaďte do té rovnice, jak potřebujete. No a možná se vám taky stalo, že jste byli někde na dovolené, někde, kde jste si přáli zůstat, nejenom těch 14 dní, týden. Jo? Jenže to je to, co já říkám. To, že tam přivezete prachy a jste turista, tak vás milujou. Mm. Ale zůstat tam natrvalo. Pobírat třeba poplatky, brát jim práci a tak
2: nějaké,
1: dále. Ano, tak ano. To už zase nemusí být úplně jako přátelský, tak jak to bylo na té dovolené. A tudíž vznikla studie, kde je to vlastně jako zaměřené a příhodné pro někoho z celého světa, to úplně jedno odkud, kde prostě mají rádi cizince i tak, že by tam přišli žít s nima, pokud budou dodržovat samozřejmě jejich pravidla a zákony.
2: Já mám tady jeden tip.
1: Dobře.
2: Bude to určitě, to budou taková ty opuštěná města, kde dokonce nabízí i za euro třeba barák nebo takhle.
1: Vůbec.
2: Ne?
1: Tak z měst si netrefila ani centimetr.
2: Ne, tak ne. Řekej.
1: Mezi zeměmi, nebudu to napínat a protahovat, vedou Island, Lucembursko, a Nový Zéland. Pokud dodržuješ pravidla, projdeš vším, co máš projít, prostě tohleto, vítej, pojď pracovat.
2: Ano.
1: Jo?
2: To je pravda, na Novém Zélandu jsem měla kamarádku dlouhá léta, ano.
1: Z měst potom jsou to Curych, tedy Švýcarsko, Singapur, a Tokio, bych nečekal. Tak tyhle tři města, prý údajně podle té poslední studie, jsou nejvíc top. Pojďte k nám, nemáme s tím vůbec žádný problém.
2: Pojďte k nám, já vám dám.
1: Soňa řekla, jí hlava taky není špatná tento týden, takže přátelé, je to na vás, kdyby náhodou, tip máte.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu KISS.

0: z našeho vysílání. Odpolední
1: Jam. Přátelé, pojďme se společně vydat do Finska.
2: Ano, tam totiž zavedli takovou krásnou věc a mně se to moc a moc líbilo a věřím, že se to bude líbit i vám, milí kysáci. Kdo jste single, jo? Protože dneska se seznámit, hele, doba je prostě uspěchaná, nikdo nemá čas ani někam jako chodit a když už někam jdeš, no tak jako do baru, co tam chceš, jako nějakého vejpitku někde si vzít, veď, jako není úplně tolik příležitostí.
1: Proč jenom vejpitku, to může být i vejpitnice?
2: No, nebo vejpitnice, přesně tak. No a ve Finsku teď přišli s takovým jako netradičním nápadem, že vlastně do supermarketu začali dávat růžový koš. A to znamená, že když jsi single a vezmeš si růžový košík, tak si otevřený seznámení, jo? A někdo jde třeba kolem a řekne, je, ahoj, ty se mi líbíš, nechci se teda seznámit, můžu tě pozvat třeba na véču, na randa nebo něco. Co je?
1: No ne, mně se to líbí hodně.
2: No.
1: Ale já ti říkám, jako, že už by to bylo takový, aha,
2: jo,
1: že... ty jsi tady sám, jo, ty divochu. Já ti říkám, že já bych měla tohle. Prosím vás, já proti těmhle lidem vůbec nic nemám, já jenom prostě, že tímhle směrem se moje seznámení neupírá.
2: Ano. Ja, tak pravdou je, že pro muže to bude vypadat zvláště růžový košík, ale tak zas na druhou stranu, jako proč ne, proč ne. Víš, tak kdyby tady udělali jako takový, mohli by udělat ještě třeba červený košíky, jo? A to by bylo třeba, jo, jsem...
1: No, já prostě to
2: jsem hetero, jsem tady homo třeba, jo, jsem tady sanitka, cokoliv prostě, pro sanitky speciální.
1: To zase
2: speciální.
1: Jako už bych ne, to tak bych rovnou šoupal do blázince.
2: Lampa.
1: A jo, ale jako zase, jo, podle barev.
2: No,
1: jo.
2: Přesně.
1: Večer má molno, prosím, pojďme přeskočit víno a rovnou na to.
2: No je.
1: Ježišmarja.
2: No,
1: cibla. Jakou bychom tomu dali barvu?
2: Černou.
1: Černou,
2: no, rovnou do díry. Černou jako.
1: Jakože vlastně jako zaskoruješ, jakože do černý, no, jakože jako trefa do černý.
2: Přesně,
1: takhle jsi to myslel. Jasně. Jenže Soňo, ty už košíky tam jsou takovýhle.
2: Tam jsou černý košíky.
1: No jasně.
2: Já jsem viděla jenom modrý.
1: Černý.
2: Máme
1: jsou,
2: i černý,
1: ne?
2: Jo.
1: Ježiš.
2: Jo, aha. No tak vidíte to. No, zas neberte si dneska holky černý košíky.
0: Odpolední Jam. Každý všední den. Od 2 do 6. Na Rádiu Kiss.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední čas.
1: Já mám taky tušení, že někdo to vyloudí ještě v paměti, někdo to dokonce ještě ve svém okolí má tam, kde jezdí po silnicích. A vzpomenete si, si vybavuju třeba cestu nahory, tam jsou minimálně dva, kudy jezdím. A to jsou takový ty papírový cajti, papírový policajti, tam stojí někde.
2: Jsou plechový,
1: jo?
2: Ne?
1: Nebo plechový to je jedno z kartonu, není důležitý ten materiál, ale ta fotografie toho. A co si budeme? Na první dobrou prostě nohu plynu sundáš.
2: No jasně.
1: Jo? Než si to třeba doteče nebo něco, prostě, ale to je v pořádku, takhle to má být.
2: Někdy
1: takhle
2: vystoupíš a dáš mu prostě ránu. Řekneš, to máš za to.
1: To dělám jenom ob víkend. Jo?
2: Ano.
1: Ať je to vycentrovaný.
2: Ano.
1: Ale co udělala belgická policie? Ona nechala vyrobit jejich vůz ze zadu.
2: Mm-hmm.
1: Ano. A je tak realistický ten policejní vůz, je to vlastně na stejné bázi jako náš policajt. Funguje to hlavně na dálnicích, že jo, tam dají do odstavného pruhu, třeba tam, kde je súžení a potřebují, aby ta rychlost byla sundaná z plynu, jo, nebo sundaná prostě ta noha z toho plynu. No a funguje to, velmi dobře funguje.
2: Tak věřím,
1: proč?
2: Věřím.
1: Protože za prvý ta fotografie je velmi reálná, vlastně reálná, ale oni ještě vyšperkovali o majáky a jim podobné věci.
2: Takže bliká i.
1: Normálně to i bliká.
2: To je krása.
1: A samozřejmě funguje to, já jsem koukal na video, kdy opravdu ty řidiči dávají tu nohu z plynu a brzděj. A v tom daném úseku to funguje naprosto geniálně. Hmm.
2: A víš, co se stalo mně nedávno?
1: Nevím.
2: Já jsem, přiznám se, jela samozřejmě furt v rámci jako nějaký zákonů tady, ale trošku rychleji po dálnici a nějaký pán měl, člověče, za oknem takový jako nápis, který si tam můžeš za co chceš a ono ti to tam jde červeně prostě a lítá to tam, Blika. Jak má policie,
1: jo.
2: Zastavte a pojďte za námi, následujte nás.
1: Aha.
2: A já úplně, teď jsem se podělala ten tacháč a říkám, Ježiši Krista. Takže jsem začala brzdit a to samozřejmě nebyl vůbec policajt, že jo, to byl prostě jenom nějaký, nelep se mi na zadek prostě, rozumíš, jako.
1: Nejsem tvoje stará.
2: Ano, přesně takovýho něco podobného. Říkám, jo, tak mě takhle vyprankoval normálně, bacha na to.
1: Ježiš, takovýhle cedul bych si ale chtěl koupit taky.
2: Můžeš.
1: Že a rovnou bych to tam rovnou psal.
2: Ahoj, nepůjdeš na kafe?
1: No, a některým frérům bych vzal jiný věci. Ale o kafe by to nebylo.
0: Odpolední čas. Každý všední den. Od 2 do 6. Na Rádiu Kiss.

0: Půlnoc nám odbyla a nám začínají společné noční juboxy tady na rádiu Kiss. Od mikrofonu vás zdraví Katka Brzobohatá.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech rádia Kiss.
0: Be happy.

0: Krásnou noc, kysáci moji milí, já vás vítám v nočních juboxech tady na rádiu KIS. Začínáme hrát jenom a jenom podle vás. Telefonní číslo 210 323 323 nebo aplikace rádia KIS, kam mi pošlete vaši hlasovku s názvem interpreta, skupina, zpěvák, zpěvačka a samozřejmě podstatný název skladby, abych to tady mohla dohledat. Telefonní číslo 210 323 323 vytočil už první volající a tím je Kája. Kájo, ahoj, já tě zdravím.
1: Ahoj Káťo, jak se máš takhle v noci?
0: Ahoj, děkuji ti pěkně, mám se dobře odpočatě, jak pak se máš ty?
1: Já se mám super, já chci poslouchat až do 6 do rána.
0: Vydržíš to jo?
1: Jo.
0: Je, tak to jsi šikovný. Tak dobře, tak za odměnu, co ti budu hrát dnešní noc?
1: Ego Jean Raz a ano. Chci to poslat všem kysákům, velkým stromům, co jezdí tak teď v noci všem. Mhm. A tobě do studia ti ta noční uteče, chceš balíšku.
0: Děkuju
1: moc. A u dětí.
0: No u dětí, jenom u jednoho naštěstí. Já mám holky na táboře a jenom toho jednoho malého ďábla mám doma, takže ano, vše stranou už mě to zase čeká a budu ho mít na krku jako celou dobu teďka. Užíváš prázdnin?
1: No užívám, ale chci, aby to utíkalo pomalu, nechci do školy.
0: Do jaký třídy se chystáš?
1: Já teď jdu ještě do třeťáku.
0: Do třeťáku, tak jo. Tak Kájo, ať prázdniny utíkají pomalu, máme za sebou jenom 3 týdny, to je dobrý. Ještě víc, jak půlku máme před sebou, tak užívej krásný prázdniny a písnička letí za tebou.
1: Děkuju
0: moc.
1: Měj
0: se krásně, ahoj, čau, čau. No jak už říkal Kája naprosto správně, noční juboxy budou až do 6. hodiny raní, tak volejte, nahrávejte hlasovky a hlavně užívejte krásnou letní noc.

0: Noční Jukebox.
1: Jukebox. Noční Jukeboxy jsou v plném proudu a já už mám na telefonu dalšího z vás. Tentokrát je to Pavel. Pavle, zdravím tě a přeju ti hezkou noc. Ahoj.
2: Ahoj, Kačko, zdravím tě a zdravím všechny kysáky.
1: Ahoj, ahoj, jak pak se máš?
2: Ale teďka tak příjemně, relaxačně, byl jsem se podívat, vyrelaxovat, jestli znáš Kersko.
1: Neznám, kde to je?
2: Kersko to je kousíček od Prahy a natáčel se tam ten film Slavnosti sníženek.
1: Aha.
2: Tak já tam právě takhle většinou jezdím jakoby večír, takhle v noci, když už tam nikdo nic není a právě jak je ten pramen, takový ten smradlavej, tak jako je to tam příjemný takhle v noci, že tam jsou lesy, žádný auta jenom ta padající voda, je to takový příjemná forma relaxu pro mě.
1: No to si myslím, jako zní to určitě báječně, tak si užívej krásný večer a co ti k tomu můžu zahrát?
2: Ale bylo by to teda od Verony Už si pro nás jedou a bude to pro tebe, pro všechny kysáky, pro všechny, co pracujou, nepracujou, užívají, poslouchají. A tak dále, a tak dále.
1: Dobře, mám to tady nachystaný. Já ti přeju krásnou noc, teda musím říct, že dle tvých sluch je opravdu krásná, tak si to pořádně užívej. No a jdeme na Veronu. Měj se hezky, Pavle. Ahoj, čau.

Léto máme v plném proudu a velká většina z vás ještě nespí a trávíte noc úplně po různu. A třeba Matěj ji tráví právě u

táboráku, protože mi tady píše, ahoj Káťo, pus nám něco k táboráku do Horní Lomné. Tak Matěj, doufám, že Michael Jackson vám udělá radost a vy ostatní užívejte krásnou letní noc. No a pokud byste si chtěli nechat zahrát něco tady od nás na Kisu, tak telefonní číslo 210-323-323 nebo aplikace Rádia Kiss a klidně mi posílejte fotky tak, jak to udělal Matěj, jak mají táborák a užívají si letní noci. Tak krásnou noc, kysáci.

0: Noční jukeboxy nám pokračují a mě už z Chorvatska teďka volá Míša. Míšo, já tě zdravím a vítám tě ve vysílání Rádia Kiss. Ahoj.
1: Ahoj, my tě taky zdravíme z Chorvatska.
0: Ahoj, ahoj, jak pak se tam máte?
1: No dneska bouřkově, ale teď už je krásně, takže pěkně u grilečku, s pivečkem.
0: Je krásná paráda. Letní noc, viď?
1: Přesně.
0: Já to mám strašně ráda. Moc vám to závidím, užívejte. Tady teda přiznám se, není úplně jako letní počasí, je kosa. Já když jsem teďka odjížděla, tak bylo kolem nějakých 15-16 stupňů, tak to není úplně jako ono, ale aspoň teda v noci není vedro, ale ani přes den teda to není žádná hitparáda, tak doufáme, že se ty teploty trošičku umoudří, ale my jsme se tady kdysi bavili, že jak byly ty 40, tak to bylo taky šílený, tak doufám, že vás tam neatakuje nic takového.
1: Naštěstí už ne, je to paráda, krásný jo, počasí.
0: Tak to je skvělý, tak to vám přeju, že máte takhle krásnou dovolenou. No a aby jsme to úplně ještě vyšperkovali, co vám můžu zahrát?
1: No tak my bychom rádi, jestli by to šlo Lovce duchů, aby je třeba mladej.
0: Mm-hmm. Ještě nespí, viď?
1: Ještě nespí, no, ještě nespí. Má dovolenou.
0: No to jsou, ty, jak se vždycky říká, prázdniny rules. Jo, to tak je. Prostě je. Jak je starý?
2: Kolik je? 9.
0: 9, ahoj, jak se jmenuješ?
2: Maty.
0: Ahoj Maty, já jsem Katka. Tak co v Chorvatsku dobrý, líbí se ti tam?
2: Jo.
0: No tak to je paráda. Tak Maty, ty jsi vybral písničku Lovci duchů, tak já to tady mám nachystaný. Chtěl bys si někomu věnovat, nebo je čistě pro tebe?
2: Hlavně asi pro mámu, tátu a bráchu.
0: Je, ty seš hodnej. Tak já vám všem tuhle písničku zahraju. Mějte krásnou dovolenou, moc si to užijte a třeba někdy příště tady u nás na Kisu, jo?
1: Moc děkujeme.
0: Tak jo, mějte se krásně, ahoj, ahoj, čau, čau.
2: Ahoj.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun.
2: To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou.
1: Rozdali jsme přes 500 000!
0: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Máme tady poslední jukebox své přání naší společné první hodinky a já se trošičku podívám na naši aplikaci, kam mi posíláte vaše zprávy. Máro.
2: Ahoj, zahraj nám prosím tě nějakou pecku na noční jízdu z DDR. Díky, Máro.
1: Dobrý, Máro. A Pavle, tak co to teda bude?
3: Ahoj, tady Pavel, já bych chtěl poprosit písničku od Romana Anděla Ludoveckou. A bylo by to pro všechny kysáky, co jsou na noční, jenom pro ty pracující, žádný pro ty válející se doma a podobně na plážích a takhle. Ne, jenom pro ty, co pracují, ať nám to uteče. Pro nikoho jiného nehrajeme a samozřejmě hrajeme i tobě do studia, ať ti to s náma, s kysákama, ať ti to s náma hezky uteče. Ahoj, Pavel.
1: Na. Jasně, tak samozřejmě. Hele, vy jste tady šéfové, já to jenom pouštím. Tak jdeme na našeho bose Romana Anděla a jeho Ludoveckou.
4: Radio Kiss.
5: Ludia, sadněte si rovno, rovno, rovno a budete jíst. Ho.

0: 2, 3, 4.
1: Jedna hodina ráno a my vstupujeme do další hodinky nočních jukeboxů. Od mikrofonu vás zdraví Katka Brzobohatá a přeju vám, kysáci, krásnou noc.
2: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
1: Be happy.

0: Já vás, kysáci, vítám v další hodince nočních jukeboxů a na telefonu zároveň vítám dva mladíky. Martinové, ahoj kluci, jak se máte?
1: Ahoj, ahoj. Máme se doma hodně dobře.
0: Máte se hodně dobře, užíváte prázdnin, co?
1: Jo, jo, teďka jsme ve stanu na zahrádě.
0: Fakt jo, takhle jo, úplně to je skvělý. Máte nějakou, nějakou challenge, že byste šli třeba o půlnoci na hřbitov? Tohle to jsme dělali my, když jsme byli malí. Nebo malí, jako asi typu podle hlasu ve vašem věku, ale my jsme, samozřejmě, že jsme tam nikdo nedošel, že jo, ale my jsme měli takovýhle nápady, že jsme o půlnoci chodili na hřbitov. Tak tam nechoďte, prosím vás, jo.
1: Dobře.
0: Je lepší, že radši voláte sem k nám do studia Rádia Kysla, necháte si zahrát písničku, to samozřejmě chválím. Tak, kluci, jaká písnička to bude a pro koho?
1: My bychom chtěli pro mamku.
0: Ano.
1: Miss Jane. It's a fine day.
0: It's fine day, dobrý, mám to tady. A mamku tvoji nebo tvýho kámoše?
1: Oboje.
0: Obě dvě mamky, jasný, maminky jsou prostě nej, že jo. Tak jo, kluci, já to tady mám nachystaný, já vám přeju krásný prázdniny. Do jakého ročníku se chystáte po prázdninách?
1: Já se chystám do prváku.
2: Mm-hmm. A do osmičky.
0: Do osmičky, jo? Mm-hmm. Moje dcera jde taky do osmičky, tak ať vám to dobře dopadne, to už je docela důležitý ročník, protože se to počítá na přijímačky na střední školu. Tak kluci, užívejte krásných prázdnin, hlavně bez zranění a všechno opatrně a hezkou noc, mějte se, čau, čau.
1: Jo, děkujem.
0: Ahoj, ahoj, ahoj. Čau, čau. Musím se, kysáci, přiznat, že mě strašně baví, jak mi sem volá i o mladina. To je skvělý, protože nejsme na to tady v nočním vysílání zvyklí, ale tím, že jsou prázdniny, tak zvednou telefon i náctiletí a volají nám sem do studia Rádia Kysla, to mě velmi, velmi těší. Tak jo, kdyby další někdo z o mladiny chtěl zavolat, tak telefonní číslo 210 323 323, já si s váma velmi, velmi ráda pokecám.

0: Noční Jukebox. Jukebox.
1: Gala nám dohrála na rádiu Kiss a teď budeme hrát konkrétně podle Koti.
2: Ahoj kočko, zahrála by si od Shaggyho Bombastic a bylo by to pro naši noční letku, pro Romana Taxi Olomouc, pro Bábinu, dětka Šreka Šneka, pro kamionňa Kendu, kamionečku Peťuli, pro kolegu Pítrse, Václava, Míru, Pepína, Radka a Dana, pro Davida Zavličku a Brodu, pro tebe do studia a pro všechny pohodový kysáky. Mějte se krásně, krásnou noc a čau Koťa.
1: Koťa, teda smekám, jak to takhle umíš všechno vyříkat. Já bych už při třetí jménu vůbec nevěděla, co říkám. Tak Koťa, taky jsem překvapená, že hrajeme něco jiného, což jako oceňuju. Shaggy a Bombastic je písnička velmi, velmi to známá, tak jdeme na ní. No a zdravím samozřejmě, ráda jsem tě slyšela po delší době. No a vy ostatní telefonní číslo 210 323 23, ať hrajeme podle vás a jste slyšet v Etru Rádia Kiss.

Taylor Swift nám dohrála na rádiu Kiss a já mám velkou radost z toho, že mi tady chodí zprávy o tom, jaká byla sobota na Máchově jezeře. Jsem ráda, že jste si to tam užili a pokud, zatím mi to teda tady chodilo jenom psaný, ale pokud byste tam se s náma chtěl o to někdo podělit, že byste nám tady nahráli hlasovku, velmi ráda to pustím éterem rádia Kiss, aby jsme i slyšeli, jaký že to tam vlastně bylo, ale prej to byla neskutečná jízda.

0: Posloucháte Rádio Kyse, já se jdu věnovat dalšímu volajícímu, který vytočil 210 323 323. Kdože to je, tady Katka, krásný večer.
1: Dobrý večer, tady Mirek.
0: Ahoj Miro, já tě zdravím. Odkud nám voláš?
1: Volám z Brna.
0: Zdravím je na Jižní Moravu, jak se tam máte?
1: Jo, krásně náhodou, ačkoliv tma, tak je hezké počasí a...
0: Hezká letní noc.
1: Ano.
0: Tak to je skvělý. Tak Miro, co ti budu hrát?
1: Od Michala Davida Pijeme kolu.
0: A komu ji budeme posílat?
1: Posílám ji mému kamarádovi Patrikovi.
0: Miro, seš tam?
1: Ano.
0: Jo, výborně. Patrik je tam, Patrik si říkal, že jo?
1: No, Patrik.
0: A Patrik je tam s tebou, nebo poslouchá, víš, že poslouchá Radio Kiss?
1: Poslouchá Radio Kiss se mnou.
0: Je, tak to nás samozřejmě moc těší. Tak, kluci, mám to tady nachystaný, jdeme na to. Já vám přeju krásné letní, krásnou letní noc a budu se těšit třeba někdy příště tady u nás v nočních juboxech na Radio Kiss. Měj se hezky, Míro, ahoj.
1: Jdi, na shledanou.
0: Čau, čau.

0: Jukebox. Já se otočím a je tady zase konec další hodinky. Máme tady poslední jukeboxové přání a tentokrát to bude patřit k Rolimu, kterého vítám ve vysílání Rádia Kysa. Přeju ti hezkou noc, ahoj.
1: Dobrý večer, dobrá ráno, Katarína.
0: Ahoj, ahoj, jak pak se máš?
1: Výborně, práci, prázdný silnice, bomba.
0: Tak to je paráda, to ráda slyším. Tak Kroli, co budeme hrát dneska?
1: DJ Tonka a písničku jsme vybrali, já to si nepamatuju.
0: Put your hands up, to vůbec nevadí. Put your hands up, já to řeknu za tebe. Komu ji budeme věnovat?
1: Jako vždycky pro kolegy z Bentony Trends, pro bývalého kolegu Vasila, noční letku pro tebe, že nás tady bavíš.
0: A já ráda.
1: Pro všechny kluky, kteří nakladali v těch počernicích pro jeden nejmenovaný internetový obchod.
0: Dobře, tak jo, mám to tady Kroli nachystaný, přeju ti krásnou noc a budu se těšit třeba příště. Měj se hezky, ahoj, čau, čau. Ahoj, ahoj. Radio Kiss. Put your hands up in the air, put your hands up in the air, put your hands up.

0: Dvě hodiny ráno, rádio Kiss ve vašich uších a Katka Brzo Bohatá za mikrofonem. Já vám, kysáci, přeju krásnou letní noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech rádia Kiss.
0: Be happy.